0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že jeden metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

jak kroutí, kde jsem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni. Dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchod

0: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
2: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
3: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
2: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
2: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
2: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
2: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
3: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
3: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo oknami je?
2: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
2: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
6: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
5: Ty oslavy, anebo celý ten život?
6: Ne, ty oslavy.
5: Jo.
6: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
5: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
6: No, úplně.
5: Jo.
6: No jo, já jsem nadšená.
5: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven, jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahou, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějinu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. 2 moudří se dohodnou vždycky. 2 blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva té užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát, no a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený, a tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte, a potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže? Nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal. To byl takový dědek.
0: Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák. Do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lukavín. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
6: Děkujeme.
5: Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepší.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
5: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Marijuana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá Drax. No já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
5: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
5: Napřed?
6: Na hranicích ne.
5: Na hranicích ne.
6: Kontrolu to ještě lékaře. Několikrát, no.
5: Jo, jo, jo.
6: Ano.
5: Ano. To, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, takhle zase ne, že jo. Ale jo. Svajkněte se bylo často.
5: A bojíš se doktorů?
6: Nebojím, proč? Ty no, se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktoru zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No
6: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, by se přišlo nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišel nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Takže, ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě i její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouh, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kosterková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Ja. Havel, těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, no posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj ketoli.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No tak jo, no to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos. No, to znáte, ne?
3: No jo, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane ledacos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako.
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem.
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec jako?
3: Já vůbec. Do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho Čikulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je Čikulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel, tady tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59. Tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi

Povídku, jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají na číslo 90 01 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský, ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
3: Děkuji.
2: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
1: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
3: Děkujeme.
1: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku Božena, já to zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a Humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
1: Děkujeme.
3: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
1: Kdo dál?
5: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
1: Ano.
5: Dobrý den, Uršulko.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
3: Děkuju.
5: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
3: děkuju.
5: Vás všichni moc rádi.
3: Ani se nehnu.
1: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
5: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
1: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, jo. Ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách.
2: Ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou. Říkala

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda dnes bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Policisti pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. Do Pelhřimovské nemocnice nastoupilo v uplynulém pololetí 14 lékařů. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, během dne bude přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Tripartita dnes bude mimořádně jednat o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
2: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
0: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Na tripartitu pak naváže další schůzka o růstu platů ve veřejné sféře na příští rok. Ministr práce Aleš Juchelka z ANO na ní má představit první konkrétní návrhy. Policisti v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostmicích na Teplicku. Předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy. Má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
3: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
0: Personální krize v Pelhřimovské nemocnici už není tak akutní jako na začátku roku. Českému rozhlasu Vysočina to řekl stávající krizový manažer a jindřichohradecký starosta za ANO Michal Kozár. Nemocnici převzal v době, kdy nedostatek personálu vedl k vlně další výpovědi ze strany lékařů. Podle Kozára je aktuálně situace částečně stabilizovaná.
4: V posledního pololetí se povedlo přijmout 14 nových lékařů, doplnil se i personál na UNE zdravotníků, to znamená v HTSK a sestry se také přijaly, takže ta trajektorie se malinko změnila, ještě s dalšími 10 potenciálními lékaři jednáme.
0: Většina hnízdních budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala v letošním roce bez mláďat. Ochranáři jich v této oblasti rozvěsili zhruba 50 v průběhu 15 let. Kvůli nedostatku potravy se v nich podle ornitologa Jakuba Mráze letos vylíhlo jen minimum mláďat těchto kriticky ohrožených ptáků. V oblasti Lomnice je totiž málo potravy, jako je hraboš polní a další myši.
1: Sport.
0: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 po setech 19-25, 17-25, 25-16 a 17-25. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Tijana Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů. České basketbalistky podlehly v přípravném utkání v Istanbulu domácímu Turecku 56-62 a ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Neodvrátila ji ani 11 body Alena Hanušová. V sobotu svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zvítězily nad stejným soupeřem 77-76. Předtím zdolali Švédsko a Finsko.
1: Počasí.
0: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojedinělé se můžou vyskytnout mlhy, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Stavební práce uzavřely Mírovou ulici v Táboře. Omezení potrvá do konce roku. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a začíná pondělní Jihočeské ráno s datem 24. srpna. Tak vám všem přeji po víkendu příjemné probouzení se nejen do nového dne, ale také do nového pracovního týdne, potažmo do nového týdne, ať nám to jde pěkně s úsměvem. Písničky, které nestárnou, už mám pro vás pěkně nachystány, budou postupně Karel Zich, Black Milk, zazní Beatles, Hana Zagorová a začneme Vítězslavem Vávrou. Dáme si dívku Gloria, za chvíli také kalendárium, které se vztahuje k dnešnímu datu 24. srpna. Dobré jitro!

0: Je tady pondělní ráno s datem 24. srpna. Je to z 236. den roku 2026. Do konce roku zbývá 129 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1807, a sice 34,2 stupně Celsia. No myslím, že dnes rekordy překonávat nebudeme. A nejnižší v roce 1940, a sice 7,9 stupně. Věřím, že ani v tomto směru ty rekordy dnes nepadnou. Svátek při pondělku s datem 24. srpna slaví Bartoloměj. Je to biblické jméno aramejského původu, které se vykládá jako syn Talmajův, tedy zbrázděného, nebo také jako syn oráče, po případě i bojovný syn. Pranostika praví: svatý Bartolomy létu hlavu zlomí, anebo od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. A také jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. Narozeniny právě dnes slaví divadelní režisér a dramatik Ladislav Smoček, narozen tento den roku 1932, herec, mim, režisér a pedagog Rudolf Papežík, který se narodil v roce 1944. Oslavencem je i moderátor Jan Rosák, narozen roku 1947, solistka baletu Michaela Černá-Novotná, která se narodila roku 1958, či sportovní lezec Tomáš Mrázek, narozen 24. srpna roku 1982. Měli bychom tady i nějaká ta výročí, která se vztahují k dnešnímu datu. Před 225 roky zemřel lesmistr Jan Mikuláš Weber, zakladatel porcelánky v Klášterci nad Ohří. Druhé nejstarší porcelánky v Čechách. Narodil se v roce 1734. Před 115 lety se narodil maďarský stolní tenista Viktor Barna, držitel 32 medailí ze světových šampionátů, z toho 22 zlatých. Před 90 lety z rozhledny na děčínském Sněžníku byl zachycen první televizní signál na území českých zemí. Jednalo se o signál vysílaný z olympijských her v Berlíně. 75. slaví slovenský zpěvák, kytarista a skladatel Jan Baláš, člen skupiny Elán, to jistě stojí také za zmínku. Je to 65 let, kdy byl při pokusu o útěk do západního Berlína zastřelen Günter Litvin, první člověk, který byl zastřelen při překonávání berlínské zdi. První obětí zdi byla 22. srpna roku 1961 59letá Ida Siegmann, která se pokusila překonat zeď skokem z okna domu. Před 45 lety v japonském automobilu Honda Accord se objevila navigace, která byla prvním komerčně dostupným automobilovým navigačním systémem na světě. Je to 35 let, co Michail Gorbačov se vzdal funkce generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu. To je další z výročí. Před 10 lety ve střední Itálii bylo silné zemětřesení, po kterém následovala série dalších otřesů. Katastrofa si tehdy vyžádala 299 životů. Nejhůře postižené bylo městečko Amatrice. A teď výročí, kterému se budeme věnovat i v nejbližších 20 minutách. Před 20 lety Mezinárodní astronomická unie na svém valném shromáždění v Praze vyřadila Pluto ze seznamu planet ve sluneční soustavě a zařadila ho mezi takzvané trpasličí planety. Za chvíli už také počasí, tak se pojďte zapojit. 90 01 03 je číslo naší SMS brány a zprávy o tom, jak je právě u vás, pište ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Tedy musím říci, že jste čilí takto brzy po ránu. Máme krátce po čtvrt na šest a SMSky od vás už by zde byly. Kamenice nad Lipou jasno, 7 stupňů, pohodové pondělí a úspěšný start do nového týdne přeje Věra. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 7 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, Jindra. Jasno, 6 stupňů, bez větří, pěkný den všem, přeje Josef ze Zduchovic. Tak ano, máme tady opravdu celkem chladné ráno, 9 až 6 stupňů, to jsou nejnižší aktuální maxima v údolích, ojediněle dokonce až 4 stupně. Pondělí bude převážně slunečné, postupně bude mraků přibývat. Ráno čekáme jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Během dne pak bude přibývat vysoké, částečně průsvitné oblačnosti a odpoledne tak bude většinou polojasno, večer přechodně až oblačno. Dnešní nejvyšší maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 17 až 20. Zpočátku kupované slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A co jsem už před chvílí nastínila v kalendáriu, před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vlastně je. Více uslyšíte už za chvíli.

0: Vesmírné těleso Pluto na den přesně 20 let nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie na svém setkání v Praze. Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podle mě velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety.
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných dráhách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to. Jdeme na zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidi se ode dneška můžou přihlašovat k druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Zájemci si můžou ve druhé vlně pořídit jeden dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne u případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v jaroslavských Bohumnicích. Schůzku avizoval ministr zemědělství Richard Takáč. Bratislava chce mít připravený zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit. Dva speciální autobusy budou v Jihlavě svážet lidi z místních částí do volebních místností. Obslouží lokality, ve kterých po změně volebních okrsků nezůstaly hlasovací místnosti. Autobusy budou jezdit jen v sobotu 10. října. Na voliče počkají u místností a pak je odvezou zpět domů. Na vhození lístků do urny bude 40 až 50 minut. Veřejné toalety v Bernardicích na Písecku jsou znovu otevřené. Městy si je po 30 letech užívání kompletně zrekonstruoval. Informoval o tom starosta Pavel Souhrada z ODS. Rekonstrukce stála téměř 200 tisíc korun. Jihčech je jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytnout mlhy. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné. Večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na inženýrských sítích uzavřely ulici Trocnovskou v Táboře. Práce skončí na konci srpna. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 5:33. Pokračuje pondělí. Jeho české ráno. Za chvíli budeme mluvit o pracovním trhu a o tom, jak se v práci cítí čeští zaměstnanci. Podle průzkumu je silně trápí stres nebo nejisté pracovní podmínky. Jak velký problém to je? A může pomoci třeba terapie nebo pracovní benefit? I o tom bude řeč.
4: Podhluboko.

0: a dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: kterou založili zpěvačka Deborah Harry a také kytarista Chris Stein. Blondie doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, a to krátce po 6:45.
1: Počasí.
0: Máme tady poměrně chladné ráno, 9 až 6 stupňů Celsia jsou nejnižší aktuální teploty, v údolích ojediněle až 4 stupně. Pondělí ale bude převážně slunečné, postupně z více mraky, konkrétně čekáme jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy teď po ránu, během dne pak bude přibývat vysoké, částečné, průsvitné oblačnosti a odpoledne tak bude většinou polojasno, večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách naměříte 17 až 20. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky. Ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: 5:48, to je aktuální čas, pokračuje jihočeské ráno a za chvíli už se v tipech pro volný čas podíváme do Týna nad Vltavou, do Horní Plané. Zajímat nás bude Černá v Pošumaví či Chlum u Třeboně, ale také České Budějovice. Tak si počkejte, dobré ráno.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tipy pro volný čas.
2: Jdeme na to, snad si při pondělku vyberete. Na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou hrají dnes od 20.30 náhradní představení za nejkrásnější poklad, a sice Hrátky s čertem. V podání divadelního souboru Lužnice z Bechyně je tam můžete vidět do středy 26. srpna. V letním kině v Horní Plané budou dnes od 8:30 večer promítat český film Tanec s medvědem. Divadlo s prohlídkou vodárenské věže připravili dnes od 19 a od 20 hodin v Českých Budějovicích. Letní kino v Černé v Pošumaví má od 20.30 na programu snímek Dovolená v českém ráji. Na jogu můžete zajít do areálu českobudějovického letního kina Háječek. Lekce začíná v 16:30 odpoledne. Farnost v Chlumu u Třeboně dnes od 19 hodin pořádá další večer o historii obce. Sraz je před kostelem. Výtěžek půjde na opravu této sakrální památky. Varhanní koncert v kostele obětování Panny Marie v českobudějovickém dominikánském klášteře začíná ve 20 hodin. A Žalman a spol. Má od 20 hodin koncert na malé scéně Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Takové jsou dnešní tipy pro volný čas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Oprava vozovky ode dneška komplikuje dopravu na silnici 1/3 u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Dodávky pitné vody v Horní Stropnici kolísají, na vině jsou mimořádné odběry. Studenti a pedagogové Filozofické fakulty kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, naměříme 21 až 24 stupňů. Dobré pondělní ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhou. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a křižovatkou Štylec na Českobudějovicku. Důvodem je oprava vozovky poškozené kvůli nadměrnému provozu těžké dopravy. Ředitelství silnic a dálnic počítá s rozdělením opravy do 6 etap. Hotovo bude v polovině října.
4: Hlavní tah zůstane po celou dobu průjezdný. Větší omezení řidiče čeká na sjezdech a nájezdech na mimoúrovňové křižovatky, které budou při jednotlivých etapách uzavírány. Práce počítají i s opravou propustku nebo odvodněním komunikace. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Horní Stropnice na Českobudějovicku se potýkají s výpadky dodávek pitné vody. Může za ně vyšší odběr z obecního řadu kvůli zásobování části obce bez vody. Místní navíc po obnově dodávek poukazují na zakalenou vodu.
5: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky po tom nabírání zhruba hodinka a půl. Když začne téct voda, teče nějakou dobu zakalená, není to pitná voda.
4: Vysvětluje obyvatel Horní Stropnice Josef Novák. Podle nezávislého starosty Františka Vanička jsou výpadky způsobené odběrem do cisteren kvůli zavážkám vody do místních částí, hojná voda a dobrá voda.
6: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojné vodě. Při tom transportu vody tady veřejného řadu do cisterny dochází poklesu tlaku.
4: Podle starosty nemá krátkodobé zakalení způsobené změnou tlaku v potrubí výrazný vliv na kvalitu vody. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Někteří studenti a pedagogové Filozofické fakulty kritizují plánovanou reorganizaci. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, ale se dozvěděli na začátku léta. Škola potřebuje šetřit. Vadí jim hlavně rychlost změn a obávají se o budoucnost některých oborů. Fakulta totiž počítá s propouštěním víc než 50 zaměstnanců. Studenti sice budou mít právo své obory dostudovat, pokud ale nebudou mít předměty, kdo učit. Není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
7: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze, ale jak se to podaří nejenom jaksi formálně, ale i skutečně naplnit, to zatím nevíme.
2: Podle vedení mají změny fakultě ušetřit desítky milionů korun ročně. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidi zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru 2. největšího ruského internetového prodejce Ozon.
3: Počasí.
2: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách od 17 do 20. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z jihočeských silnic nemáme hlášené aktuálně žádné komplikace v dopravě. Ať je tomu tak i nadále, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A pokračuje jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aby tady těch dam nebylo málo, dovolte mi, abych se já představila. Jmenuji se Adéla Jirkalová. Po zprávách s Gabrielou Bláhovou tu bude také Ilona Čáková a její Natalí, tak jenom abyste byli v obraze. Věřím, že máte úsměv na tváři hned z kraje dnešního dne. Je tady pondělí 24. srpna. A míříme k další reportáži. Vysokoškoláci se budou zhruba za měsíc stěhovat na koleje. V Plzni je zájem o univerzitní ubytování velký a kapacity budov už jsou plné. Více za chvíli.

0: Rodačka z Chebu Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Vysokoškolské koleje v Plzni mají naplněnou kapacitu. I když jsou teď ještě budovy prázdné, za měsíc se do nich budou stěhovat studenti. Oproti loňskému roku eviduje Západočeská univerzita zvýšený zájem o bydlení na koleji, hlavně u studentů vyšších ročníků.
1: Študujem materiály na Západočeské univerzitě, fakulta elektrotechnická.
2: Říká student Jakub. Proč jste si vybral kolej k bydlení?
1: Za prvé vzdialenosť. Ono človek, keď je z také diaľky ako Banská Bystrica, alebo teda okolie Banskej Bystrice, tak nechce veľmi riešiť tu tie byty, vybavovať to, takže rovno hneď na kolej. Cena je samozrejme extrémna výhoda a potom ten sociálny život, čo ako veľa ľudí láka, keď sa s ľuďmi na intráku, tam sa viacej spozná aj s vyššími ročníkami, dostane rady do toho štúdia a tak ďalej.
2: Kolik teda platíte měsíčně za ubytování?
1: 3600 korun a je to asi najlacnější. Ta 5 bunka je nejvýhodnější cenovo.
2: A co v tom všechno máte? Třeba i internet?
1: Ano, je v tom všechno zahrnuté. Neplatím nič navíc v podstatě.
2: S mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andreou Čandovou jsme vyjeli do 6. patra kolejí a jdeme se podívat na pokoje. Tady vidíme jednolůžkový pokoj.
3: Tohle je ten nejdražší pokoj, stojí 5190 Kč na měsíc, včetně energie a internetu. Je jednolůžkový s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka je společná na patře.
2: A naproti?
3: Naproti, když přejdeme přes chodbu, tak jsou tady dva dvoulůžkové pokoje, jako buňka. Ty dva dvoulůžkové pokoje mají společnou koupelnu. Teď, když nahlédneme do každé té místnosti, tak tady jsou dvě postele, dva stoly, dvě skříně a je to tady všechno připravené na příjezd studentů přibližně za měsíc.
2: Tak, ten bude tedy levnější.
3: Je to tak, tady stojí jedno lůžko 4190 Kč.
2: Jsou ty ceny stejné jako loni?
3: Ceny zůstávají stejné jako loni, začínají na 3060 korunách. Zdražovali jsme naposled loni a to po 3 letech o 5%, bylo to z důvodu nárůstu cen energií.
2: Jaká je kapacita?
3: Dohromady má Západočeská univerzita 10 budov s přibližně 2500 lůžky, ty už tuto chvíli máme všechny rozebrané.
2: Už nemáte žádnou volnou kapacitu na září?
3: Volnou kapacitu už bohužel nemáme, naopak máme ještě v pořadníku dalších 400 studentů, kteří čekají, jestli se třeba během roku nějaké místo neuvolní.
2: Takže zájem je velký.
3: Zájem je velký, je určitě větší než v loňském roce. Zájem prváků je přibližně stejný, jako bylo loni, ale co nás velmi překvapilo, je zájem starších ročníků, druháků, třeťáků, kterých se nám letos přihlásilo o 30% víc.
2: Studenti mají každoročně největší zájem o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: SMSka od vás, polojasno, plus 8, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Díky i za tuhle SMSku a další o tom, jak je právě u vás, můžete připojit na číslo 900 1103 ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude převážně slunečno, postupně s více mraky. Ráno konkrétně čekáme jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Během dne pak bude přibývat vysoké, částečně průsvětné oblačnosti a odpoledne bude většinou polojasno, večer přechodně až oblačno. Pondělní nejvyšší maxima 21 až 24 stupňů, na horách naměříte 17 až 20. Vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu, pršet nebude. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé. Během dne už ale dobré a bio při pondělku na jedničce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6 hodin k tomu 19 minut pokračuje 24. srpnové jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková. Tady už je malá ochutnávka.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
2: Pamatujete to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes krátce po 13. hodině. Připomínám, že hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka a dabérka Kateřina Macháčková. Krásné pondělní ráno všem.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření, další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády taky schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzijko podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO sníží nebo úplně zruší některé poplatky. Kyjev dnes hostí setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Košta nebo finský prezident Alexander Stubb. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300-metrovou distanci pod 36 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stavební práce uzavřely Mírovou ulici v Táboře. Omezení potrvá do konce roku a neprojedete ani Trocnovskou ulicí. Tady probíhají práce na inženýrských sítích do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 6 hodin, k tomu 33 minut. Krásné pondělní ráno s datem 24. srpna. Z Lomnice nad Lužnicí ke dvoru císaře Rudolfa II. A odtud zpět až za výčep Ševětinského hostince. I tak by se dal ve zkratce popsat život básníka Šimona Lomnického. Uměl zpívat, veršovat, bavit společnost a později také dobře využít polohu své hospody na rušné cestě. Jak se z člověka od císařského dvora stal jihočeský hostinský? To uslyšíte v dnešní jihočeské vlastivědě, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí v našem vysílání už za pár chvil. Hezké ráno.

0: se vyskytuje satira a moralizování, ale zabýval se i sběrem a šířením písní náboženské i lidové tématiky, z nichž některé opatřil nápěvem a notami. Po návratu z Prahy působil jako písař a správce panského pivovaru v Lomnici nad Lužnicí a v Třeboni. Jako vdovec se přiženil do Ševětína, kde sepisoval svá díla a působil jako hostinský. Hospodářství a hostinec mu celkem pěkně vynášeli, čemuž přispívala dobrá poloha u hlavní silnice. Nocovala u něj šlechta i vzácná poselstva z cizích zemí. Konec jeho života však nebyl radostný. Roku 1619 Lomnický přišel o majetek, nejprve vyhořel a poté byla jeho vesnice zničena císařskými vojsky. Odešel proto s manželkou do Prahy, kde přestoupil k evangelické církvi. Po bitvě na Bílé hoře se však zase vrátil k církvi katolické, za což byl po své smrti často kritizován. V 19. století se jeho životní osudy promítly i do některých historických románů.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A dříve, než předám slovo do Českého hydrometeorologického ústavu, tak s dovolením jedna SMSka od vás. Větrní 8 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. I za tuhle zprávu děkuji. A teď už zdravím meteoroložku Evu Houbovou. Krásné ráno.
2: Dobrý den.
1: Má první otázka se vztahuje k aktuálnímu počasí. Jak máme právě teď?
2: V jihozápadní polovině republiky a na severu Čech je jasno nebo skoro jasno, ve zbytku republiky spíše větší oblačnost a ojediněle se taky objevují mlhy. Teplota se pohybuje většinou mezi 8 a 12 stupni, nejchladnější je Kvilda Perla, -4,5. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 9 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1024 hektopaskaly. Na Choráňově je stejně jako ve Větrní, jasno a 8 stupňů, vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Do jaké podoby se nám dnes odpoledne vyklube to počasí?
2: Z oblasti Britských ostrovů k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ráno a dopoledne čekáme slunečné počasí, ty mlhy se rozpustí. Během dne bude od jihozápadu přibývat vysoká, částečně průsvětná oblačnost, takže čekáme odpoledne polojasno až oblačno. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách bude mezi 17 a 20. Vítr povane slabý proměnlivý, většinou severovýchodní, 1 až 4 metry za sekundu. Vyjde na nízké zátěži.
1: Kolik nám dnes vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
2: Vyšlo v 6.07 a zapadne ve 20 hodin.
1: A jak je to s teplotními rekordy?
2: Ty nebudeme překonávat. Maximum z roku 1950 má hodnotu 34 stupňů a minimum z roku 1976 4,6.
1: Dnes taková zlatá střední cesta. Jaká bude dnešní noc a úterní den?
2: To už k nám bude od západu zasahovat bráza nízkého tlaku, související s tlakovou níží nad Francií. V noci i zítra nás čeká velká oblačnost s ojedinělou možností deště. Až později večer od jeho západu té oblačnosti přechodně ubyde. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 25 a na horách bude kolem 20. Mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio zůstane na nízké zátěži.
1: Tolik aktuální předpověď počasí s meteoroložkou Evou Houbovou. Já prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A my už míříme k takovému ornitologickému tématu. Většina hnízdních budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala letos bez mláďat. Kvůli nedostatku hrabošů se jich vylíhlo jen minimum. Podrobnosti dostanete tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Hnízdní budky sovpálených na Třeboňsku letos obsadil jen jeden pár. Důvodem je nedostatek potravy v této oblasti. V Česku je podle ornitologů necelých 150 hnízdicích párů. Na jihu Čech se jejich populace rozrůstá díky pravidelnému vypouštění mláďat z odchovaných v zoo Hluboká a právě i hnízdním budkám, které jim ochranáři nabízí.
1: Teďka jsme vystoupili nahoru do jednoho ze skladňáků v zemědělském areálu v Lomnici nad Lužnicí, kde letos se podařilo, že se vypálen zahnízdili a mají tam mláďata.
2: A já teď s ornitologem Jakubem Mrázem půjdu tahle mláďata zkontrolovat.
1: A tamhle už nám letí sova pálená, to je samec, který hlídal.
2: Ta budka je na takovém kovovém trámu.
1: Zhruba ve výšce 10 metrů.
2: A proto tam s vámi nepůjdu, počkám tady.
3: Ano.
2: Jakub Mráz má na zádech batoh, do kterého dá malé sovy a musím říct, že se pohybuje po trámech jako veverka. Velice lehce je vidět, že to nedělá poprvé.
1: Mláďata jsou stará zhruba 30 dnů, takže optimální stáří i pro kroužkování. Jsou úplně nádherný.
2: Krasavice.
4: Tady to je fakt tak meka všech sov.
1: To byla jako první budka vůbec obsazená na Třeboňsku a na jihu.
2: Poznáme i pohlaví?
1: Ne, pouze v dospělosti, podle zbarvení a podle váhy a mír.
4: Tak, mláďata dostala kroužky a můžeme s nima zpátky do jejich domova, do budky.
2: Tohle místo je jediným místem, kde letos sovy pálené vyvedly mláďata.
1: Ano, letos je to bohužel jediný. Tady u nás kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraží jsou ty sovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají.
2: Hnízdění sov pálených je na jihu Čech opravdovou vzácností, říká Jakub Mráz.
1: Tady u nás to Třeboňsko a blízké okolí je takovou světlou výjimkou, kde evidujeme 1 až 5 párů a další místo, kde sovy pálené jsou, je Českobudějovicko, kde hnízdí zhruba 3 až 5 párů. Nevíme samozřejmě o všech těch párech, protože můžou hnízdit i přirozeně samozřejmě mimo budky.
2: Zoo Hluboká je do záchranného programu zapojená už 15 let. Doplňuje zooložka Markéta Jariabková.
5: Za těch 15 let jsme předali k vypuštění více jak 80 jedinců. Sova pálená je naším ohroženým druhem sovy. Ty populace ubývají. Důvodem byla hlavně ztráta toho přirozeného prostředí na to hnízdění. Bez podpory lidí by vlastně už ty sovy nebyly.
2: Třeboňskou populaci sov pálených by měla v únoru posílit zhruba 10 mláďat odchovaných v zoo Hluboká. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Zpěvačka, která minulý týden oslavila 62. narozeniny, Maria McKee ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už dostává slovo a prostor Gabriela Bláhová, přináší čerstvé zprávy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Policisti pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. Nový ředitel Pelhřimovské nemocnice by měl být podle vedení města jen dočasným řešením. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré pondělní ráno. Tripartita dnes bude mimořádně jednat o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
1: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Na tripartitu pak naváže další schůzka o růstu platů ve veřejné sféře na příští rok. Ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO na ní má představit první konkrétní návrhy. Policisti v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku, předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlněté vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
1: Vedení Pelhřimova nevítá značením rozhodnutí kraje jmenovat do čela tamní nemocnice Alexandra Filipa. Českému rozhlasu Vysočina to řekl starosta města Ladislav Mec, ODS. Filip, který od listopadu nahradí dočasného krizového manažera Michala Kozára, je současně i ředitelem nemocnice v Jihlavě. Podle MEDA je zvláštní především způsob jmenování.
5: Jsem čekal nebo očekával, že proběhne řádný výběrový řízení a bude tam nastálo jmenovaný ředitel. Mně se mi to zdá dočasné řešení, není to trvalý řešení, jestli pan ředitel Jihlavský asi je třeba dobrý, o to žádná, ale myslím si, že by tam měl být ředitel prostě nastálo.
1: Krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek ze SocDem nevyloučil, že působení Alexandra Filipa může být předstupněm slučování nemocnic. Připustil ale i možné krátkodobé působení ředitele a vypsání řádného výběrového řízení. Jindřichův Hradec nechá opravit poškozenou vozovku na Jiráskově předměstí. Pozemky pod ním město v uplynulém období získalo do svého vlastnictví. Podle starosty Michala Kozára z Hnutí ANO už vozovka vykazovala rozsáhlé defekty. Oprava vyjde na 1 200 000 korun bez DPH. Začne od 9. září a potrvá do 20. září. V jižní Kenii uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jeho příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Kenská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se vyskytují mlhy. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách od 17 do 20. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka na Strakonice. Upravují tam nestabilní svah, jezdí se jedním jízdním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje ředitelství silnic a dálnic na konec letošního září. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To nám to pondělní ráno příjemně plyne, je 24. srpnové a je moc dobře, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje dále a co nás čeká a nemine, tak už za chvíli rozhlasový sloupek, který bude o perlorodkách, tak si na něj počkejte. Já ráda připomenu, že dnes slaví svátek Bartoloměj, je to jméno biblické aramejského původu, které se vykládá jako syn Talmajův, tedy zbrázděného, nebo také syn Oráče. Pranostika praví, svatý Bartolomy létu hlavu zlomí a také od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. No tak ať vás dnes hřejí aspoň písničky, které nestárnou, kor takhle po ránu, které je celkem studené, co si budeme povídat. Zazní v nejbližších minutách balet Dr. Alban Václav Neckář a právě teď se laví zaspívá Martin Maxa. Příjemný poslech.

0: Je tady pondělí 24. srpna, začíná poslední celý týden letních prázdnin. Uteklo to tedy hrozně rychle a určitě nejenom dětem. Ale pár dní volna ještě máme před sebou, stejně jako děti Miroslava Bočka, autora dnešního rozhlasového sloupku. Bude o perlorodkách.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Už po mnoho let trávíme poslední srpnový týden dovolenou s přáteli ve skautském tábořišti na úpatí Novohradských hor. Houf dětí, potloukajících se lesem, nočním hýřením zmožení rodiče. Dny strávené povalováním se v trávě, se stéblem psárky luční v ústech, procházky krajinou, hry. Prostě dokonalá očista od všeho, co pípá, bliká a připomíná nepříjemný hlas nadřízeného. Tábořištěm protéká potok, na první pohled nemoc čistý, na druhý ale plný života. Jsou v něm pstruzy, mihule nebo raci. Kdysi jsme objevili lasturu perlorodky. Nejprve jsme ten vzácný nález nevěřícně obraceli v rukou, nakonec nám ale i náš známý hydrobiolog potvrdil, že jde skutečně o perlorodku. Asi pozůstatek zanikající populace usoudil, protože většina těchto zákonem chráněných mlžů se v našich podmínkách už nerozmnožuje. Může za to znečištění, ubývání vod, zvyšování teplot. V loni jsme v proudu konečně nalezli dva živé exempláře. Tmavé sekirky zaražené v sedimentu, maso uvězněné ve zvápnělých schránkách. Udivilo mě, že se tyto křehké organismy dožívají více než 100 let. Pustil jsem se tedy do troufalých představ. Možná, že tyhle škeblí dámy si tu v písku hověly už za Rakouska-Uherska. Byli tu, když po nedalekém můstku pochodovali armády a jsou tu i dnes, kdy na ně fascinovaně hledíme. A tati, budou tu i za rok? Neutečou nám? Ptají se děti. Perlorodky nemají nožičky, ujišťuje. A opatrně je vracím do písku. Tak letos uvidíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A já říkám ano, i tentokrát dorazily SMSky od vás. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno. 10 stupňů, hezký den přeje Marie. Ve Velešíně jasno 8 stupňů, dobré ráno vám všem přeje Andulka. Písek 12 stupňů Celsia, podepsán Folta. A dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 7 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky a proto se v ní... Maruško, ta SMSka opět nepokračuje. Těším se, že třeba doplníte v případě, že nás teď posloucháte a my si tak rozšíříme tyto obzory. Já vám rozšířím obzory, které se týkají dnešní předpovědi počasí, té konkrétní od Českého hydrometeorologického ústavu. 21 až 24 stupňů Celsia, to jsou pondělní přislíbená nejvyšší maxima. 17 až 20 naměříte na horách. Ráno a dopoledne čekáme jasno nebo skoro jasno a ojedinělé mlhy. Během dne bude přibývat vysoké, částečně průsvitné oblačnosti a odpoledne tak bude polojasno až oblačno. Vítr ten povane slabý, proměnlivý, převážně severovýchodní a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Pršet při pondělku nebude, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré rozptylové podmínky a bio pro dnešek na jedničce.
2: Měnící se klima vyžaduje spoustu jiných přístupů. Týká se to například i péče o zeleň ve městech a obcích. Upozorňují na to vědci a ochránci přírody. Plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Problém je taky šíření nebezpečných invazních bylin a dřevin. Jak k péči o trávníky a stromy ve veřejných prostranstvích přistupovat šetrněji? Nejen o tom si popovídáme s Daliborem Dostálem, zakladatelem a ředitelem ochranářské společnosti Česká krajina. Naleďte si nás v pondělí 24. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Už za chvíli si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál Hlasy jihočeských zvonů. Tentokrát zamíříme na Strakonicko, tak si počkejte. Aktuální čas 7 hodin, k tomu 19 minut. Pokračuje pondělní jihočeské ráno s datem 24. srpna.

0: 7.22 a je tady čas pro pravidelný seriál o jihočeských zvonech. Dnešní zastavení patří kostelu na nebevzetí Panny Marie v Jeníně na Strakonicku.
1: Raně gotický mariánský kostel v Jeníně pochází z druhé poloviny 13. století. Po vypálení roku 1468 byl opraven, zároveň byla postavena věž, do které byly zavěšeny zvony. Současná podoba kostela pochází z poloviny 18. století. V západním průčelí je hranolová věž, ve které jsou v dřevěné zvonové stolici zavěšeny tři zvony. Nejstarší je z doby výstavby věže z konce 15. století a je naruční zvonění. Roku 1499 jej ulil Jan Konvář v Praze na Novém Městě. Jeho krásný hlas doplňují dva menší ocelové zvony pořízené po první světové

0: Český rozhlas České Budějovice. Jdou po mě, jdou české písničky, které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Jdeme na čerstvé zprávy, přináší je Gabriela Vláhová.
3: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Lidi můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si zájemci můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma tzv. Třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzijko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO sníží nebo úplně zruší některé poplatky. Jihočeští zemědělci letos očekávají výrazný propad ve sklizni kukuřice, která hraje významnou roli jako krmivo. Mnohde kvůli přetrvávajícímu suchu nedozrála, ČTK to řekla ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná na Jihočeských dožínkách na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Zemědělci sklízejí kukuřici ve větší míře ve formě nakrmení siláže. Do siláže loni takto sklidili 1,2 milionu tun. Veřejné toalety v Bernarticích na Písecku jsou znovu otevřené. Městys si je po 30 letech užívání kompletně zrekonstruoval. Rekonstrukce stála téměř 200 tisíc korun, informoval o tom starosta Pavel Souhrada z ODS. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Tijana Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: U Zvíkovského podhradí na Písecku staví kruhový objezd, jezdí se kyvadlově, provoz řídí semafory. Počítejte se zdržením až do konce roku. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vyřídit si sociální i zdravotní pojištění, daně nebo například rodičovský příspěvek. Nejenom s tím pomůže lidem bankovní identita, která jim ušetří dlouhé cestování na úřady. Podrobnosti přineseme už za chvilku v rozhovoru tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Na nejbližší úřad musí někteří obyvatelé v Jihočeském kraji cestovat třeba i 30 kilometrů. Díky bankovní identitě by ale často zbytečně dlouhou cestu a čekání na úřadech nemuseli vůbec absolvovat. Pochůzky by si mohli vyřídit za pár minut a přímo z domova. Jak bankovní identitu využít a další informace nám teď přiblíží výkonný ředitel Bank ID Marek Růžička. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do jižních Čech, dobrý den.
0: Na co všechno můžou lidé bankovní identitu využít?
1: Tak byste správně řekla, že asi nejčastěji je to přijednání s úřady. A představme si to tak, kdybyste na dálku vlastně ukázala svůj občanský průkaz a ten úředník vás uměl

0: plus potom potvrzení té transakce bankovní aplikaci. A pokud si někdo není jistý, tak stačí zavolat do banky svému bankovnímu poradci a ona poradí.
1: Máte nějaká data k dispozici, která ukazují, jak často Jihočeši bankovní identitu využívají?
0: No já myslím, že Jihočeši jsou velmi zběhlí, už jenom z toho důvodu, že pár let zpátky začínali automatizované prodejny 24x7, kam vlastně lidé mohli vstoupit, i když tam nebyla obsluha a prodejna vypadala na první pohled jako zavřená. To znamená přes QR kód, který měl v sobě identitní údaje toho uživatele, včetně věku, tak vlastně osoby starší 18 let potom do té prodejny mohli vstoupit, nakoupit si, zaplatit kartu a odejít. A vlastně z těch asi 200 prodejen, co je po celé České republice dneska, je jich více jak 40 právě v jižních Čechách. Tak jeden takový jako prim, který Jihočeši hrají. Pak bych možná zmínil Jihočeskou univerzitu, kam se třeba studenti můžou vzdáleně přihlašovat k přijímacím zkouškám nebo potom při zápisu do ročníku. No a stejně jako v ostatních krajích, tak ani Jihočechy samozřejmě nemine vyměňování řidičáků po skončení doby jejich platnosti. Letos je to v jižních Čechách něco přes 20 000 řidičů, kteří takto můžou vlastně vzdáleně si požádat o výměnu řidičáků a cirka do 20 dnů je jim žádost vyřízená. A řidičák buď to si vyzvednou na místě, kde bydlí, jo, v té dané obci, anebo dokonce nově si ho můžou nechat poslat do balíkoboxu na nejbližší místo, kde bydlí.
1: A úplně na závěr ještě prozraďte, jaká je budoucnost využití bankovní identity?
0: Tak teď se nám hodně ozývají třeba zdravotnická zařízení, to znamená, mohli bychom se vzdáleně přihlašovat do rezervačních systémů lékařů, nebo naopak si potom vyžádat zpětně třeba zdravotní dokumentaci, potvrzení o vyšetření nebo právě lékařské zprávy. To znamená citlivá data, která lékaři musí sdělit pouze nám nebo oprávněným třeba rodinným příslušníkům. Takže když ten lékař ví, s kým komunikuje a je s tím jistý, tak potom nám to může posílat takhle pohodlněji.
1: O bankovní identitě a jejím využití jsme si povídali s výkonným ředitelem Bank ID Markem Růžičkou. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
0: Přeji úspěšný den, mějte se hezky, naschledanou.
2: Český rozhlas České

0: Ano, my se na chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice skutečně zastavíme, protože se věnovat budeme aktuální předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: A to 10 vteřin před 7:45, kdy ve vysílání vítám meteoroložku Evu Houbovou. Krásné ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak jak se za tu hodinu, co jsme se neslyšeli, změnilo počasí na jihu Čech?
2: Mlhy se rozpouští, ale stejně jich bylo málo a pořád je slunečné počasí. Teplota se pohybuje mezi 8 a 11 stupni většinou, v údolních polohách na horách kolem nuly, záleží na utváření terénu. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 10 stupňů, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře zůstává 1024 hektopaskaly. Na Churáně je skoro jasno 9,5 stupně a vítr východní 2 metry za sekundu.
0: Posluchačka Maruška nám napsala, na svatého Bartoloměje naplije jelen do řeky a proto se nemá v ní již nikdo koupat. Takže se táži, bude to dnes odpoledne na koupání?
2: Na koupání, ale já myslím, že celkem ano. Z oblasti britských ostrovů k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teď ráno a dopoledne čekáme slunečné počasí. Během dne bude od jeho západu přibývat vysoká, částečně průsvitná oblačnost a odpoledne pak bude polojasno až oblačno. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách bude mezi 17 a 20. Vítr povane slabý proměnlivý, převážně ale severovýchodní, 1 až 4 metry za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Řekla bych, že přes víkend nám docela solidně napršelo. Z mého laického pohledu změnil se stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Bohužel je to pořád špatné. Na Soumarském mostě platí zákaz splouvání, stav je tam 42 cm. Od vyššího brodu je Vltava sjízdná, ale je to na hraně 58 cm a průtok 6 metrů krychlových za sekundu. Lužnice i Otava zůstávají nesjízdné. Teplota vody je mezi 14 a 19 stupni, na Lipně bylo včera 21,2.
0: Jaká bude dnešní noc a co přinese úterní den?
2: Od západu už k nám bude zasahovat brázda nízkého tlaku související s tlakovou níží nad Francií. V noci i zítra nás čeká velká oblačnost s ojedinělou možností deště. Později večer oblačnosti od jeho západu přechodně ubyde. Teplota zítra ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 25, na horách bude kolem 20. Mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu večer zaslábne. Bio zůstane na jedničce.
0: A jaká bude středa?
2: Ráno a večer nás čeká malá oblačnost, během dne ale velká, místy přehánky a ojedinělé bouřky. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 13, odpolední kolem 25 stupňů a vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Dle těch ranních teplot tuším, že se nám cosi blíží a něco brzy skončí. No uvidíme, necháme se překvapit. Meteoroložka Eva Houbová byla s námi ve vysílání. Uslyšíme se opět za hodinu. Děkuju.
2: Těším se, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A my už mílovými kroky míříme za dnešním vydáním rubriky Co v učebnicích nebylo, kde si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé, jako například Adéla. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Krásné ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Krásné sluncem zalité ráno vám všem. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde nás čekají čerstvé zprávy s Gabrielou Bláhovou. Hezké pondělní ráno.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Před začátkem školního roku se v Česku oteplí, dorazí i tropy. Dodávky pitné vody v Horní Stropnici na Českobudějovicku kolísají, na vině jsou mimořádné odběry. Čína evakuovala desítky tisíc lidí kvůli tajfunu Nara. Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou, dobré ráno. Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Obyvatelé Horní Stropnice na Českobudějovicku se potýkají s výpadky dodávek pitné vody. Může za ně vyšší odběr z obecního řadu kvůli zásobování částí obce bez vody. Místní navíc pro obnově dodávek poukazují na zakalenou vodu.
3: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky po tom nabírání zhruba hodinka a půl. Když začne téct voda, teče nějakou dobu zakalená, není to pitná voda.
4: Vysvětluje obyvatel Horní Stropnice Josef Novák. Podle nezávislého starosty Františka Vanička jsou výpadky způsobené odběrem do cisteren kvůli zavážkám vody do místních částí, hojná voda a dobrá voda.
5: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojné vodě. Při tom transportu vody tady veřejného řadu do cisterny dochází poklesu tlaku.
4: Podle starosty nemá krátkodobé zakalení způsobené změnou tlaku v potrubí výrazný vliv na kvalitu vody. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Většina hnízdních budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala v letošním roce bez mláďat. Ochranáři jich v této oblasti rozvěsili zhruba 50 v průběhu 15 let. Kvůli nedostatku potravy se v nich letos vylíhlo jen minimum mláďat těchto kriticky ohrožených ptáků. Ornitolog Jakub Mráz k tomu dodal.
6: Kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraží jsou ty psovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají.
1: Čína evakuovala desítky tisíc lidí kvůli tajfunu Nara, který o víkendu zasáhl provincii Guangxi na jihozápadě země a způsobil rozsáhlé povodně. Meteorologové varovali, že přívalové deště budou pokračovat i v následujících dnech, napsala dnes agentura Reuters. Pod vodou se ocitly silnice i některé nižší budovy. Záchranáři s pomocí gumových člunů evakuovali obyvatele, které voda odřízla v zaplavených čtvrtích. Meteorologové očekávají, že silné deště budou v některých částech jižní Číny přetrvávat až do středy. Sport. Tenistka Nikola Bartůňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila 6-4, 6-3 Antonii Růžičkovou z Chorvatska. Její další soupeřkou v Mexiku bude čtvrtá nasazená Anastázia Potapovová z Rakouska. České basketbalistky podlehly v přípravném utkání v Istanbulu domácímu Turecku 56-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku, neodvrátila ji ani 11 body Alena Hanušová.
2: Počasí.
1: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojedinělé se můžou vyskytovat mlhy, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách od 17 do 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S omezením počítejte mezi Horní Planou a Pernekem. Na silnici 39 pokládají nový povrch a jezdí se kyvadlově. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hodin přesně 5 minut k tomu posloucháte jeho české ráno s Adélou Jirkalovou a to tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Připomínám, že svátek dnes slaví Bartoloměj a to proto, že je tady pondělí s datem 24. srpna. Za chvíli je tady také kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene 160 let od narození spisovatele Václava Hanuse z Jindřichova Hradce. Tak si na něj počkejte. Dobré ráno.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 24. srpna. Příjemný poslech. Z Mláky na Jindřichohradecku pocházel spisovatel, satirik, významný literát české vídeňské menšiny Václav Horobý. Narodil se 24. srpna před 145 lety. František Vladimír Krch prožil svůj život jako učitel, spisovatel a básník. Přišel na svět 24. srpna před 165 lety v Lažanech na Táborsku. Výročí 105 let od narození má 24. srpna sochař Rudolf Soudek z Omlenic na Českokrumlovsku. V Jindřichově Hradci se 25. srpna před 160 lety narodil středoškolský profesor, filolog, překladatel a spisovatel Václav Hanus. Z šumavské vesnice Reisrechen, dneska zatopené Lipenským jezerem, pocházela básnířka Marie Voračková. 27. srpna je výročí 105 let od jejího narození. Srpna uplyne 215 let od narození Václava Filipka z Veselí nad Lužnicí. Byl známý jako fejetonista, redaktor humoristického časopisu Paleček, herec, autor a překladatel divadelních her. 30. srpna je 150. výročí narození Matyase Chyny z Českých Budějovic. Působil jako ředitel měšťanské školy v Českém Krumlově. Srpna si připomínáme 10. výročí úmrtí Věry Čáslavské, legendární československé gymnastky a sedminásobné olympijské vítězky. Důležitým milníkem Věřiny kariéry byl rok 1964 a olympiáda v Tokiu, kde obletovaná sportovní hvězda vyhrála zlaté medaile ve víceboji, přeskoku a kladině a stříbro v soutěži družstev. Po předání zlaté medaile přišla tehdy Věra Čáslavská k mikrofonu rozhlasového sportovního komentátora Stanislava Sikmunda. Tady je ukázka z našeho archivu.
2: Soudružku Čáslavská především upřímné blahopřání za absolutní prvenství v olympijském osmiboji a za krásně vydobitou zlatou medaili v přeskoku. To bylo opravdu suverénní. Ale přeci jenom řekněte posluchačům zcela upřímně, jak došlo k tomu, že jste musela přerušit svou sestavu na bradle, na stejný vyšší žádný.
3: Tak já se přiznám, že tu radost, kterou jsem měla na začátku, tak jsem si trošku pokazila těmi tou sestavou na bradlech. A jak k tomu došlo, no tak mě při dvojném obratu, který jsem dělala ve volných sestavách a který jsem dělala i v rozcvičení dobře, tak mě vyklouzla, že z ruku, a to jsem prostě tak odbíta od brada, že už jsem vůbec nemohla prostě to nějak zachránit. To vůbec nebylo už v mých silách. Ať jsem se snažila, jak jsem mohla, prostě to bylo tak blízko rychle, že se nedalo nic dělat.
2: Ano, sám tady Vítek Maplocha, trenér našich gymnastů, říká, že Věra Čáslavská do sestavy šila, že jí zatvičila v pěkném, rychlém tempu. A to se může stát. A chybovat je lidské. A dvě medaile, ty už vám nikdo neveme. Jak se díváte sama na své soupeřky a na celou konkurenci zde v gymnastice vůbec? Myslím, že je to hodně vysoká úroveň, a který pro vás, jak se říká, tvrdý chlebíček.
3: Tak to zcela určitě, hlavně sovětské závodnice a Japonky, i některé jednotlivky z NDR, ty jsou skutečně vynikající.
1: Věra Čáslavská byla taky čtyřnásobnou mistryní světa a jedenáctinásobnou mistryní Evropy. Na návštěvě Českých Budějovic byla například v červnu roku 2011, kdy osobně otevřela výstavu fotografií Českého olympijského výboru na náměstí Přemysla Otakara II. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Nevzdej nic, i to zpívala Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tak vám přeji úspěšný nový týden, který začíná pondělkem s datem 24. srpna.
1: Počasí.
0: Nějaké ty SMSky od vás by tu ještě byly. Ráno je v Nové Peci slunečné a chladné se 7 stupni. Přeji úspěšný den, podepsána Dagmar. Dobré ráno, jasno, klidno, 13 stupňů. Pěkný den vám i posluchačům přeje a zdraví Věra Stýna. Takové jsou SMSky od vás a co nám posílá Český hydrometeorologický ústav. Ráno a dopoledne čekáme jasno nebo skoro jasno a ojedinělé mlhy. Během dne bude přibývat vysoké, částečně průsvitné oblačnosti a odpoledne tak bude polojasno až oblačno. Pondělní nejvyšší maxima 21 až 24, na horách naměříte 17 až 20, vítr dnes povane slabý, proměnlivý, převážně severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu, pršet při pondělku nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Zlá babička, to je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 8 hodin, k tomu 18 minut pokračuje jihočeské ráno a míříme k další reportáži. Obyvatele Horní Stropnice na Českobudějovicku teď v době sucha trápí výpadky dodávek pitné vody. Podíl na tom mají i místní hasiči. Jak je to možné, dozvíte se za chvilku v našem vysílání. London Beat, I've been thinking about you. Příjemný poslech.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Obce po celém Česku vyhlašují kvůli suchu zákaz používání pitné vody na zahradách nebo k mytí aut. Podobná situace je i v Horní Stropnici na Českobudějovicku, kde jsou kvůli vyšší spotřebě v některých částech obce výpadky dodávek. Místním po nich navíc teče z kohoutku kalná voda.
2: Pustíte kohoutek, neteče voda. Takže ta situace je vždycky po tom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
3: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
2: Bylo to i v jiných částech obce. Bylo to z většiny v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu z hydrantu tu pitnou vodu. Když začne téct, tak teče prostě nějakou dobu zakalená, není to pitná voda. No.
3: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, vody je pro běžný odběr dostatek. Problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
4: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojný vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
3: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči. Jejich služba má ale podle něho přednost před dodávkami vody do domácností.
4: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pít požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít. Máme novou cisternu, tak tam i od výrobce je doporučený, aby se do toho tankovala pitná voda, aby se tam neporušila ta technologie uvnitř.
3: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
4: On se tam dostane drobátko i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kalní není. Ono to vypadá, že je to kalní, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu. Jo, v té síti, takže opravdu se ty obyvatele nemusí bát, že by ta voda byla kalná.
3: Obyvatelé Stropnice, včetně Josefa Nováka, poukazují i na to, že je vedení obce včas o podobných situacích neinformuje.
2: Bylo to spíš po nějakých apelacích občanů. Potom obec informovala, že celkově ten nedostatek je všude. Víc asi se myslím proto neudělala, byť z mýho pohledu asi mohla.
3: Podle starosty Františka Vaněčka ale není v silách obce včas na výpadky upozornit.
4: Samozřejmě nedokážu těm lidem přesně sdělit, kdy to bude, protože ten Prvok si to naváží podle jeho uvážení a oni to většinou dělají v odpoledních hodinách, takže občas někdo volá, tak jim prostě sdělím tuhle informaci, že chvíli vám nepoteče voda.
3: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
5: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby chlapi nebo Čevak nemusel navážet, ale spotřeba se snížila, což je asi to nejhlavnější.
3: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602-489-489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni přibylo, zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako loni. Podle mluvčí univerzity Andreje Čandové ze studentů z vyšších ročníků letos přihlásilo o 30% víc. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a křižovatkou Štylec na Českobudějovicku. Důvodem je oprava vozovky, poškozené kvůli nadměrnému provozu těžké dopravy. Ředitelství silnic a dálnic počítá s rozdělením opravy do 6 etap. Hotovo bude v polovině října. Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Vody je totiž stále míň a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, taky známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 90 požárů v této oblasti a taky na ostrově Sumatra. Oheň sežehl u výšu víc než 64 000 hektarů a dým se šíří i do okolních zemí. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojedinělé se ještě můžou vyskytovat mlhy, během dne začne přibývat vysoké oblačnosti, odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno, nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Dvě osobní auta se srazila na dálnici D3 u Úsilného u Českých Budějovic na exitu 131. V místě se tvoří kolony. Počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A krátce po 8:30 pokračuje Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zeměživitelka vstupuje do svého předposledního dne. Na výstavišti se stále představují nové zemědělské technologie, ale také hospodářská zvířata a chovatelské přehlídky. A povídat si o tom budeme už za pár minut. Do té doby další z písniček, které nestárnou. Tuto obstará Dalibor Janda. Pojď, dáme řeč.

0: Předposlední den 52. ročníku Země živitelky je před námi. Na Českobudějovickém výstavišti se až do zítřka představují stovky vystavovatelů a letošním hlavním tématem jsou inovace v zemědělství. Pondělní program přinese další přehlídky zvířat a také program pro návštěvníky, kteří se na výstaviště vydají už v závěru veletrhu. Podrobnosti má mluvčí výstaviště Jiří Čondl. Přeji vám dobré ráno.
1: Dobrý den i vám.
0: Co je hlavním bodem pondělního dnešního programu a co byste doporučil návštěvníkům, kteří se na živitelku vydají právě dnes?
1: Dnes se poprvé na Agrosalonu představí plemeno masného skotu Simmental, původem ze Švýcarska. A právě dnes na předvadišti se odehraje první jihočeská Simmental show. Ale lidé uvidí i jiná plemena, třeba Dextry, což je naopak nejmenší evropské plemeno. Po celém areálu je k vidění nejmodernější zemědělská technika od malých autonomních strojů, dronů až po velké, jako je například traktor New Holland T7, jehož maximální hmotnost může dosáhnout až 19 tun. Techniku ale můžete obdivovat už před areálem, kde se konají i dynamické ukázky. Kvalitní a oceněné české potraviny můžete ochutnat v pavilonu T1, který je zaměřený právě na potravináře.
0: Nesmí chybět ani pozvánka do pivovarské zahrady. Prozraďte, jak bude vypadat pondělní program právě tam, co návštěvníky čeká.
1: Nejprve od 10 hodin zahraje legenda mezi dechovkami Budvarka, která na hudební scéně působí už 85 let. Hudební program dnes nabídne ale i jiný žánr. Synth-pop rockovou kapelu Marek Černoch and Angels, takže od 14 hodin budou znít v areálu hřízné tóny kytar.
0: Na výstaviště do Českých Budějovic na 52. ročník Země živitelky, její předposlední den, nás pozval mluvčí výstaviště Jiří Čondl. Děkuji za rozhovor s vámi. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Vy také a přeji krásné ráno.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A já už teď budu opět zvídavá, máme 8:45 a proto se meteoroložky Evy Houbové ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je teď jasno až polojasno. Teplota se většinou pohybuje aspoň v těch nižších polohách mezi 10 a 14 stupni a v horských údolích tak kolem 3 až 5. V Českých Budějovicích je skoro jasno 13 stupňů, vané západní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je 1023 hektopaskaly, slabě klesnul. Na Choráňově je skoro jasno a 10 stupňů, vítr severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Co nám nabídne zbytek dnešního dne?
2: Z oblasti Britských ostrovů k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme slunečné počasí, ale od jeho západu bude přibývat, vlastně už přibývá vysoká oblačnost, částečně průsvitná a odpoledne nás čeká polojasno až oblačno. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý, proměnlivý, převážně ale severovýchodní 1 až 4 metry za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Budou dnes v noci vidět hvězdy?
2: Vypadá to, že ne. Od západu k nám už bude zasahovat brázda nízkého tlaku související s tlakovou níží nad Francií. V noci i zítra nás čeká velká oblačnost a ojedinělé možnost slabého deště. Později večer pak oblačnost od jeho západu ubyde. Teplota ráno klesne na 12 až 9 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 25 a na horách bude kolem 20. Vítr mírný východní až jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Bio zůstane na nízké zátěži.
1: A jaké počasí přinese středa?
2: Ráno a večer nás čeká malá oblačnost, ale během dne velká. Oblačno zataženo, místy přehánky a ojedinělé bouřky. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 13, odpolední kolem 25 stupňů, vítr povane jenom slabý proměnlivý.
1: A ještě se na zoubek podíváme čtvrtečnímu počasí.
2: Čtvrtek vypadá na převažující polojasno a beze srážek, teplota ráno kolem 14 a odpoledne kolem 29 stupňů, takže někde se dočkáme i tropů. Vítr povane mírný, jihovýchodní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Řekla bych, že to byla celkem příznivá předpověď počasí, která nabízí téměř vše. Tak děkujeme, meteoroložka Eva Houbová byla s námi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice.

0: Tulák po hvězdách, tak se jmenovala písnička od Petra Reska. Jestli byl takovým tulákem na dovolené i Matěj Vodička, to je otázka. Odkud jsi se nám zatoulal, Matěji? Ahoj.
1: Krásné ráno, to je tedy opravdu otázka na tělo. No, toulal jsem se po české krajině, respektive spíš po moravské nejprve, potom po severních Čechách a byl jsem taky dokonce i v Německu, takže to bylo hodně pestré.
0: Výborně, a kam se zatouláme ve tvém jihočeském dopoledni?
1: No, třeba po 9. hodině to bude tak trochu do historie, protože si připomeneme Záviše z Falkensteina, známou to historickou postavu, třeba právě Hluboká nad Vltavou, to je město, kde je Záviš z Falkensteina známý, ale víc nebudu prozrazovat, posluchači to určitě dobře tuší. Čeká nás taky po 9. hodině třeba rubrika Když jde o zdraví nebo jihočeská vlastivěda a podíváme se do místa, odkud tento týden budeme vysílat seriál o zvonech. No a v 9:45 stále pokračuje náš letní seriál Zámecké léto. Po 10. hodině přijde za mnou do studia kolega, regionální stopař Petr Kubát, který nám poví, kam se chystá tento týden. Máme pro vás připravené taky tipy pro volný čas a jeden takový tip konkrétně jsme vybrali, spojíme se s Pavlem Žalmanem Lohonkou a pozveme vás přímo s Pavlem Žalmanem Lohonkou na jeho dnešní koncert. No a máme připravené třeba taky babské rady, které dnes poradí jak na spáleniny od slunce. No a poslední informace, už budu končit. Po 11. hodině přijde k nám do studia náš dnešní dopolední host, bude jim Dalibor Dost stál ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Budeme si s ním povídat třeba o tom, jak česká města přistupují k ochraně zeleně při těch současných vysokých teplotách. Víme, že tento týden má být taky vedro, jestli se nepletu, tak ve středu a zejména ve čtvrtek, takže je to stále aktuální téma.
0: Výborně, velice aktuální bude dnešní jihočeské dopoledne. Průvodcem vám bude Matěj Vodička. Matěji, děkujeme prozatím, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Adéla Jirkalová se loučí, mějte se nádherně a zítra se na všechna raní ptáčata těším po 5. hodině.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Parkování v Česku výrazně zdražuje a zvyšuje poptávku po montovaných stavbách. Personální krize v Pelhřimovské nemocnici už není tak akutní. V uplynulém pololetí nastoupilo 14 lékařů. Nový britský premiér dnes přijel do Kyjeva. Je to jeho první zahraniční cesta od červencového nástupu do čela britské vlády. Dnes bude zpočátku slunečno, odpoledne začne přibývat oblačnosti, teploty nepřekročí 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Zabezpečené parkování se v České republice stává čím dál hodnotnější komoditou. Podle aktuálních dat realitního portálu sreality.cz za první pololetí roku 2026 cena klasických garáží a garážových stání na sekundárním trhu dál roste. To přimělo řadu majitelů rodinných domů investovat do vlastních montovaných garáží a přístřešků. Průměrná nabídková cena garáží v České republice podle největšího realitního portálu sreality dosáhla v prvním pololetí roku 2026 hodnoty 37 159 korun za metr čtvereční. To představuje meziroční nárůst o 12%. Ještě výraznější skok zaznamenala garážová stání. Jejich cena meziročně vzrostla o 13% na průměrných 50 467 korun za metr čtvereční. Personální krize v Pelhřimovské nemocnici už není tak akutní jako na začátku roku. Českému rozhlasu Vysočina to řekl stávající krizový manažer a jindřichohradecký starosta za ANO Michal Kozár. Nemocnici převzal v době, kdy nedostatek personálu vedl k vlně dalších výpovědí ze strany lékařů. Podle Kozára je aktuální situace částečně stabilizovaná.
2: V posledního pololetí se povedlo přijmout 14 nových lékařů, doplnil se i personál na UNE zdravotníků, to znamená v HTSK a sestry se také přijaly, takže ta trajektorie se malinko změnila, ještě s dalšími 10 potenciálními lékaři jednáme.
0: Bouřky a přívalové deště z minulého týdne zatím podle rybářů z Vysočiny nepomohly zvýšit hladinu v revírech ani úroveň kyslíku ve vodě. Situace je dlouhodobě špatná a řeky a rybníky je nutné neustále monitorovat. Nedostatek vody je patrný zejména na horních tocích, říká předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově Zdeněk Paul.
3: Každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
0: Nový britský premiér Andy Burnham dnes přijel do Kyjeva. Je to jeho první zahraniční cesta od červencového nástupu do čela britské vlády. Oznámila to agentura Reuters. Na Ukrajinu, která dnes slaví 35. výročí vyhlášení nezávislosti, dorazil taky předseda Evropské rady Antonio Costa. V Kyjevě budou jednat zástupci víc než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi.
1: Počasí.
0: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, jen ojediněle se můžou vyskytovat mlhy. Během dne začne přibývat vysoké oblačnosti. Odpoledne bude většinou polojasné, večer čekáme přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří od 17 do 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se postupně změní na severovýchodní a biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut zpomalila provoz u Českých Budějovic u Úsilného na dálnici D3. Kolony se tvoří u exitu 131 ve směru na Rakousko. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 9 hodin a 4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho dnešní jihočeské dopoledne, které právě teď začíná v tradičním čase. Krásné pondělí 24. srpna vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Protože je toho zmíněného 24. srpna, tak to znamená, že svátek má dneska Bartoloměj. No a svatý Bartoloměj, to je docela zajímavá postava. Zemřel tak, že byl stažen z kůže a stal se ochráncem řemesel pracujících z kůže a ostrými nástroji, takže jmenovitě je patronem třeba koželuhů, kožešníků, krejčích, ševců nebo řezníků, ale dokonce třeba taky i vinařů. No a kostel zasvěcený svatému Bartoloměji najdete například třeba tady na jihu Čech ve Frimburku na břehu Lipna. Dojďte se tam podívat, je to tam docela hezké. Tolik na úvod k dnešnímu datu a teď je na řadě představení toho, co nás čeká v nadcházejících minutách. Bude to třeba pravidelný letní seriál Zámecké léto. Představíme si taky místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. No a čeká nás samozřejmě taky jihočeská vlastivěda a v pravidelné rubrice Když jde o zdraví si připomeneme, jak je pro naše tělo důležitá pestrost pohybu. Hned na úvod si ale uděláme takový krátký výlet do dávné regionální historie. Památka mocného Vítkovce Záviše z Falkensteina nás dneska zavede do cisterciácké kláštera ve Vyšším Brodě. A to hned po úvodní písničce, kterou vám pustím už za okamžik. Počkejte si na ní, Matěj Vodička. Vám ještě jednou přeje krásné dopoledne a krásné pondělí a taky krásný a úspěšný vstup do nového týdne.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je pondělí 24. srpna a to je přesně 736 let od popravy záviše z Falkensteina. Mocný Vítkovec a manžel královny vdovy Kunhuty byl roku 1290 sťat před hradem Hluboká a jeho ostatky pak cisterciáci pohřbili ve Vyšebrodském klášteře. Ne však do rodové hrobky Rožumberků pod kněžištěm kostela. Vydejme se teď s převorem cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě Justinem Berkou a redaktorem Zdeňkem Zajíčkem k rožumberské hrobce a do kapitulní síně. Proč právě tam, tak to už uslyšíte v reportáži.
1: Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela s převorem Janem Justinem Berkou. Stojíme v místech, pod nímž je ta slavná rožumberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, takové té legendami opředené, ale už prozkoumané, tak tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina z Luděnic, posledního Rožumberka a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je kromě opatů, převůru a tak dál a dalších členů cisterciáckého řádu pohřben jeden člověk. Jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkensteina. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž po něm pojmenovaný, že ano. A proto bratři z děčnosti jeho hlavu vykoupili a pohřbili ho slavnostně v kapitulní síni. Tam odpočívá. Je to jeden z Vítkovců, příbuzný Rožumberku.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Vcházíme do krásné kapitulní síně. Pro laiky, co to znamená kapitulní síň, k čemu byla?
2: Ta kapitulní síň je po kostele druhá nejdůležitější prostora v klášteře, poněvadž tady v kostele jsou modlitby, mše svatá a v kapitulní síni jsou další významné události. Tady je volba opata, tady také je přijímání nových mnichů do kláštera. Zároveň, když umře ten mnich, tak na tom místě, kde kdysi před mnoha lety vstupoval do kláštera v té kapitulní síni, kdy mu byl odňat ten civilní oděv a dostal hábit na znamení nového způsobu života, tak je dvě noci vystavěno jeho tělo a symbolicky bratři se střídají v modlitbách a předávají ho do rukou Boží, takže začátek i konec života každého mnicha, ale zároveň slouží denodenně, kde se bratři schází k takzvané kapitule, kde je přečítána řehole svatého Benedikta, podle té my žijeme, je to takové praktické evangelium, zároveň je tady rozdělení práce a zároveň se také radíme dále, co nás čeká, ty úkoly, proto se tomu je kapitula, že se tady vlastně scházíme.
1: A v kterých místech je ta Závišova hlava? Ví se to?
2: Raduje se, že tady napravo Bohuslav Balvin, respektive nalevo, když vejdeme, z toho tvrdí, že na levé části kapitulní síně od vchodu, tam, že ji bratři uložili. Je to nepotvrzené. V každém případě je tady v kapitulní síni.
1: No a vám tady v podstatě zůstal jako dědictví po Závišovi ten slavný kříž, který on si přivezl z Uherska. Co pro vás znamená kříž?
2: No tak především je to ostatek z kříže, na kterém zemřel spasitel světa, Pán Ježíš. Proto také to zlato vnímáme, jaksi, že tím je ta největší úcta, to nejlepší, co je vlastně materiální, se právě dal na ten ostatek toho kříže, toho dřeva, který je prokrvácen tou Kristovou krví. Že ta váha vlastně té oběti Kristovi je tím vyjádřena.
3: Český rozhlas České Budějovice.

Přesně minutu po čtvrt na deset je stále s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Teď mám jednu otázku, milí posluchači. Běháte, jezdíte na kole nebo chodíte pravidelně do posilovny? Tak je to správné. Přesto ani pravidelný sport nemusí znamenat, že děláme pro své tělo úplně všechno, co přesně potřebuje. Proč je důležité pohyb střídat a jaké výhody přináší jeho pestrost? Tak přesně o tom si budeme povídat v našem dnešním vydání pořadu, Když jde o zdraví, už za chvíli.

0: jde o zdraví.
1: Jeden oblíbený sport může prospět kondici i psychice. Odborníci ale upozorňují, že pro zdravé fungování těla je důležitá pestrost pohybu. Proč nestačí zatěžovat stále stejné svalové skupiny? Jaké potíže mohou vznikat při jednostranné zátěži a jak do běžného života zařadit více rozmanitých aktivit? O významu pestrého pohybu i o tom, jak si udržet tělo v dobré kondici dlouhodobě, bude řeč v dalším dílu pořadu, když jde o zdraví. Fyzioterapeuta Tomáše Umlaufa k mikrofonu přizvala kolegyně redaktorka Hanka Šoberová.
2: Neustále ze všech stran slyšíme, že se máme hýbat, že pestrost pohybu je důležitá. Bude s tím souhlasit i Tomáš Umlauf, fyzioterapeut?
3: Bude s tím souhlasit určitě. Podepíše se pod to mile rád. A ta pestrost toho pohybu je naprosto klíčová. Spousta lidí jezdí na kole. To je takový, teď doufám, že se cyklisti neurazí, jednoduchý sport, kdy sedím, šlapu a jedu. Vybírají si to hlavně lidi, kteří pracují v kanceláři, ale neuvědomí si, že vlastně vymění židli v kanceláři za sedačku na kole a šlapou. A zapojují dost podobné svaly a vlastně ta kompenzace to úplně není. Protože se to hrozně podobá tomu sedu. Kdyby naopak místo kola šli na běžnou procházku, tak za mě udělají rozhodně líp. Takže zase, jo, jde o tu pestrost. Vymění sedačku za sedačku nebo vymění sedačku za třeba běžecké boty a budou se proběhnout v narovnané, napřímené pozici. Občas si u toho zamávají rukama, bude tam nějaká rotace hrudníku. To je pestrost.
2: Plavání, asi se shodneme, že to je zdravý sport?
3: No, profesionální plavci si to asi nemyslí. Vždycky je to o té míře. Žádný sport není dobrý a špatný. Vždycky je to o tom, kolik toho dělám. Jo, říká se lezení, skvělý sport pro tělo, ale prsty na nohou nebo prsty na rukou si to asi myslet nebudou. Vždycky někde něco trpí a někde je nějaký benefit.
2: Teď nás určitě poslouchají i lidé na vesnici, lidé, kteří musí fyzicky pracovat a tak si řeknou, no ano, to není nic pro nás, tohle povídání. My máme pohybu celý den, dostatek a jsme rádi, že si sedneme. Ale je fyzická práce, zedník, tesař, truhlář, pohyb, který jim stačí?
3: Chtělo by se říct, že ano. Ty mají ten pestrý pohyb, ale zase stejně jako u toho profesionálního sportu, což mimochodem třeba zedník je za mě profesionální sportovec, protože ta práce, kterou má, nebo člověk za pokladnou, je vrcholový sportovec pro mě. A tak tam přetěžují zase jiné části. A oni nepřijdou třeba s bolestí zad, ale přijdou s karpálníma tunelama. Sice mají pestrý pohyb, ale zatěžují jinou část těla, takže přijdou k té fyzioterapii třeba s jiným problémem než s bolestí zad.
2: Tak možná toho zedníka bychom posadili na kolo, že si trošku sedne, odfrkne na tom kole, ale přeci jenom nějaký ten cílený pohyb tam bude.
3: Rozhodně. Třeba pro něj by ta kompenzace mohlo být to kolo. Spoustu kancelářských, kdyby si na týden vyměnilo práci s malířem pokojů a natíralo stropy, krásně si napřímí hrudní páteř a budou mít skvělou kompenzaci.
2: Máme tady i kolegy, kteří se rozhodli svá bolavá záda trošičku posílit veslováním. Co vy na to? Je to dobře?
3: Super. Veslování, já myslím, že každý, kdo si to zkusil a vesloval pár minut, hodin, tak na zádech cítil svaly, o kterých doteď vůbec nevěděl.
2: Věčné téma, běh, je zdravý, není zdravý, ničí to kolena, klouby, neničí, tak jak to s tím během vlastně je?
3: Běh je rozhodně zdravý, je to naprosto přirozený pohyb. Chůze a běh jsou naprosto přirozené pohyby, které by člověk měl zvládat a měl provádět dnes a denně. Místo kola nebo místo auta jít do práce, zaparkovat někde, dál od centra jít se projít. Mám spoustu takových klientů, kteří na to nedají dopustit, takže běh za mě rozhodně ano. Ale zase mám pak ultraběžce, který závod absolvují s 5-6 brufenama, tak tam už to zdraví úplně není.
2: Když bychom chtěli chůzi provozovat jako sport, teď nemyslím jako způsob pohybu, je potřeba asi trošičku přidat na tempu, kdy zjistím, že už skutečně třeba spaluju.
3: Já vždycky říkám, že to tempo, které je pro mě dobré, je takové, kdy zvládnu udržet konverzaci s někým vedle mě, kdy se nezadýchávám, kdy můžu v pohodě mluvit, u toho jít nebo běžet, nikde mě nic nepíchá a srdce mi nechce vyskočit z hrudi a ten, s kým jsem, tak mi rozumí.
2: Ze všech stran se na mě valí chvála na cvičení s činkami, se zátěží. I jsem se dověděla, že ženy po 50 by měly vzít činky a jít cvičit. Tak je to dobře?
3: Rozhodně to dobře je a ten trend tady teď je poměrně silný, kde silový trénink se jde do popředí a má to svoje opodstatnění. Tak jak vy jste řekla, ženy to mají obecně v životě trošku těžší, tak i tady jsou znevýhodněné. Jde o to, že vlastně s věkem ta kvalita těch svalových vláken jde trošku dolů a ten silový trénink vlastně tu kvalitu udržuje, když to shodně zjednoduším, udržuje jí. A vlastně silné svaly dělají třeba i silné kosti, protože se na kost upíná a ta kost je nucená trošičku víc zesílit. Takže je to i prevence třeba k té osteoporóze, kterou zase ženy trpí trošičku víc v pokročilém věku. Takže ten silový trénink opravdu má svoje opodstatnění a je to něco, co by mělo být častější.
0: Když jde o zdraví.
1: Měnící se klima vyžaduje spoustu jiných přístupů. Týká se to například i péče o zeleň ve městech a obcích. Upozorňují na to vědci a ochránci přírody. Plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Problém je taky šíření nebezpečných invazních bylin a dřevin. Jak k péči o trávníky a stromy ve veřejných prostranstvích přistupovat šetrněji? Nejen o tom si popovídáme s Daliborem Dostálem, zakladatelem a ředitelem ochranářské společnosti Česká krajina. Naleďte si nás v pondělí 24. srpna po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Zpívat jako déšť, to byla písnička Jiřího Korna, která dozněla v našem vysílání přesně v 9 hodin a 30 minut. No a my se teď opět vydáme do regionální historie. Když na starém kamenném kříži u Trhových svinů čteme na památku majora Kodla 1866, skoro se nabízí spojit ho s prusko-rakouskou válkou. Jenže právě letopočet nás zavádí na špatnou stopu. Proč tedy příbuzní majora Kodla kříž postavili a zrovna u Nejsvětější trojice, tak to přesně uslyšíte v dnešní Jihočeské vlastivědě, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Ještě předtím si ale poslechneme Bonnie Tyler.

0: Kříž majora Codla u trhových svinů je výsledkem odmítnutého dědictví. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Před poutním kostelem ve svaté Trojici u trhových svinů stojí mezi dvěma statnými modříny starý kamenný kříž. Na jeho podstavci čteme krátký nápis na památku majora Codla 1866. Kombinace vojenské hodnosti a letopočtu svádí k nesprávné domněnce, že jde o památku na oběť prusko-rakouské války. A setkáváme se i s tvrzením, že major Codl padl v bitvě u Hradce Králové a nebo v boji u Máslojed. Ani tak, ani tak. Trhosvinenský rodák Bernard Codl se ve skutečnosti tohoto velkého válečného konfliktu vůbec nedožil, dokonce se větším válkám úplně vyhnul. Jeho vojenská kariéra začala po porážce Napoleona. Jako dělostřelecký důstojník sloužil pak nějakou dobu ve Vídni a Olomouci, ale nejdéle v posádce dolnorakouského Wiener Neustadtu. Tam také 31. května 1865 v poklidu zemřel jako CK major ve výslužbě. Bylo to rok a týden před zahájením válečného stavu mezi Rakouskem a Pruskem. Vojenský soud ve Vídni, který vyřizoval Codlovu pozůstalost, vypátral jeho jediné žijící příbuzné v trhových svinech a poslal jim obnos ve výši 147 zlatých a 37 krejcarů, který po zesnulém majorovi zůstal. Týden po doručení peněz zemřel Bernardův bratr Leopold Codl a ostatní dědicové si peníze nechtěli nechat, snad aby jim také nepřinesli smůlu. Objednali u kameníka velký kříž s jednoduchým nápisem a letopočtem 1866, kdy byl kříž postaven na známém poutním místě. Vedle něho vysadili původně tři modříny, z nichž dva dosud stojí.
1: Přesně 6 minut po 9:30 stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my si už za chvíli představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál Hlasy jihočeských zvonů. Tentokrát zamíříme na Strakonicko, ale víc vám prozradím už za chvíli po písničce skupiny Olympic.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Jihočeské zvony.
2: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
1: Sportovní ozvěny.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
1: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
1: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si už je soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě

0: noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít, František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem.
4: Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
5: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
4: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
5: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
4: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
5: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
4: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
5: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
4: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
4: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
5: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
4: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
5: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
4: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
5: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
4: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
5: Malované trámy a malované omítky, ano.
4: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
5: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
4: Ve své době k čemu sloužila?
5: Byla to obrana hradní věž.
4: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
5: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
4: Má zámek nějakou zahradu, park?
5: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch 2 měsících soutěžení určitě už ano.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže? Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je z Třeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třešť, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No, určitě. Doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají.
0: Aha.
1: Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete, užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Firma ČEZ začala v Dukovanech rekonstruovat velké zásobní nádrže na vodu. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a křižovatkou Štylec na Českobudějovicku. Obyvatelé Horní Stropnice se potýkají s výpadky dodávek pitné vody. Jih Čech bude zpočátku slunečný, postupně oblačný, naměříme maximálně 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Společnost ČEZ bude v jaderné elektrárně Dukovany postupně rekonstruovat 6 velkých zásobních nádrží na demineralizovanou vodu. Každá pojme 1 000 000 litrů. Je to důležitá zásoba vody pro technologické i bezpečnostní systémy elektrárny. V případě mimořádných situací slouží pro systémy zajišťující dochlazení parogenerátorů. Práce energetici zahájili letos v létě. Na jednotlivých nádržích budou pokračovat až do začátku roku 2028. Uvedl to dnes mluvčí elektrárny Radek Doležal. Na dotaz ČTK doplnil, že celkově jde o investici za stovky milionů korun. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru bez vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Doufá, že v roce 2028 se stane členem Evropské unie Černá Hora a v roce 2029 Albánie. Mimo evropská témata kladl Andrej Babiš v projevu k velvyslancům důraz na ekonomickou diplomacii. České zastupitelské úřady podle něj musí vytvářet dobré vztahy, které otevřou prostor českým podnikům na místních trzích. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a křižovatkou Štylec na Českobudějovicku. Důvodem je oprava vozovky, poškozené kvůli nadměrnému provozu těžké dopravy. Ředitelství silnic a dálnic počítá s rozdělením opravy do 6 etap. Hotovo bude v polovině října.
2: Hlavní tah zůstane po celou dobu průjezdný. Větší omezení řidiče čeká na sjezdech a nájezdech na mimoúrovňové křižovatky, které budou při jednotlivých etapách uzavírány. Práce počítají i s opravou propustku nebo odvodněním komunikace. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Horní Stropnice na Českobudějovicku se potýkají s výpadky dodávek pitné vody. Může za ně vyšší odběr z obecního řadu kvůli zásobování částí obce bez vody. Místní navíc po obnově dodávek poukazují na zakalenou vodu. Podle nezávislého starosty Františka Vanička jsou výpadky způsobené odběrem z řadu do cisteren kvůli zavážkám vody do místních částí Hojná voda a Dobrá voda. Podle starosty nemá krátkodobé zakalení způsobené změnou tlaku v potrubí výrazný vliv na kvalitu vody.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, během dne bude přibývat vysoké, částečně průsvitné oblačnosti a odpoledne tak bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách naměří 17 až 20. Fouká slabý, proměnlivý, převážně severovýchodní vítr a bio je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto s nákladním se srazily u Řípce u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Na místo jede policie. Další nehoda se stala u Mirovic na Písecku ve směru na Počapli a pozor taky na okružní v Českých Budějovicích. I tady se srazilo osobní auto s nákladním. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Po zprávách v 10 hodin pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 24. srpna. Krásné pondělí, ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Teď mám pro vás, milí posluchači, jednu, řekněme, aktuální informaci z oblasti zemědělství. Na polích v Česku se může v budoucnu zvýšit podíl sóji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má sója širší využití, podobně jako například řepka. Na Agrosanonu země živitelka, to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. No a právě zemi živitelku v Českých Budějovicích můžete stále navštívit. Nejen dnes, ale ještě taky zítra, tak si to nenechte ujít. My vám v nadcházející hodině nabídneme třeba tradiční babské rady. Dnes v nich Jarka Vykoupilová poradí, jak na spáleniny od slunce. No a budeme mluvit třeba i o tom, jak se v práci cítí čeští zaměstnanci. A spojíme se přímo s Pavlem Žalmanem Lhonkou, abychom vás pozvali na jeho dnešní koncert. No a přidáme taky několik dalších tipů pro volný čas a už za chvíli za mnou do studia přijde náš regionální stopař Petr Kubát. Zeptám se ho, na jaká místa v našem kraji se v tomto týdnu chystá. Zvu vás tedy k poslechu, milí posluchači, ještě jednou a přeji dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: 10 hodin a 10 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Bitva o Karlův most, to byla písnička Michala Prokopa, která dozněla v našem vysílání. A my se teď z hlavního města, tedy z Karlova mostu, vypravíme zpátky k nám na jih Čech, protože celé jižní Čechy začne ode dneška znovu brázdit náš regionální stopař Petr Kubát, který se vrátil z dovolené, stejně tak jako já. Kam všude se chystá, tak to už nám teď poví, protože se mnou sedí ve studiu. Dobré dopoledne, Petře.
2: Krásné dopoledne.
1: Tak co pro nás chystáš už dneska?
2: Dneska je jedno zajímavé výročí. Přesně před 35 lety zemřel ve Strakonicích Christian Batalia, potomek šlechtického rodu a hlavně sportovec, o kterém napsal dokonce i povídku Ota Pavel s názvem Baroni na kolech. On byl totiž vášnivý cyklista a najezdil za svůj život údajně skoro 1 milion kilometrů, tak já vám o něm odpoledne povím víc.
1: No a kam se vypravíš ty další dny, tedy ve zbytku týdne?
2: Tak jak už v našem vysílání posloucháte teď posledních několik dní, tak finišuje Agrosalon Země živitelka. Já se tam zítra ještě zajdu podívat na Českobudějovické výstaviště a chci vám hlavně zprostředkovat atmosféru z dětského světa, kde je hodně vyžití pro rodiny s dětmi, a taky vám dám pár tipů. No a během týdne vás zavedu třeba do historické kovárny v Nových Hradech nebo na ostrov Veselý nad Lužnicí, kde se natáčela komedie Rozmarné léto, a nebo třeba do Škvořetic u Blatna. Ne. To je taková malá vesnička, kde chystají o víkendu slavnostní navrácení zvonu do obnovené zvoničky na historické pohodnici. Tahle víc než 300 let stará usedlost sloužila až do druhé poloviny 20. století jako pohodnice pro oblast někdejšího blatenského panství. No a ten původní zvon se v minulosti ztratil a ze zvoničky zůstaly pouze zbytky stavebních konstrukcí, tak teď je tam znovu odlitý nový zvon, tak to bude zase krásně znít do krajiny.
1: No, opravdu nabitý program, ovšem na konci tohoto týdne je taky ještě jedno významné výročí, je to tak?
2: Je to tak a je to natolik významné výročí, až mě zaráží, že nikde není jako celorepublikově víc propagované, protože v sobotu 29. srpna je to přesně 500 let od bitvy u Moháče, kde zemřel český král Ludvík Jagellonský, a hlavně ta porážka Turků znamenala pro nás nástup Habsburků na český trůn a na dalších 400 let ovlivnila české země. A je tam několik výrazných jihočeských stop, jak jsem zjistil, a jedna z nejdůležitějších vede do Jindřichova Hradce za tamním majitelem panství, což byl tehdy Adam I. z Hradce, který byl dokonce nejvyšším kancléřem v Českém království. A v tomto úřadě sehrál klíčovou roli při nástupu Ferdinanda I. na český trůn. No a samozřejmě na závěr taky ještě připomenu, že tipy na zajímavá témata a reportáže mi můžete posílat na mailovou adresu, která je stopař@rozhlas.cz. Třeba zrovna ten zvon ve Škvořeticích, tak to byl tip od vás, od posluchačů.
1: No a své tipy, respektive plány na tento týden, nám teď ve vysílání odtajnil regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, díky moc a šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice. Písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut nám zbývá do 10:30 a to je přesně doba, kdy vám nabízíme nějaké zajímavé tipy na to, kam vyrazit, třeba večer, odpoledne a tak dál. Pojďme na to. Na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku hrají dnes od 8:30 večer náhradní představení za nejkrásnější poklad, a sice Hrátky s čertem. V podání divadelního souboru Lužnice z Bechyně je tam můžete vidět do středy 26. srpna. No a v letním kině v Horní Plané u Lipna budou dnes od 20 hodin a 30 minut promítat český film Tanec s medvědem. Divadlo s prohlídkou Vodárenské věže připravili dnes od 19 a taky od 20 hodin v Českých Budějovicích. Letní kino v Černé v Pošumaví opět na Lipensku má taky od 8:30 dnes na programu snímek Dovolená v Českém ráji. No a na jógu můžete dnes zajít třeba do areálu Českobudějovického letního kina Háječek. Lekce začíná už v 4:30 odpoledne. Farnost v Chlumu u Třebuně dnes od 19 hodin pořádá další večer o historii obce. Sraz je před kostelem a výtěžek půjde na opravu této sakrální památky. No a varhaní koncert v kostele Obětování Panny Marie v českobudějovickém dominikánském klášteře začne dneska ve 20 hodin. Tolik tipy pro volný čas. Vyražte podle své chuti a podle své libosti, milí posluchači, ale každopádně užijte si to a přejeme vám od našeho studia bohatý kulturní zážitek. A to ať už vyrazíte kamkoliv. A společnost v těch nadcházejících minutách vám může dělat třeba právě vysílání naší stanice, nabídnu písničky třeba Michala Hruzu nebo skupinu Pet Shop Boys.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Je 10 hodin 26 minut, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jednu várku typů pro volný čas už jsme měli teď před chvílí pro vás ve vysílání, ale další zajímavý tip máme pro vás právě teď. Žalman a spol. Dneska zahraje v Českých Budějovicích. Na ten koncert vás pozvu hned po písnice od skupiny Pet Shop Boys a prozradím, že mluvit budeme se samotným Pavlem Žalmanem Lohonkou. Tak si na to počkejte.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: A Český rozhlas České Budějovice rovněž, který posloucháte přesně v 10 hodin a 30 minut. No a jdeme na ten slibovaný tip pro volný čas, který jsem vám sliboval před chvílí. Žalman a spol. Dneska od 20 hodin zahraje na malé scéně Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Nebudu to protahovat, já mám právě teď na telefonní lince Pavla Žalmana Lohonku, kterému přeji pěkné dobré dopoledne. Slyšíme se?
2: Slyšíme se a moc vám děkuju.
1: My taky děkujeme. Pavle, ten dnešní koncert je náhradní za ten z 3. srpna, který jste nemohli odehrát kvůli nemoci. Tak moje první otázka je tedy na snadě. To zdravíčko už slouží?
2: Samozřejmě, že jo, to mě nějak přepadlo. Jak byly ty velký vedra, tak jsem asi něco špatného sněd, což kolem mě spousta kolegů měl taky. Takže varuju lidi, aby si předtím, než něco sní, aby si to prohlídli, co vlastně vůbec jí.
1: No, samozřejmě, ta velká vedra dávají zabrat nám všem bez ohledu na to, co jíme. Ale předpokládám, že stejně tak jako mnozí ostatní posluchači měli přes léto dovolenou, tak i vy jste jí měl, tak kde jste jí strávil?
2: Tak já mezi ty koncerty jezdím na chatu, já mám chatu na Mži, u hradu Bubnu v Západočeském kraji, je to kousek od Plzně, a já jsem měl dřív chatu na Stropnici a teď jezdíme tam už od 96. roku a mám tam pár bezvadných přátel, tak tam odpočívám.
1: No, naprosto tomu rozumím a věřím, že ten odpočinek tam je opravdu důkladný, ale možná ještě taková podotázka. Hraje se třeba dneska ještě na chatách, v osadách a tak? U ohně?
2: Hraje. Když jsem slavil tu 80, tak jsem to slavil na několikát. Měl jsem to asi 3 nebo 4 oslavy. Nechtěl jsem někoho vynechat a zrovna minulý týden jsme to zakončili takovou derniérou a vzali jsme kytary a hrálo se. Takže občas vezmeme kytaru a nevím, teď se ohničky nesměli dělat, tak jsme to dělali bez ohničků, ale občas si zahrajeme takhle s lidma, kteří jsou mi poblíž, jak na blízku.
1: Tak to je jedině a jedině dobře. Vy už jste to sám zmiňoval, letos v březnu jste oslavil jubileum 80 let, tak alespoň tedy takhle velmi opožděně a na dálku i já se přidávám ke gratulantům a přeji vše dobré a hlavně hodně zdraví. Když se, Pavle, ohlédnete za svými narozeninovými koncerty, které zazněly letos na jaře, třeba právě v tom českobudějovickém Metropolu nebo i v pražské Lucerně, tak jak to proběhlo? Jaká tam byla atmosféra?
2: No tak atmosféra byla úplně skvělá, i v Budějovicích. Lucerna samozřejmě je velká. Byl jsem velice překvapený, protože v té Lucerně se to velice těžko ozvučuje, ale máme šikovního zvukaře Peťu Michala, který to dobře ozvučil. A myslím si, že takové vyvrcholení těch koncertů bylo v Telči na Zámku. To bylo 8.8.26 a to byl takový mystický večer, že se nikomu nechtělo vůbec odejít. Bylo tam přes 900 lidí na tom zámku a to bylo něco fantastického. Takže si myslím, že všechny ty koncerty byly bezvadní a čeká nás ještě jeden koncert, vlastně takový závěrečný, a ten bude v Českém Krumlově 15. prosince.
1: Tak to byla ještě taková, řekněme, budoucí pozvánka, ale jeden koncert samozřejmě vás čeká dnes večer na té malé scéně Metropolu, jak jsme zmiňovali. Tak povězte prosím posluchačům na závěr, jaký repertoár jste připravili právě na to dnešní vystoupení?
2: Tak my máme pro tu 80. koncert A a koncert B. Ten koncert A to je s tím kvartetem Kubitovou a s Robertem Fishmanem a několika hosty. To je takový ten větší. A potom máme koncert B a to je jenom s kapelou. Hrajeme 4. Peťa Novotný, Peťa Havrda, Míša Hálková a já. A tam budeme hrát písničky jak úplně ty staré, starší a také novější a nové, protože jsme vydali právě k těm 80. nám novou desku.
1: Děkujeme, že jste nám to takhle všechno podrobně popsal. Krátkým, ale za to velmi vítaným hostem jeho českého dopoledne byl dnes Pavel Žalman Lohonka, aby nás pozval na dnešní vystoupení své kapely Žalman a spol. Na malé scéně Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Pavle, ještě jednou díky moc za váš čas, ať se dnešní vystoupení vydaří. Naslyšenou.
2: Naschledanou a díky.
1: Rádo se stalo, no a teď je 10 hodin a 35 minut, milí posluchači. My si samozřejmě nemůžeme poslechnout nic jiného než písničku skupiny Žalman a spol Rána v trávě. Tady je.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Žalman a spol. Jsme si poslechli v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, které pokračuje dál, protože za chvíli budeme mluvit o pracovním trhu a o tom, jak se v práci cítí čeští zaměstnanci. Podle průzkumu je silně trápí stres nebo nejisté pracovní podmínky. Jak velký problém to je a může pomoct třeba terapie jako pracovní benefit, i o tom bude řeč už za chvíli.

0: 20 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
1: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
0: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
2: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
0: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
3: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
0: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
4: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
0: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: I v 10 hodin a 47 minut je stále s vámi Český rozhlas České Budějovice. Trápí vás spálená pokožka? Úlevu vám může poskytnout obyčejný bílý jogurt a nebo použité sáčky od čaje. Další tipy nabídnou už za chvíli babské rady.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Babské rady.
1: Přeženeme lito s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice, je 10 hodin a 51 minut, teď už lépe řečeno 10 hodin a 52 minut. To znamená, že za chvíli bude přesně 11 hodin a to přijde v našem vysílání řada na další zprávy v režii kolegyně Gabriely Bláhové. No a hned po nich už přijde do studia můj dnešní host, ředitel a zakladatel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. Povídat si budeme o tématu nadmíru aktuálním, a sice jak to současné sucho neblaze působí na zeleň ve městech a obcích. No a hlavně, jak této situaci související se změnou klimatu lépe čelit. Zvu vás tedy k poslechu a přeji vám ještě jednou krásné pondělní jihočeské dopoledne.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropská komise schválila financování zbraní pro Ukrajinu v přepočtu za zhruba 150 miliard korun. Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Jihočeští zemědělci letos očekávají výrazný propad ve sklizni kukuřice. Mnohde kvůli přetrvávajícímu suchu nedozrála. Jihčech je slunečný, odpoledne očekáváme vysokou oblačnost, teploty 21 až 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné dopoledne. Evropská unie vyčlenila na pomoc Ukrajině dalších víc než 6 miliard eur, v přepočtu bezmála 150 miliard korun. Oznámila to Evropská komise dnes, kdy si Ukrajina připomíná Den nezávislosti. Peníze mají směřovat na financování protivzdušné obrany, raket, munice a radarů.
3: Evropská pomoc Ukrajině je podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové neochvějná a konkrétní. Ve svém prohlášení zdůraznila, že zatímco Rusko stupňuje své útoky, Evropa stojí při Ukrajině a dodá jí, co bude potřebovat. Většina těchto obranných zakázek pro Ukrajinu má podle unijní exekutivy připadnout evropským zbrojovkám. Ukrajina může o vyplacení peněz požádat poté, co Evropské komisi předloží konkrétní kontrakty se společnostmi v obranném průmyslu. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Policisti dál pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavé červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
1: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jihočeští zemědělci letos očekávají výrazný propad ve sklizni kukuřice, která hraje významnou roli jako krmivo. Mnohde kvůli přetrvávajícímu suchu nedozrála. ČTK to řekla ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná na jihočeských dožínkách na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Zemědělci sklízejí kukuřici ve větší míře ve formě nakrmení do siláže. Loni takto sklidili 1,2 milionu tun. Většina hnízdních budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala v letošním roce bez mláďat. Ochranáři jich v této oblasti rozvěsili zhruba 50 v průběhu 15 let. Kvůli nedostatku potravy se v nich letos vylíhlo jen minimum mláďat těchto kriticky ohrožených ptáků. Ornitolog Jakub Mráz k tomu dodal.
5: Kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraži jsou ty psovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila taky Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Světovou jedničkou ve čtyřhře je nadále Kateřina Siniaková. Po deblovém triumfu v Cincinnati si z druhé padesátky výrazně polepšili Linda Nosková a Marie Bousková.
2: Počasí.
1: Dopravní nehoda se stala v Českých Budějovicích na okružní, srazilo se tady osobní a nákladní auto, projíždějte opatrně a pozor taky u Mirovic na Písecku, i tady komplikuje provoz dopravní nehoda. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala v Českých Budějovicích na Okružní. Strazilo se tady osobní a nákladní auto, projíždějte opatrně. A pozor taky u Mirovic na Písecku, i tady komplikuje provoz dopravní nehoda. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Jistě jste si, milí posluchači, všimli, jak vedro a sucho, které nás letos trápí, působí na zeleň a parky v tuzemských městech a obcích. No a právě měnící se klima vyžaduje podle odborníků i změnu přístupu k této problematice. Třeba takové plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Jak se správně starat o zeleň ve veřejných prostranstvích? Tak nejen o tom si budu už za chvíli povídat s ředitelem organizace Česká krajina, panem Daliborem Stálem. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou krásné pondělí 24. srpna. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Zakladatel a ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál je naším dnešním hostem. Pane Dostále, vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: My si dnes popovídáme o tématu, myslím, velmi aktuálním. Už jsem to zmiňoval v úvodu, že asi každý z nás si všimne, jak se ta aktuální vedra podepisují vlastně a hlavně to dlouhodobé sucho, jak se podepisuje nejen na současné podobě polí, ale třeba i parku a zeleně ve městech a obcích. Co se týče třeba toho sečení trávníku, tak zrovna tady v Českých Budějovicích, myslím, že už je to pár let docela živé téma. Jsou příklady měst a obcí, kde už k tomu přistupují s ohledem na ta aktuální sucha a klimatické změny nějak správně podle vašeho pohledu?
2: Tak určitě právě ty změny České Budějovice jsou velmi dobrým příkladem. Tady se o to zasloužil pan Jiří Řehounek z organizace Kala a Klára Řehounková z Jihočeské univerzity s tím, že já vlastně se také snažím dávat ty České Budějovice v mnoha dalších městech jako dobrý pozitivní příklad. Snažím se, aby tam se vlastně správci městské zeleně inspirovali. Kromě Českých Budějovic určitě dobré příklady z posledních let jsou třeba v Pardubicích nebo z Klášterce, ale ty České Budějovice i tím, jak my tady hodně spolupracujeme s vědci z Českých Budějovic, tak určitě jsou mezi těmi nejpozitivnějšími příklady.
1: No, napadá mě ještě otázka, co třeba hlavní město, jak je na tom?
2: Hlavní město asi čtvrti a městská část od městské části, ale skutečně ve spoustě českých měst zatím přežívá takový ten schematický přístup, kdy se na začátku roku nasmlouvá určitý počet sečí a ty se prostě musí udělat za každou cenu. A i když vlastně jak odborníci, tak v posledních letech i veřejnost stále častěji upozorňují, že když tam ty pracovníci s těmi křovinořezy tak jako tančí nad tím úplně usušeným trávníkem, kde neroste ani stéblo, takže to není ani příliš ekonomické, ani příliš vlastně efektivní, tak stále v některých městech bohužel tahle ta tradice zatím přežívá.
1: Ano, abychom to posluchačům přiblížili, tedy i těm, kteří nejsou z Českých Budějovic, tak právě třeba v Českých Budějovicích už se před časem objevila takzvaná ta mozaiková seč, kdy vlastně v části toho trávníku vznikne taková plocha, která se nechá rozrůst a ta plocha je potom plná živočichů, brouků a tak dál, kteří prospívají vlastně té samotné trávě. Zároveň je to plocha, která lépe udrží vodu v nějakém, řekněme, dalším suchém období. Ale vy jste to sám zmiňoval, že odborníci upozorňují na to, že to plošné kosení trávníků není dobré vlastně pro ty rostliny, ale proč se v něm pokračuje?
2: Často to má bohužel ekonomické důvody, protože ty technické služby bývají často městskými společnostmi a vlastně provedení určitého počtu sečí bývá často vlastně podmíněno převodem těch peněz na tu městskou organizaci, takže pokud by technické služby ten určitý počet sečí neprovedly, tak by v podstatě se dostávaly do ekonomického mínusu. Já jsem třeba z Kutné Hory, kde jsem v Komisi pro životní prostředí, tam zavedení mozaikové seče na městských trávnicích řešíme několik let a právě vždycky nakonec narazíme na to, že by to byl pro technické služby ekonomický problém, pokud by nefakturovali každý rok stejný počet sečí. Takže i když vlastně jsme právě spoustu materiálů z Českých Budějovic Kutnohorské radnici pro inspiraci poskytli, tak jsme se bohužel za 4 roky fungování v té Komisi pro životní prostředí v tomhle nikam neposunuli a vždycky to převálcuje ten ekonomický faktor, to znamená, je to objednáno, musí se to udělat, aby technické služby získaly ten požadovaný a zasmluněný objem peněz.
1: Já trošku navážu ještě na to, co jsem říkal v úvodu. Shodou okolností včera jsem viděl v televizi reportáž o tom, jak vypadá třeba park Kraví hora v Brně, kde to skutečně nepřipomíná park, ale spíš nějakou poušť. Ono samozřejmě, my si třeba uvědomujeme, co dělá to sucho a hlavně ty horké teploty s námi, ale my si můžeme doma dát sprchu, nalijeme si vodu do sklenice, ty rostliny ani ta vyschlá pole to vlastně udělat nemůžou. Dokázal byste posluchačům přiblížit, co dělá to stále trvající sucho vlastně s tou půdou nejen ve městech a obcích?
2: Jedna z těch nejhorších věcí, ke kterým potom dochází, je, že vlastně ta půda vlivem toho dlouhodobého sucha a v případě těch dlouhodobě nízce kosených trávníků, kde se skutečně ty sluneční paprsky opírají přímo do té svrchní vrstvy půdy, tak potom vyschne a stvrdne takovým způsobem, že i když potom přijdou srážky, tak ta půda téměř není schopná tu vodu vsakovat. V posledních týdnech se objevilo na internetu hrozně pěkné ilustrativní video, kdy vlastně vědci dali tři kelímky vody na různé povrchy. Jeden je povrch, který je vlhký po normálních srážkách, druhý je povrch, kde pršelo občas, a třetí je úplně vyschlá vrstva půdy. A paradoxně člověk by možná laicky předpokládal, že tam, kde je ta půda vysušená, tak tu vodu vypije nejdříve a nejvíce. A ta realita je přesně opačná, že vlastně tam, kde je ta půda vysušená, tak je skutečně často jako beton a tu vodu není schopna vlastně vstřebat vůbec, takže vlastně zůstává na povrchu a v reálných podmínkách potom se vypaří nebo někam odteče, ale vlastně tím, jak dojde k téhleté situaci, tak se vytvoří taková spirála negativní, kdy skutečně ani ty občasné deště, jako jsou třeba občas těch bouřek, potom nejsou schopné ty městské trávníky zavlažit, protože ta přeschlá půda není schopná tu vodu sáknout.
1: Nejen o tom, jak aktuální sucho působí na zelenici, povídáme s Daliborem Dostálem, ředitelem ochranářské organizace Česká krajina.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ono se to samozřejmě v souvislosti se změnou klimatu netýká jenom toho sucha a těch horkých letních teplot, ale velkým problémem je třeba i šíření invazních dřevin. Tak dokázal byste popsat, jak moc to třeba právě odborníky trápí?
2: Je to stále větší a stále závažnější problém, o kterém se zatím na to, jak je to závažný problém, mluví velmi málo. Právě z té městské zeleně se ty invazní dřeviny a invazní rostliny často šíří do širokého okolí s tím, že skutečně ti správci těch městských trávníků té městské zeleně tohle riziko velice podceňují, protože takový ten argument, který často uvádí třeba u těch dřevin, je, že vlastně ta dřevina se nemá v rámci té zástavby a v rámci těch městských trávníků kam šířit, ale vždycky je dobré podívat se na první brownfield, na první zanedbané místo, první takový ten uzavřený, nepoužívaný dvoreček kolem takového invazního stromu, jako jsou třeba akáty, jako jsou javory jasenolisté, jako jsou pajaseny žláznaté, a najednou vidíte, že ten zdánlivě neškodný solitérní strom, který někde desítky let roste a vypadá to, že skutečně se nikam nešíří, tak tam má stovky nebo už tisíce potomků, které zarůstají plošně právě tyhle ty opuštěné lokality a z nich se potom dříve nebo později začnou šířit do volné krajiny a skutečně ty škody, které ty invazní druhy způsobují, jsou obrovské, a proto ta odpovědnost těch měst za to dokázat to jejich šíření zastavit a hlídat to, aby skutečně v té městské zelení se vyskytovaly buď druhy původní, a když už cizokrajné, tak určitě ne invazní, tak je stále větší, protože jakmile se tyhle druhy rozšíří z té kontrolované městské zeleně do té volné krajiny, tak skutečně ty škody potom jsou v desítkách, stovkách milionů a dříve nebo později skutečně se začnou blížit i miliardám.
1: Nabízí se samozřejmě i otázka, jak si stojí v tomto ohledu, tedy v likvidaci těch invazních dřevin, česká města, třeba právě i ty zmíněné České Budějovice.
2: V tomhle ohledu vyloženě o Českých Budějovicích informaci nemám, ale čas od času se objevují informace o tom, že některá města právě začínají proti těm pajasanům žláznatým zasahovat, protože to je jedna z těch nejhorších invazních dřevin, a začínají se zkoušet různé metody s tím, že bohužel u těch invazních druhů se velmi často neobejdeme bez toho, čemu se snažíme většinou vyhýbat, to znamená nějaká ta chemie. V posledních letech hodně dobře funguje metoda, kterou vyzkoušeli kolegové z Národního parku Podyjí, kdy se vlastně ta invazní dřevina navrtává po obvodu kmene a injekční stříkačkou nebo nějakým jiným bodovým způsobem se vlastně dává herbicid do kmene toho stromu. Je to šetrné v tom, že se vlastně tím herbicidem, tou chemií, nezasahuje plošně celé to území, nezasahuje se ta rostlina nebo ta dřevina zvenku, ale skutečně ta toxická látka jenom uvnitř té rostliny. No a ta rostlina potom zaschne a nešíří se dál. Proč je důležitý třeba tenhle ten způsob? Ono se spoustu let zkoušeli ty způsoby bez chemie, kdy se například uřízl ten strom invazní na takzvaný vysoký pařez, nebo se takzvaně ocečkoval, to znamená se mu třeba ze dvou třetin, ze tří čtvrtin odstranila kůra a předpokládalo se, že ta dřevina se postupně vysílí tím, jak se bude snažit vyživit zbytek té koruny a odumře. Ono to tak někdy i v těch prvních letech vypadá, kdy skutečně ta koruna začne usychat, ale pak stačí, když přijde třeba jeden rok, kdy o něco víc prší a vidíte, že najednou ta dřevina, která zdánlivě už byla mrtvá, obrazí desítkami výmlatků z kořenů a najednou místo jedné dřeviny je tam 15 mladých semenáčků, který opravdu v rámci několika let zarostou to místo. Takže skutečně bez té chemie se ty invazní druhy likvidují těžko. Ale právě jak jsem zmiňoval Kutnou Horu, tam máme zase u invazních dřevin pozitivní příklad, kdy odbor životního prostředí testoval biologickou metodu, kdy se ke kořenům té invazní dřeviny, konkrétně pásanu žláznatého, dává konkrétní houba, která ten strom začne napadat a bez použití chemie ten strom uschne. Takže i tyhle ty prostředky se začínají objevovat.
1: Čili, ale vy jste zmiňoval příklad, že se ten pajasan objeví třeba i na území Národního parku Podyjí, takže z toho města, obrazně řečeno, se dokáže ta invazní dřevina dostat i na území národního chráněného Národního parku?
2: Je to tak, protože z těch okolních obcí, kde se právě proti těm invazkám nezasahuje, tak ta semena těch invazních dřevin nebo invazních bylin, jako je třeba lupina nebo celý kanadský, dokáží šířit na velké vzdálenosti a jakmile se nepodchytí takovéto první epicentrum, tak skutečně se potom šíří do obrovských ploch.
1: Problém nejsou jenom invazní dřeviny, ale taky invazní byliny. Jak moc a třeba kde konkrétně právě tyto invazní rostliny škodí?
2: Zase ta jejich škodlivost je plošná. Já si pamatuju, když jsme před několika lety jeli s kolegou Miloslavem Jirků z Biologického centra Akademie věd na konferenci do Polska a jeli jsme hodně dlouho takovou poměrně fádní krajinou, kde nic nekvetlo a najednou jsme v dálce zahlédli vlastně krásně rozkvetlé louky, tak na první dobrou oko pookřálo a říkali jsme si, je, tady to konečně kvete a když jsme přijeli blíž, tak jsme zjistili, že jsou to obrovské porosty právě invazního celíku kanadského. Nevýhoda těch invazních druhů je v tom, že oni dokáží skutečně zarůst celé plochy a vytlačit odtamtud veškeré ostatní rostliny nebo téměř všechny ostatní kvetoucí byliny, takže vzniká taková monokultura, která vlastně méně přitahuje toho místního hmyzu a tím pádem je to chudší plocha, jak co se týče té biodiverzity květin, tak co se týče biodiverzity hmyzu a vlastně najednou ta biologická rozmanitost velmi dramaticky klesá. Kromě toho ty invazní druhy často se šíří i v zemědělských plochách a tam už způsobují vyložně škody na těch zemědělských plodinách, protože snižují zemědělské výnosy.
1: Předpokládám, že to je přesně právě ten způsob, jak mají ty rostliny nepříznivý vliv na to klima, to znamená klesající biodiverzita i řekněme prostě klesající počet třeba původních živočichů a tak dál.
2: Je to přesně tak, protože čím pestřejší je krajina, tím dokáže lépe zvládat ty klimatické výkyvy. Jakmile tam vznikne jednodruhová monokultura, tak když potom přijde nějaký větší výkyv, který pro tenhle konkrétní druh už je limitující, tak najednou odtamtud zmizí on a vlastně najednou je tam obrovská plocha, kde nemusí růst téměř nic. Kromě toho samozřejmě tím, jak ty druhy dokáží obsazovat ty velké plochy, tak to jejich odstraňování, pokud se to nechytne hned v zárodku, tak je enormně drahé. My to vlastně známe z vojenského prostoru v Milovicích, který je od začátku 90. let zrušený a kde se řadu let obnovila biodiverzita, potom ještě výrazně obnově té biodiverzity přispěli velcí kopytníci, ale nebýt toho, že tam každoročně zasahujeme proti těm invazním druhům rostlin. V případě Milovické rezervace je to právě ten změněný celý kanadský a lupina mnoholistá, tak vlastně tyhle ty invazní druhy už z velkých ploch zase vytlačili tu pestrost, která se tam začala obnovovat. Takže bez té kontroly těch invazních druhů skutečně je ta pestrost v krajině ohrožená a když třeba jedete do Českého lesa nebo do Slavkovského lesa, tak už tam vidíte vlastně kopce na jaře úplně fialové, jak se tam ta lupina mnoholistá vymkla kontrole a jak skutečně tam začíná v některých místech dominovat. Takže je to potom takový smutný obrázek a na každé té fialové ploše si člověk může představit desítky těch druhů, která tam původně rostly a které postupně pod tím tlakem těch invazních druhů mizí.
1: Říká ředitel a zakladatel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál, který sem k nám do studia přijel dnes až ze středních Čech. Já jsem za to moc rád. My v našem rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli. Teď je zbývá 11:55 a my si poslechneme krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Odbyla pátá, nikoliv tedy ještě dnes, pondělí 24. srpna, ale ve vysílání, tedy v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, se mnou je stále ve studiu náš dnešní dopolední host Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, tedy lépe řečeno ředitel a taky její zakladatel. My jsme se už tady bavili o té mozaikové seči, s ní se kdysi začínalo v areálu Biologického centra Akademie věd tady v Českých Budějovicích. Mohl byste ještě jednou popsat, jaký je vlastně v praxi ten její hlavní přínos a případně, jestli je možné ji opravdu aplikovat úplně všude?
2: Právě ten kampus Jihočeské univerzity a Biologického centra patří k těm výborným příkladům. S touto aktivitou tam začínal už zmíněný Miloslav Sýrků z Biologického centra Akademie věd a vlastně potom odtamtud se rozšířil ten koncept i na další plochy. Ten přínos je v tom, že vlastně se nepokosí ta plocha celá, to znamená, vždycky je tam něco, co roste, vždycky je tam něco, co kvete a je to vlastně poměrně dobrá nápodoba toho, jak fungují přirozené louky a pastviny v přírodě, protože právě tam nedochází k plošnému odstraňování těch porostů, ale vidíme to i z různých rezervací velkých kopytníků po celé České republice, že ti velcí kopytníci vždycky někam přijdou, kousek spasou, kousku si nevšimnou, něco spasou úplně, něco spasou jenom trošku, něčeho si vůbec nevšimnou a přesně ty různé výšky porostů potom vytvářejí různá stanoviště pro různé druhy organismů nebo pro různá vývojová stádia jednoho a toho samého druhu organismu. Takže vlastně tahle ta pestrost, ta jemnozrná mozaika, která dřív v té přírodě byla prakticky všude, tak dneska se nám bohužel z té krajiny téměř ztratila, protože když si představíte, jak vypadá pole, tak to je buď to vysoká plodina nebo potom plodina sklizená a je tam jenom hlína. Podobně to bývá s údržbou zeleně ve městech, tam, kde se udržuje ještě tím konvenčním způsobem, to znamená, tam je buď vysoká tráva, nebo je to pokoseno úplně na nízko, ale právě ta mozaiková seč vytváří tu potřebnou pestrost a i výzkumy, které v Českých Budějovicích na těch městských plochách byly, tak ukazují, že skutečně to má na tu biologickou rozmanitost velmi pozitivní vliv, protože například u některých druhů brouků jejich početnost vzrostla zhruba 3x, u včel samotářek početnost vzrostla zhruba 5x a třeba u motýlů vzrostla ta početnost zhruba 7x. A právě třeba motýly bývají takový lakmusový papírek, takové znamení toho, jak se té biodiverzitě v té lokalitě daří. Takže ty výsledky, které se tady v Českých Budějovicích podařilo vytvořit, tak jsou skutečně výborné.
1: Vzpomněl jsem si na to, že třeba i lesy jsou často taky monokulturní.
2: Je to přesně
1: a víme,
2: tak.
1: Jak to dopadlo teď v nedávné době v rámci kůrovcových kalamit. Ale když jsem se ptal, jestli lze tu mozaikovou seč aplikovat všude, mohli by ji třeba aplikovat i lidé na svých vlastních zahradách, pokud samozřejmě mají nějakou větší plochu za domem?
2: Určitě ano, vlastně ta městská zeleň bude pro udržení té biologické rozmanitosti stále důležitější, tak ať už zahrady u rodinných domů nebo zahrady u chat a chalup skutečně můžou těm drobným organismům poskytnout to důležité zázemí, protože když si představíte ty letecké mapy a vidíte ty obrovské plochy polí, kde je skutečně ten prostor téměř sterilní, tak právě ty ostrůvky, buď té městské zeleně nebo té zeleně kolem chat a chalup, můžou být pro přežití a pro migraci těchto drobných organismů nesmírně důležité. Já se sám snažím vlastně tenhle ten postup aplikovat třeba u nás na chatě, s tím, že tam většinou se snažím zhruba čtvrtinu až třetinu těch ploch nechat neposečených. A i když samozřejmě na začátku je to provozně složitější, musíte vychytat časem taková ta místa, kde se zdržujete více, kde se zdržujete méně. A co je potom důležité, není určitě možné nechat tu plochu nesečenou vůbec, protože se tam poměrně rychle prosadí takové ty nejagresivnější druhy třeba tráv a stejně vám vlastně ty květiny z toho místa vytlačí. Takže proto je potřeba tu seč občas dělat ji mozaikovitě a dělat ji méně často, než se dělá asi při údržbě většiny trávníků u nás.
1: I když ne úplně explicitně, ale celou dobu se tady bavíme především o jednom, a to je zachytávání vody nejenom ve městech, ale vlastně i v krajině. A samozřejmě s tím v souvislosti, jaká jsou vedra, zejména v letošním roce, ale i v těch předchozích letech, tak se právě o zadržování vody mluví stále častěji. A co si třeba mnozí možná neuvědomují, tak je fakt, že na splachování a mytí například používáme ve městech primárně pitnou vodu. Tak je podle vás reálné, že jednou budeme mít na takové potřeby právě třeba vodu užitkovou, kterou zachytíme po nějakých deštích? Je to vůbec reálná představa?
2: Já doufám, že tímhletím způsobem půjdou architekti a projektanti čím dál více, protože skutečně používat pitnou vodu na ty účely, na které z velké části zatím používáme, bude čím dál větší luxus. Kromě vlastně zachytávání třeba dešťové vody nebo třeba opakovaného použití odpadní vody z umyvadel a z ván právě třeba ke splachování, takzvané šedé vody, tak se v zahraničí testují i třeba systémy, kde se třeba u záchodů nepracuje s vodou vůbec, a skutečně tenhle ten směr bude určitě stále důležitější, protože bude stále více platit to, že voda bude nad zlato.
1: No a zpátky k té mozaikové seči, když jsme se bavili o tom, kde to dobře funguje v České republice, právě třeba v Českých Budějovicích, tak jak k tomu tématu sečení a péči o zeleň ve městech přistupují třeba naši sousedé v Německu nebo v Rakousku?
2: Třeba v Německu je s tímhletím způsobem péče o trávníky velmi dobrá zkušenost v Berlíně, kde v Berlíně už před několika lety u spousty ploch najeli na takzvané luční kosení, to znamená, není to takové to intenzivní nízké kosení, ale je to kosení skutečně, které vytváří takové luční porosty. Podobně inovativně přistupují ke kosení v Mnichově, kde třeba i zkoumají nebo testují různé způsoby použití plašičů hmyzu, tak aby vlastně nejenom ten způsob kosení, ale i to, co tomu kosení předchází, bylo pro tu drobnou biodiverzitu co nejšetrnější, anebo testují i různé typy sekače, kdy se ukazuje, že takové ty mulčovací sekačky, které se používají ve městech velmi často, tak dokáží zlikvidovat bohužel až 80% toho hmyzu, zatímco třeba lištové sekačky jsou vůči tomu hmyzu výrazně šetrnější. Co se týče Rakouska, tak zase často bývá v různých ohledech zmiňována jako pozitivní Vídeň, tak určitě to platí i u kosení. Co se týče jiných oblastí, tak třeba ve Štýrsku je projekt, který se týká ne jednotlivých měst, ale celé sítě měst a obcí, kde vlastně se tímhletím způsobem vytváří takové drobnější ostrovy biodiverzity v té městské a zabydlené krajině, a zase to pomáhá jednak zvyšování početnosti hmyzu a i tomu, že vlastně v té krajině, která je vlastně kvůli zemědělství hodně zasažená chemií, tak jsou aspoň v rámci těch měst ostrůvky, kde se tomu hmyzu daří.
1: Vy už jste taky zmiňoval tady jeden z těch vašich projektů, to je rezervace divokých koní. No a právě jedna z rezervací nedávno začala fungovat letos nově i na Šumavě. Konkrétně kousek od Volar v oblasti řeky Blanice na Prachaticku. Jde celkem o 16. takovou rezervaci u nás. Tak můžete ve stručnosti povědět, jak vlastně vznikla a jakou má rozlohu?
2: Tahle rezervace patří k těm menším, založili Michal Hořejší, s tím, že my jsme za každou takovouhle rezervaci velmi rádi, protože vytváří zase takové ostrovy života, ostrovy biologické rozmanitosti v té krajině. Tahle ta rezervace navazuje na louku, která jako jedna z mála v okolí se vyhnula předtím nějaké rekultivaci a nějakému vlastně plošnému obhospodařování, takže si zachovala ještě před příchodem těch divokých koní poměrně velkou pestrost. Díky tomu tam rostou rostliny jako třeba krvavec nebo rdesno. Vyskytoval se tam modrásek očkovaný a další hmyz. Takže skutečně takovéhle menší rezervace jsou velice důležité a my jsme rádi, že se vlastně podařilo po rezervaci, která vznikla před několika lety u Lipna, vytvořit vlastně v rámci Šumavy další rezervaci pro velké kopytníky, protože právě Šumava má pro tenhle ten typ péče o přírodu určitě obrovský potenciál.
1: No, taková závěrečná otázka, jak jsem zmiňoval, ty koně jsou tam od zimy. Je už třeba teď na konci léta možné říct, jak pozitivní vliv mají na tu tamní krajinu, na ty louky, které, jak jste zmiňoval, vlastně odolaly v minulosti nějaké výrazné zemědělské úpravě?
2: Určitě ti koně tam pomáhají tu lokalitu dál obnovovat a vlastně navazují na to, co už se tam podařilo díky té citlivé péči předtím. Takže jak jsem slyšel od Michala Hořejšího, tak je s tím velmi spokojený a budeme určitě rádi, když se podaří na Šumavě i v dalších oblastech místa pro velké kopytníky vytvářet.
1: Budeme určitě i my rádi, když vznikne ta kýžená 17. rezervace velkých kopytníků. Zakladatel a ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas. Ať se vám daří nejenom v péči o tu tuzemskou krajinu. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Díky moc za pozvání, naschranou.
1: Děkuji taky vám, milí posluchači, a to za vaši přízeň a pozornost. Už za chvíli nabídnu ještě náš pravidelný rozhlasový sloupek. Tak zůstaňte s námi. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je pondělí 24. srpna, začíná poslední týden letních prázdnin. Uteklo to hrozně rychle a určitě nejenom dětem, ale pár dní volna ještě mají před sebou. Stejně jako třeba děti Miroslava Bočka, autora dnešního rozhlasového sloupku, který bude o perlorodkách. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.

0: Už po mnoho let trávíme poslední srpnový týden dovolenou s přáteli ve skautském tábořišti na úpatí Novohradských hor. Houf dětí, potloukajících se lesem, nočním hýřením zmožení rodiče. Dny strávené povalováním se v trávě, se stéblem psárky luční v ústech, procházky krajinou, hry. Prostě dokonalá očista od všeho, co pípá, bliká a připomíná nepříjemný hlas nadřízeného. Tábořištěm protéká potok, na první pohled nemoc čistý, na druhý ale plný života. Jsou v něm pstruzy, mihule nebo raci. Kdysi jsme objevili lasturu perlorodky. Nejprve jsme ten vzácný nález nevěřícně obraceli v rukou, nakonec nám ale i náš známý hydrobiolog potvrdil, že jde skutečně o perlorodku. Asi pozůstatek zanikající populace usoudil, protože většina těchto zákonem chráněných mlžů se v našich podmínkách už nerozmnožuje. Může za to znečištění, ubývání vod, zvyšování teplot. V loni jsme v proudu konečně nalezli dva živé exempláře. Tmavé sekyrky zaražené v sedimentu, maso uvězněné ve zvápnělých schránkách. Udivilo mě, že se tyto křehké organismy dožívají více než 100 let. Pustil jsem se tedy do troufalých představ. Možná, že tyhle škeblí dámy si tu v písku hověly už za Rakouska-Uherska. Byly tu, když po nedalekém můstku pochodovaly armády a jsou tu i dnes, kdy na ně fascinovaně hledíme. A tati, budou tu i za rok? Neutečou nám? Ptají se děti. Perlorodky nemají nožičky, ujišťuje. A opatrně je vracím do písku. Tak letos uvidíme.
1: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz

Tento týden bude poledne ohlašovat vyzvánění zvonů z věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Jiníně na Strakonicku, kde se nachází tři zvony. Dnes se rozezní ocelový zvon Panna Maria z roku 1922, který ulili Škodovy závody v Plzni. Zvon má hlavní tón S2, průměr 83 cm a váží 304 kg.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Návštěvníci agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích můžou sledovat jeho českou beef show skotu Simmental. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by měla být zbouraná do konce týdne. Vrtulníky Venom a Viper české armády jsou v Polsku znovu v provozu. Odpoledne bude polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty jsou mezi 21 a 24 stupni. V noci bude oblačno až zataženo s teplotami mezi 14 a 11. Zítřek pak bude oblačný až zatažený, místy s deštěm a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Mezinárodní výstava Zeměživitelka dnes pátým dnem pokračuje v Českých Budějovicích. Poprvé v její historii se návštěvníkům představí zástupci skotu plemene Simmental. Jeho českou přehlídku hovězího dobytka přímo na předvardišti sleduje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Teď se na předvadišti předvádí nejlepší zvířata, která na této jihočeské beef show lidé mohli vidět. Rozhodčí vybírají šampiona. Soutěžilo jich celkem 22 ve čtyřech kategoriích. Simmental je masné plemeno skotu, které pochází ze Švýcarska, kde se používala nejenom na maso, ale taky na produkci mléka a k tahu. Rozhodčí hodnotí jak exteriér, osvalení, hřbet, výšku, ale také ladnost pohybu. Všechna zvířata, které tady chovatelé předvedli, byly klidné a svoji premiéru na výstavě zvádli na jedničku. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbouraná do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisti. Jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklady několik firem, které po požáru přišly o své zboží. Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. Personální krize v Pelhřimovské nemocnici už není tak akutní jako na začátku roku. Českému rozhlasu Vysočina to řekl stávající krizový manažer a jindřichohradecký starosta za ANO Michal Kozár. Nemocnici převzal v době, kdy nedostatek personálu vedl k vlně dalších výpovědí ze strany lékařů. Podle Kozára je aktuálně situace částečně stabilizovaná. Do nemocnice nastoupilo v uplynulém pololetí 14 lékařů. S dalšími 10 potenciálními nemocnice jedná.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Odpoledne bude polojasno s vysokou, částečně průsvitnou oblačností. Další oblačnost bude od jihozápadu přibývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni, na horách do 21. Fouká slabý, proměnlivý, převážně severovýchodní vítr a bio je na stupni číslo 1. V noci čekáme oblačno až zataženo, výjimečně se slabým deštěm nebo přehánkou. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený. Místy s deštěm nebo přehánkami. Později večer oblačnost od jihozápadu ubyde. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a jeho směr začne být proměnlivý. Biozátěž zůstane na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda osobního a nákladního auta komplikuje provoz v Písku mezi Václavským a Pražským předměstím na 169. kilometru ve směru Plzeň-České Budějovice. Tvoří se tady kolony. Počítejte se zdržením, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Milí přátelé, přeji vám krásný čas po 12. Další dopoledne prvního pracovního dne v týdnu je za námi dnes s datem 24. srpna. Doufám, že jste prožili nádherný víkend a že třeba i naše česká písnička v něm hrála důležitou roli. Dnes všechny kapely, muzikanti a zpěváci, kteří čekají na naše oslavence, ale i na vás, jsou už na svém místě a s nimi i hudební dárky. Nechte se tedy pozvat k poslechu. Od mikrofonu vám dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hínová. První písničku dnes pošleme do Čkyně a do obce Čejkovy u Sušice. Kulaté životní výročí si připomíná paní Marie Narovcová ze Čkyně. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody. Vám paní Narovcová přejí dcery Jaroslava s rodinou a Jitka s rodinou, syn Jiří, vnoučata Marek, Radka, Lenka a Dominika a taktéž blahopřejí ostatní členové rodiny, přátelé a známí. Milé rádio, prosím o písničku Slzičky nad Šumavou od Doubravanky pro paní Marušku Sloupovou z Čejkov u Sušice, která dnes slaví narozeniny. Maruška je velice starostlivá maminka, babička a milá kamarádka, milující rodinu a hezkou dechovku. Milá Maruško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z rodiny a všech setkání na dechovce. Ze srdce gratuluje celá rodina, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bartou a všichni, co tě mají rádi. Za všechny vám paní Sloupová blahopřeje a písničku posílá Láďa Hřídel.

Slzičky nad Šumavou hrála a zpívala Doubravanka. Další oslavenci, pan Václav Vrba a pan Vladislav Blažek, milují Babouky. Těšit se tedy, přátelé, můžeme všichni právě na písničku z jejich repertoáru. A jaká to bude? Nechám jako překvapení. Zítra 25. srpna oslaví pan Václav Vrba z obce Suchomasty půlkulatiny. Pane Vrbo, a toto je přání pro vás. Vašku, do dalšího života mnoho zdraví, štěstí, pohody a hodně najetých kilometrů na kole bez nehody. Sedni si s námi dnes chviličku, poslechni si písničku a my všichni, celá rodina, s tebou oslavíme tvé krásné narozeniny. Na zdraví za všechny, za celou rodinu, píše sestra Maruš a chlupatý přítel Čiko posílá pac a pusu. Dalším dnešním oslavencem je pan Vladislav Blažek z Jindřichova Hradce. Vše nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdraví a spokojenost v dalších letech. Vám, pane Blažku, přeje manželka Marie, synové Vladislav a Luboš a dcera Ivana s partnery, vnoučata Vojta, Petra, Luboš, Tomáš, Jakub, Lukáš a Tereska a pravnoučata Lukášek, Eliška a Patrik. A ještě mám pro vás, pane Blažku, dovětek, ať tě nadále baví sledování politických debat a sportovních přenosů v televizi, práce na zahrádce a posezení s přáteli u kafíčka.

to byli dnes poprvé Baboučci, hráli a zpívali, ale těšit se na ně můžeme ještě dvakrát v písničkách pro radost. S muzikou a Joškou Černým se teď podíváme za paní Boženkou Bílkovou do Nových Hradů a chybět nebude ani blahopřání. Do dalších let vám paní Bílková přeje za vedení města Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, starosta města pan Vladimír Hokr. Půlkulatiny oslavuje paní Marie Chalupská z Mažic. Vážení v redakci, zahrajte prosím moji milované sestřičce, paní Marušce Chalupské z blatské vesničky Mažice. Děkuji jí za veškerou pomoc a že mě stále navštěvuje. Je obětavá a starostlivá. Děkuji také vaší redakci za hezké pořady. I my děkujeme. S pozdravem paní Věra Hrádková z Borkovic. A nám je potěšením, milá děvčata, splnit vaše přání. Krásné narozeniny i od nás.

Dozněl krásný hlas Jošky Černého. Další milé psaníčko přečtu paní Aleně Vesecké. Paní Alena Vesecká žije v Zadní Stříteži. Milá maminko, všechno nejlepší k tvým nedávným narozeninám a k svátku. Do dalších let ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, ať tě záda tolik nebolí. Hodně radosti z každého nového dne a v pořadí již 7. pravnučky, která přijde v září na svět a určitě ti vykouzlí úsměv ve tváři. Velké díky za všechny výborné ovocné koláče, které si letos napekla a všem tolik chutnají, a ať ti tvůj elán a nasazení vydrží i do dalších roků. Těším se na náš další společný výlet. Všem vše krásné přeje dcera Věrka. 18. srpna oslavila kulaté životní jubileum paní Marie Zajíčková z obce Červený Ujezdec. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a moc děkujeme za tvoji lásku. Ze srdce syn Pavel a dcera Mirka s rodinami. Tolik z dopisu, milé dámy, a teď už se potěšte, paní Zajíčková a paní Vesecká s pardubickou šestkou a písní Něžné konvalinky.

To byla Pardubická šestka a Valčí kněžné konvalinky. V obci Jaroměř z jedné z kulatiny připomíná pan Bedřich Lang. Do dalších let vám, pane Langu, přeji pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitele obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. Narozeninový den oslavíme i s panem Zdeňkem Kroupou z Velké Umilevska, ale přečteme si to celé. Vážená redakce, prosíme o písničku od Babouku pro pana Zdeňka Kroupu, chalupáře z Velké, který zítra oslaví 75 let. Vše nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí a mysliveckých zážitků přeje manželka, dcery s rodinami a vnoučátka Matýsek, Krištůfek, Lenička a Lucinka se vzkazem dědo, máme tě moc rádi. A která to bude, pánové? Určitě poznáte první podle prvních taktů. Tak pane Kroupo a pane Langu, jsou tady pro vás Baboučci.

se. Je to tak, když začnou babouci, tak je zkrátka veselo. Písnička dozněla a my už tu máme další. Vlastec na Písecku, to je místo, kam poletí rozhlasovou poštou další hudební pohlazení. Věřím, že oslavenkyni paní Jarmilce Rybákové udělá radost. A toto vám paní Rybáková za celé vedení obce Vlastec píše paní Dagmar Nováková. Cituji. Paní Jarmilka žije v naší obci dlouhá léta skromným životem a se svým milovaným pejskem Jessim. I přes zdravotní problémy má pro každého na tváři milý úsměv. Dříve, pokud jí to zdravotní stav ještě dovolil, ráda jezdila na kole, pečovala o svou zahrádku a nebála se ani řezání dřeva na stolní kotoučové pile, za což jsme ji velmi obdivovali. Přejeme jí tímto do dalších let ještě moc a moc pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a úsměvu na tváři a stále boží požehnání. To s úctou přeje vedení obce ve Blasci. A my se paní Rybáková připojujeme. Vše nejlepší a krásné narozeniny. A tečku za vším udělá keramička.

Také pan Josef Lavička z Vnitřní slaví životní výročí. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám, pane Lavičko, do dalších let přeje starosta a zastupitelé města Vnitřní. Další dopis, který beru do ruky, je adresovaný panu Václavu Jandovi ze Slavče. Kapičku štěstí, obláček naděje každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám, pane Jando, přeje zastupitelstvo a vedení obce ze Slavče u Trhových Svinů. Zdraví, štěstí, lásku i pohodu. K přání se připojuje také sbor dobrovolných hasičů ze Slavče. A my vám, pánové, pane Jando a pane Lavičko, posíláme hudební dárek od malé muziky na uše Pepíka. A je to pěkná polka s názvem Víc už nic.

Maruš, přejeme ti všechno dobré, hlavně však zdraví, abychom si ještě za rok mohli poblahopřát. Moc na tebe vzpomínáme a proto ti tak jako každý rok posíláme hudební blahopřání ze srdce Jenda a Boženka Junovi. Milá paní Zborníková, ještě mám pro vás dovětek. Vaši přátelé prosí o písničku Velký vůz od řečické kapely. Jsem ráda, že se vám líbí, já ji mám také moc ráda, tak tady je gratulace i od nás. Všechno nejlepší.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím.

0: na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Další písničku s názvem Růže pro maminku pošleme do Plané nad Lužnicí. Písničku naspívala překrásně Jožina Ducháčková za doprovodu Šohajky a bude pro paní Marušku Sladkou. Vážná redakce, prosíme o hudební gratulaci pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Marie Sladkou z Plané nad Lužnicí, která se dnes dožívá 91 roků. Je vaší stálou posluchačkou písničkového pořadu a jistě jí udělá radost tato gratulace a přání. Milá paní Maruško Sladká, poslouchejte. Za vše děkuji a hodně radosti, pohody, trpělivosti a všeho nejlepšího. Také hodně zdraví do dalších let přeje celá rodina s příbuzenstvem. Píše za všechny pan Jaroslav Sladký. Milá paní Maruško, ze srdce blahopřeji i já osobně a do dalších let vám přeji hodně radosti ze života a také zdravíčko, které každý potřebuje. Krásné narozeniny.

Šohajka s Jožinou Ducháčkovou hrála a zpívala paní Marušce Sladké z Plané nad Lužnicí k 91. narozeninám. Z Velkého Ratmírova jsou manželé Křivánkovi. Právě pro ně jsou připraveni Babouci a píseň Sedly dvě hrdličky. Vážení manželé Křivánkovi, poslechněte si pozdrav. S velkou gratulací přicházíme za našimi rodiči, kteří dnes slaví 65 let od svatby. Děkujeme za příkladnou věrnost a soudržnost, za jejich obětavý vztah a lásku, kterou můžeme vidět každý den. Milí rodiče, jste pro nás příkladem a rodinnou kotvou. Za všechno vám ze srdce děkuji děti, vnoučátka a pravnoučátka.

A to je dnes už vše, přátelé. Na závěr posloucháte telčskou dechovku a jejich orchestrální polku s názvem Bezděkovská. Příjemné odpoledne vám přeje a v sobotu naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hínová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi. Zajistit to má návrh, který dnes schválila vláda. Omezení na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. Jeho Češi využívají bankovní identitu v obchodech nebo na univerzitě. Odpolední teploty vystoupí maximálně ke 24 stupňům a oblačnosti bude přibývat. Jsou tu zprávy. Dobré odpoledne přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela je voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto projíždějí jen po jedné koleji. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
4: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
3: Stále víc Jihočechů využívá bankovní identitu, ukazují to data společnosti Bank ID zajišťující vzdálený přístup k institucím. Obyvatelé kraje se s bankovní identitou začali ve větší míře setkávat s otvíráním prvních automatizovaných prodejen bez obsluhy. Podrobnosti přidává výkonný ředitel společnosti Bank ID Marek Růžička.
5: Z těch asi 200 prodejen, co je po celé České republice dneska, je jich více jak 40 právě v jižních Čechách. Pak bych zmínil Jihočeskou univerzitu, kam se třeba studenti můžou vzdáleně přihlašovat k přijímacím zkouškám nebo potom při zápisu do ročníku.
3: Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Počtátská radnice požaduje kontrolu taky 3 zbývajících větrných elektráren.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude na jihu Čech polojasno, od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni Celsia v 1000 metrech na horách do 21. Fouká slabý proměnlivý, převážně severovýchodní vítr. V noci teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přeháňkami. Později večer bude oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia na horách kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Z jihočeských silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ode dneška je uzavřená silnice z Dřítně do Strachovic na Českobudějovicku, a to kvůli opravě povrchu. Práce mají trvat do začátku října. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal takový komediantům a hercům do města vstup zakázán. Jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce nebo co. Táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý. Pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě jako jsou ty děti trošku ležernější, nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený. Není to všecko normadicky teď, jo. Aby, já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života, vzdělaný. jo, že to je dost povrchní. To učím 15. sezónu, 15. rok tam, 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo.
1: Reagovat na připomínku.
2: Reagovat, být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusej příští rok znovu, no.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí tě maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
2: No ne diváky, ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102-letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý s rouškou takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmen a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: Jste těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: Ne. To jsou pak bezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, ano. Jo. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkal piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93, 4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady je nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: ty deníky,
1: tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Ja, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnil charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka. Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl, no.
1: A ale pak to je ještě velmi slavný film.
2: Věci. No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vrtulníky Venom a Viper české armády jsou v Polsku znovu v provozu. Podle vedení Pelhřimova by měl být nový ředitel tamní nemocnice jen dočasným řešením. Při magnetické rezonanci v českobudějovické nemocnici pomůžou dětem pohádky. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 11 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela vojákyně z jihu Čech a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušních sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Viper by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. Vedení Pelhřimova nevítá s nadšením rozhodnutí kraje jmenovat do čela tamní nemocnice Alexandera Filipa. Českému rozhlasu to řekl starosta města Ladislav Met z ODS. Filip, který od listopadu nahradí dočasného krizového manažera a jindřichohradeckého starostu Michala Kozára z hnutí ANO, je současně i ředitelem nemocnice v Jihlavě. Podle Meda je zvláštní především způsob jmenování.
2: Jsem čekal nebo očekával, že proběhne řádný výběrový řízení a bude tam nastálo jmenovaný ředitel. Mně se mi to zdá dočasný řešení, není to trvalý řešení, jestli pan ředitel Jihlavský asi je třeba dobrý, o to žádná, ale myslím si, že by tam měl být ředitel prostě nastálo.
0: Krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek ze Socdem nevyloučil, že působení Alexandera Filipa může být předstupněm slučování nemocnic. Připustil ale i možné krátkodobé působení ředitele a vypsání řádného výběrového řízení. Pohádky nově zpříjemňují dětem magnetickou rezonanci v českobudějovické nemocnici. Malí pacienti si sami vyberou příběh své oblíbené postavy. Při vyšetření musí děti nehybně ležet, zatímco přístroj vydává hlasité zvuky. Tvůrci proto vytvořili pohádky tak, aby děti udržely pozornost a zvládly vyšetření i bez narkózy. Podrobnosti doplňuje mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková.
3: Děj je záměrně pozvolný a pohyb postav se soustředí do středu obrazovky, takže dítě nemusí zbytečně pohybovat hlavou. Tak snadněji získáme potřebná data a celý proces se nemusí opakovat. Na děti čeká například myšák Mickey, princezna Ariel nebo superhrdinové ze světa Marvel.
0: Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší.
1: Počasí.
0: Poledne bude polojasno, od jeho západu bude oblačnosti přibývat. Teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni, na horách do 21. Fouká slabý proměnlivý, převážně severovýchodní vítr. V noci teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přehaňkami. Později večer bude oblačnost od jeho západu ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. U Zvíkovského podhradí na Písecku na silnici 121 staví kruhový objezd a jezdí se k Ivadlově. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Obyvatelé Horní Stropnice na Českobudějovicku teď v době sucha trápí výpadky dodávek pitné vody. Podrobnosti v naší reportáži. A také nesmí chybět po víkendu sportovní ozvěny. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá například Věra Martinová. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 12 minut po 14. hodině. Obce po celém Česku vyhlašují kvůli suchu zákaz používání pitné vody na zahradách nebo k mytí aut. Podobná situace je i v Horní Stropnici na Českobudějovicku, kde jsou kvůli vyšší spotřebě v některých částech obce výpadky dodávek. Místním po nich navíc teče z kohoutku kalná voda.
1: Pustíte kohoutek, neteče voda. Takže ta situace je vždycky po tom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
2: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
1: Bylo to i v jiných částech obce. Bylo to z většiny v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu z hydrantu tu pitnou vodu. Když začne téct, tak teče prostě nějakou dobu zakalená, není to pitná voda. No.
2: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, vody je pro běžný odběr dostatek. Problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
3: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojné vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
2: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči. Jejich služba má ale podle něho přednost před dodávkami vody do domácností.
3: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pět požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít. Máme novou cisternu, tak tam i od výrobce je doporučení, aby se do toho tankovala pitná voda, aby se tam neporušila ta technologie uvnitř.
2: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
3: On se tam dostane drobátku i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kalný není. Ono to vypadá, že je to kalný, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu. Jo, v té síti, takže opravdu se ty obyvatele nemusí bát, že by ta voda byla kalná.
2: Obyvatelé Stropnice, včetně Josefa Nováka, poukazují i na to, že je vedení obce včas o podobných situacích neinformuje.
1: Bylo to spíš po nějakých apelacích občanů. Potom obec informovala, že celkově ten nedostatek je všude. Víc asi si myslím proto neudělala, byť z mýho pohledu asi mohla.
2: Podle starosty Františka Vaněčka ale není v silách obce včas na výpadky upozornit.
3: Samozřejmě nedokážu těm lidem přesně sdělit, kdy to bude, protože ten Prvok si to naváží podle jeho uvážení a oni to většinou dělají v odpoledních hodinách, takže občas někdo volá, tak jim prostě sdělím tuhle informaci, že chvíli vám nepoteče voda.
2: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
4: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby chlapi nebo Čevak nemusel navážet, ale spotřeba se snížila, což je asi to nejhlavnější.
2: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénu. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Změna klimatu vyžaduje jiný přístup v mnoha různých ohledech. Týká se to třeba i péče o zeleň ve městech a obcích. Asi každý z nás si teď při současném extrémním suchu všimne, jak vypadají parky a louky uvnitř měst a obcí. Plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Dlouhodobě na to upozorňují vědci i ochránci přírody. O tématu si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička s Daliborem Dostálem, ředitelem a zakladatelem ochranářské organizace Česká krajina.
1: Co se týče třeba toho sečení trávníku, tak zrovna tady v Českých Budějovicích, myslím, že už je to pár let docela živé téma. Jsou příklady měst a obcí, kde už k tomu přistupují s ohledem na ta aktuální sucha a klimatické změny nějak správně podle vašeho pohledu?
2: Tak určitě právě ty změny České Budějovice jsou velmi dobrým příkladem. Tady se o to zasloužil pan Jiří Řehounek z organizace Kala a Klára Řehounková z jeho České univerzity s tím, že já vlastně se také snažím dávat ty České Budějovice v mnoha dalších městech jako dobrý pozitivní příklad. Snažím se, aby tam se vlastně správci městské zeleně inspirovali. Kromě Českých Budějovic určitě dobré příklady z posledních let jsou třeba v Pardubicích nebo z Klášterce, ale ty České Budějovice i tím, jak my tady hodně spolupracujeme s vědci z Českých Budějovic, tak určitě jsou mezi těmi nejpozitivnějšími příklady.
1: No, napadá mě ještě otázka, co třeba hlavní město, jak je na tom?
2: Hlavní město asi o čtvrti a městská část od městské části, ale skutečně ve spoustě českých měst zatím přežívá takový ten schematický přístup, kdy se na začátku roku nasmlouvá určitý počet sečí a ty se prostě musí udělat za každou cenu. A i když vlastně jak odborníci, tak v posledních letech i veřejnost stále častěji upozorňují, že když tam ty pracovníci s těmi křovinořezy tak jako tančí nad tím úplně usušeným trávníkem, kde neroste ani stéblo, takže to není ani příliš ekonomické, ani příliš vlastně efektivní, tak stále v některých městech bohužel tahle ta tradice zatím přežívá.
1: Ano, abychom to posluchačům přiblížili, tedy i těm, kteří nejsou z Českých Budějovic, tak právě třeba v Českých Budějovicích už se před časem objevila takzvaná ta mozaiková seč, kdy vlastně v části toho trávníku vznikne taková plocha, která se nechá rozrůst a ta plocha je potom plná živočichů, brouků a tak dál, kteří prospívají vlastně té samotné trávě. Zároveň je to plocha, která lépe udrží vodu v nějakém, řekněme, dalším suchém období. Ale vy jste to sám zmiňoval, že odborníci upozorňují na to, že to plošné kosení trávníků není dobré vlastně pro ty rostliny, ale proč se v něm pokračuje?
2: Často to má bohužel ekonomické důvody, protože ty technické služby bývají často městskými společnostmi a vlastně provedení určitého počtu sečí bývá často vlastně podmíněno převodem těch peněz na tu městskou organizaci, takže pokud by technické služby ten určitý počet sečí neprovedly, tak by v podstatě se dostávaly do ekonomického mínusu. Já jsem třeba z Kutné Hory, kde jsem v Komisi pro životní prostředí, tam zavedení mozaikové seče na městských trávnicích řešíme několik let a právě vždycky nakonec narazíme na to, že by to byl pro technické služby ekonomický problém, pokud by nefakturovali každý rok stejný počet sečí. Takže i když vlastně jsme právě spoustu materiálů z Českých Budějovic Kutnohorské radnici pro inspiraci poskytli, tak jsme se bohužel za 4 roky fungování v té Komisi pro životní prostředí v tomhle nikam neposunuli a vždycky to převálcuje ten ekonomický faktor, to znamená, je to objednáno, musí se to udělat, aby technické služby získaly ten požadovaný a zasmluvněný objem peněz.
0: Celý rozhovor s Daliborem Dostálem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude v našem vysílání řeč o kriminalistice. Matěj Vodička ve studiu přivítá bývalou policejní vyšetřovatelku Janu Špulkovou a publicistu Pavla Pechouška. Povídání s dopoledními hosty začne jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: sportovní ozvěny.
1: V Nizozemsku začíná mistrovství světa veslařů. Pod Lipnem vyhrála titul mistryně světa Kneblová. Motor České Budějovice v přípravě porazil Vídeň. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Společně s námi se můžete vydat k Lipnu nebo také na vodní slalom pod Přehradu. Příjemný poslech následujících 6 minut, které věnujeme sportu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Václav Vochoska je třeboňský patriot, možná spíš břilický. Před půl stoletím vybojoval jednu ze svých dvou olympijských medailí. Byli jsme u toho, když popisoval dějiště mistrovství světa, které v Nizozemsku začíná právě dnes. Kanál Bosbán v Amsterdamu je vyhlášený už hodně dlouho.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Tam to je dokonce takový velmi zajímavý s tím, že když tam fouká celý den vítr, tak říkají tomu, že roztočí dráhu. Že jeden směr, kde se točí voda, jakoby proti proud, a druhý směr po proudu. Byly několikrát protesty kvůli tomu a pak už teda FISA udělala, že favoriti jdou doprostřed a nasazuje se to.
1: Dá se na to vůbec natrénovat? Dá se na to dopředu připravit?
2: Na tohle se nedá, to už prostě patří k tomu závodnickému, buď k té smůle nebo k tomu štěstí. No.
1: Vochoska na závody právě ve vyhlášeném kanále Bosbán vzpomíná docela rád.
2: Vzpomínám, protože Bosbán byl pro nás strašně motivačním mistrovstvím světa, protože před mistrovstvím světa řekli, kdo udělá medaily, pojede na mistrovství světa na Nový Zéland. A tenkrát to bylo velice atraktivní prostě místo, kde teda bylo poprvé mistrovství světa. Nám se tam povedla na tom Bosbánu medaile a zároveň nominace na mistrovství světa na Nový Zéland v následujícím roce.
1: Takže na Bosbán vy máte dobré vzpomínky?
2: Vyloženě dobré vzpomínky.
1: V ženských disciplínách budou české barvy hájit Pavlína Flamínková s Anou Šantručkovou na dvojce bez kormidelníka a skifařka Alice Prokešová. Párová čtyřka pojede ve složení Michal Zindulka, Martin Ježek, Jan Čížek a Matěj Smejkal. Na Bosbánu se představí i dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil. Při posuzování českých veslařských šancí na mistrovství světa v roce 2026 je Václav Vochoska střízlivě opatrný.
2: No, tak máme tam 4 posádky v nominaci, 2 ženský, 2 mužský. Asi největší želízko je ta dvojka žen, která teda vyhrála světový pohár. No a měla by mít asi medaily. No.
1: Je to mistrovství světa a dá se ale třeba říct, že v tom časovém horizontu pro závodníky už ve výhledu jsou i olympijské hry?
2: Olympijské hry de facto už klepou na dveře a bude to zároveň už určitá nominace a motivace pro olympiádu.
1: Vy jste vybojoval 2 olympijské medaile, 1 v Moskvě v roce 1980 a od Montrealu víte, kolik je to let?
2: No, je to přesně 50.
1: To je dost.
2: 50 let, no, je to hodně. To už prostě byla to ta první olympijská medaile. Trošku jsme zaplatili bažantovskou daň, protože jsme čekali víc. Čekali jsme lepší medaily, no ale samozřejmě, když je medaile na olympiádě, tak je to rozhraní, kde teda, když máte medaily, jste na Olympu, když ji nemáte, jste úplně někde jinde.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Končil Česlipno Sport Festival 2026. 15. ročník navštívili 10 000 fanoušků. V hokejové přípravě vyhrál českobudějovický klub Banes Motor nad rakouským klubem Vídeň Capitals 6-2. Ve fotbalové druhé lize Táborsko zvítězilo v Jihlavě 1-0. Jediný gol zápasu střelil v 18. minutě Varačka. K tabulce této soutěže se vrátíme v další rubrice sportovních ozvěn. Ze 4. ligy vybíráme jeden zápas a kuriozní moment v derby. V Českém Krumově byl stav utkání s Milevskem 1-1, jenomže v 88. minutě chytil brankář Lalák míč do ruky před pokutovým územím a dostal červenou kartu. Do branky musel Máca a hned z trestného kopu Kabeleho inkasoval. Milevský kapitán Petr Duchoň poznamenal. dál.
3: Takovýhle gól prostě stres nějakou na hráče, co si musí zít rukavice, prostě to je smůla, no. Už to fakt mrzí tohle.
1: Pod Lipnem bojovali vodní slalomáři o mistrovské tituly. Mistry České republiky jsou Tereza Kneblová, Lukáš Rohan, Antonie Galušková a Martin Rudorfer. Kanoistka Kneblová přidala pod Lipnem zlato z domácího šampionátu k titulu mistryně světa z Oklahomy.
4: Se mi teďka daří se zádám sklidnit třetím startem a toho si asi cením víc než těch výsledků. Myslím, že je to hlavně tím, jak jsem na tom pracovala. Jsem ráda, že jsem to zvládla se nějak ukočírovat a že se to povedlo.
1: Tabulka. Tady je slibovaná tabulka druhé fotbalové ligy. První místo Karviná, 5 zápasů, 12 bodů. Pak jsou 3 11-bodové týmy, Bčko Slávie, Ústí nad Labem a Silon Táborsko. S jedním bodem je poslední v tabulce Kroměříž.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: U druhé fotbalové ligy zůstaneme, jediným jihočeským klubem soutěže je Silon Táborsko. Tým trenéra Miloslava Broška přivítá v sobotu v 18 hodin Ústí nad Labem. Tak se možná potkáme u rybníku Jordán. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přesně před 35 lety zemřel ve Strakonicích Christian Batalia, potomek šlechtického rodu a sportovec, o kterém napsal povídku i Ota Pavel. Jeho životní příběh dnes zmapoval náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím z Bratronic na Strakonicku, kde právě Christian Batalia prožil většinu svého života. On se narodil 7. prosince roku 1914 a pocházel z benátského šlechtického rodu Batalijů. Jehož historie sahá až do 17. století. Jeho celoživotní vášní byla cyklistika. On sice nevyhrál žádnou z velkých soutěží, ale častokrát prokázal nezlomného sportovního ducha. Do pedálu šlapal každý den v každém počasí až do konce svého života. Běžně se jeho tréninkové jízdy protáhly na 200 a více kilometrů. No a díky svému nadšení a nezdolnému duchu se dostal, jak už si naznačil,

0: tolikrát spadl a stejně tolikrát vstal.
1: Jak zaznělo i v úryvku z povídky, jeho jízdy na kole několikrát a málem ukončilo i zranění po pádu.
2: Je to tak, třeba při cestě do Francie na kole ho srazilo auto a francouzští lékaři mu chtěli dokonce amputovat nohu. Christian Battaglia ale jim navzdory svému stavu utekl do Čech zpátky a tu končetinu si tady u nás nakonec vyléčil. No aby ne, vždyť Battaglia v italštině znamená boj nebo bitvu, takže on se nikdy nevzdával. Za celý svůj život údajně najezdil na kole 935 tisíc kilometrů. Jenom cyklomaratonu z Prahy do Karlových Varů se zúčastnil 25krát. No a ta láska k cyklistice se mu nakonec stala i osudnou. Právě koncem srpna roku 1991 se na kole vracel ze Strakonic domů do Bratronic a cestou ho postihl náhlý srdeční kolaps. Zemřel tak ve věku 78 let. Jeho osobnost dodnes připomíná kromě té zmiňované povídky třeba taky šumavská silniční cyklotrasa číslo 33 a jeho příbuzní potomci rodu Battaglia taky vlastní krásný kouzelný zámeček Dub na Prachaticku, kam se můžete vypravit, ale do něj vás zavedu zase někdy příště.
1: Tolik regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vesmírné těleso Pluto na den přesně před 20 lety nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie na svém setkání v Praze. Zároveň

0: Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety?
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných dráhách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.

0: rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun, shodla se na tom tripartita. Zastupitelé Písku vybrali investora na stavbu nové městské čtvrti Pražská brána. Školní jídelny nakupují stále víc potravin přes jihočeské tržiště. Zítra může zapršet, teploty budou maximálně do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Policisti vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. BAK, stavební společnost, vybuduje plánovanou novou městskou část Pražská brána v Písku. Jako investora ho vybralo písecké zastupitelstvo. Do výběrového řízení se společnost přihlásila jako jediná. Další informace doplnil starosta Michal Čapek z Hnutí ANO.
3: Vybuduje tam vlastně veškerou infrastrukturu, to znamená, že tam přitáhne všechny sítě, postaví ulici, udělá veřejné prostranství a na těch pozemcích postaví bytovou výstavbu. Přičemž v těch podmínkách jsme měli definovanou velikost bytů, aby tam to nebyly samý garzonky nebo dvě káká.
2: Jihočeské tržiště za uplynulý školní rok dosáhlo obratu necelých 13 milionů korun. Projekt propojuje školní jídelny a dodavatele potravin. Letos využívalo tržiště 50 školních jídelen na jihu Čech. Detaily přidává mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.
4: Na jihočeském tržišti je teď 2530 produktů, což je meziročně o 179 více. Důležité je také říct, že růst obratu není způsoben zdražováním nebo tím, že by jídelny nakupovaly dražší zboží, ale především vyšším počtem objednávek.
2: Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daň z finančních transakcí, oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběru hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
5: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti dvojnásobek. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne je na jihu Čech polojasné, od jeho západu ale začne oblačnosti přibývat. Teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 21. Fouká slabý proměnlivý, převážně severovýchodní vítr. V noci teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přehánkami. Později večer bude oblačnost od jeho západu ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Mírný vítr východní směrů bude večer slábnout. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor si dejte, při jízdě z Vodňan do Strakonic na silnici 22 za Drahonicemi spadl strom. Hasiči jedou na místo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Hezké a pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Prezident Petr Pavel dnes navštívil mezinárodní výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích. Co bylo cílem jeho návštěvy, vám řekneme v této hodině. Také se dozvíte, že zámecké léto s Františkem Kinským už jde do finále. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá nám Hana Zagorová. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice 10 minut po 15. hodině. Je pondělí 24. srpna a je to přesně 736 let od popravy Záviše z Falkštejna. Mocný Vítkověc a manžel královny vdovy Kunhuty byl roku 1290 sťat před hradem Hluboká a jeho ostatky pak cisterciáci pohřbili ve Vyšebrodském klášteře. Ne však do rodové hrobky Rožumberku pod kněžištěm kostela. Vydejme se teď s převorem cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě Justinem Berkou a redaktorem Zdeňkem Zajíčkem k rožumberské hrobce a do kapitulní síně. Proč právě tam, tak to uslyšíte v reportáži.
1: Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela s převorem Janem Justinem Berkou. Stojíme v místech, pod nímž je ta slavná rožumberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, takové té legendami opředené, ale už prozkoumané, tak tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina z Luděnic, posledního Rožumberka a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je kromě opatů, převůru a tak dál a dalších členů cisterciáckého řádu pohřben jeden člověk. Jeho jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano. A proto bratři z děčnosti jeho hlavu vykoupili a pohřbili ho slavnostně v kapitulní síni. Tam odpočívá. Je to jeden z Vítkovců, příbuzný Rožumberku.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Vcházíme do krásné kapitulní síně. Pro laiky, co to znamená kapitulní síň, k čemu byla?
2: Ta kapitulní síň je po kostele druhá nejdůležitější prostora v klášteře, poněvadž tady v kostele jsou modlitby, mše svatá a v kapitulní síni jsou další významné události. Tady je volba opata, tady také je přijímání nových mnichů do kláštera. Zároveň, když umře ten mnich, tak na tom místě, kde kdysi před mnoha lety vstupoval do kláštera v té kapitulní síni, kdy mu byl odňat ten civilní oděv a dostal hábit na znamení nového způsobu života, tak je dvě noci vystavěno jeho tělo a symbolicky bratři se střídají v modlitbách a předávají ho do rukou Boží, takže začátek i konec života každého mnicha, ale zároveň slouží denodenně, kde se bratři schází k takzvané kapitule, kde je přečítána řehole svatého Benedikta, podle té my žijeme, je to takové praktické evangelium, zároveň je tady rozdělení práce a zároveň se také radíme dále, co nás čeká, ty úkoly, protože to jmenuje kapitula, že se tady vlastně scházíme.
1: A v kterých místech je ta Závišova hlava? Ví se to?
2: Raduje se, že tady napravo Bohuslav Balvin, respektive nalevo, když vejdeme, z toho tvrdí, že na levé části kapitulní síně od vchodu, tam, že ji bratři uložili. Je to nepotvrzené. V každém případě je tady v kapitulní síni.
1: No a vám tady v podstatě zůstal jako dědictví po Závišovi ten slavný kříž, který on si přivezl z Uherska. Co pro vás znamená kříž?
2: No tak především je to ostatek z kříže, na kterém zemřel spasitel světa, Pán Ježíš. Proto také to zlato vnímáme, jaksi, že tím je ta největší úcta, to nejlepší, co je vlastně materiální, se právě dal na ten ostatek toho kříže, toho dřeva, který je prokrvácen tou Kristovou krví. Že ta váha vlastně té oběti Kristu je tím vyjádřena. Tak.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Mezinárodní výstava Země živitelka pátým dnem pokračuje v Českých Budějovicích. Dnes ji navštívil i prezident Petr Pavel. Co ho na Agrosalonu nejvíc zajímá, tak to ví už reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak nejdřív se zastavil u jednoho z vystavovatelů, který vyrábí a prodává zemědělskou techniku pro dobytek, a hned zatím bylo předvadiště, takže tam jsme strávili poměrně dlouhou dobu, zhruba čtvrt hodiny. Dokonce si pan prezident jednu z jalovic pohladil, takže odvaha mu nechybí. A teď už jsme v pavilonu T2, kde u stánku Státního zemědělského intervenčního fondu tady dostal občerstvení, jednak pivo, tmavé, černé pivo, a teď se pouští do sušenek, tuším, že je tam i mangalica a špek, tedy z mangalici, a potom také si odveze domů mimo jiné i cibuli. Jak se dozvěděl, je od dobrého pěstitele a je docela ostrá. Paní Eva řekla, že jí to vůbec nevadí, že to mají rádi. A potom ta jeho cesta půjde dál výstavištěm. Dostaneme se také do pavilonu Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod. Pan prezident se svojí manželkou Evou se podívá i do pavilonu, kde je možné získat informace o umělé inteligenci. To je jedním z hlavních taháků letošní živitelky. Aplikace Agata, která toho opravdu umí hodně. Dozví se, jak se umělá inteligence využívá právě v zemědělství. Zastavují nás také lidé, potí se s ním, tleskají mu, říkají, že mu drží palce. Takže v tomto ohledu ten zájem je velký, i když ta návštěva nebyla plánovaná.
0: Jitko, co dnes a zítra můžou lidé na živitelce ještě vidět?
1: Tak jak už jsem zmínila, je to samozřejmě nejmodernější technika. Některé ty stroje váží i 19 tun, mají hodně vychytávek, nafukují jim sami kola, dokážou rozpoznat nečistoty, a je toho opravdu hodně. Co se týče předvadiště, tak teď tam probíhá ještě přehlídka masného skotu a zítra se tam bude například volit sympaťák předvadiště, což je nejhezčí a nejsympatičtější kůň. Budou tam také chovatelé koz, ovcí, a bude toho ještě hodně. Výstaviště bude otevřené dnes do 18 a zítra do 17 hodin, takže ještě máte možnost navštívit tento největší agrosalon v České republice.
0: Říká reportérka zpravodajství Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Petr Spálený. Prázdniny pomalu končí a s nimi se blíží i závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se vydáme tentokrát, tak to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí 2. okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Začátek tohoto nového týdne byl ve znamení příjemných teplot. I sluníčko se na nás pousmálo. Jak to bude vypadat v dalších dnech?
1: Počasí.

0: Je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Nejdříve se podíváme na to, jak bude v noci a potom zítra, to znamená v úterý.
1: Počasí u nás už začne ovlivňovat brázda nízkého tlaku související s tlakovou níží nad západní Evropou. Čekáme postupně oblačno až zataženo, v noci ojediněle, během zítřka potom místy, přehánky a nebo déšť. Později večer bude oblačnosti od jeho západu trošku ubývat. Teplota ráno klesne na 14 až 11 stupňů, přes den vystoupí na 22 až 25 a na horách bude kolem 20. Povane mírný vítr východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer zeslábne. Vyho bude na nízké zátěži.
0: Co nás čeká ve středu?
1: Brzy ráno a pak opět večer zmenšená oblačnost, během dne ale oblačno až zataženo a místy přehánky, ojediněle bouřky. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 14 stupňů a odpolední do 25. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Bude ve čtvrtek pršet?
1: Ve čtvrtek nebude pršet a bude tepleji. Čeká nás většinou polojasno, během dne od západu v souvislosti s blížící se zvlněnou studenou frontou přibude další oblačnost. Ranní teplota bude opět kolem 14 stupňů a ta odpolední až do 30. Vítr povane mírný jihovýchodní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jak bude v pátek?
1: To už se projeví ta zvlněná studená fronta. Bude tedy oblačno od západu až zataženo. Hlavně ve druhé polovině dne čekáme četné přehánky a místy bouřky, pravděpodobně budou i silné. Teplota ráno bude dost vysoká, kolem 17 stupňů a odpoledne taky, tak 28 až 32. Slabý jihovýchodní vítr se odpoledne změní na mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já taky děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Omezení na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. V Maďarsku se zřítil armádní Gripen, pilot se před pádem stihl katapultovat. V noci klesnou teploty na jihu Čech maximálně k 11 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonu by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO na technické konopí.
2: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
0: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem mladších 21 let. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podlemlela ji voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto projíždějí jen po jedné koleji. Pokračuje mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
0: Vedení kraje Vysočina nevylučuje budoucí slučování nemocnic. Připustil to radní pro oblast zdravotnictví, sociální demokrat Jiří Běhounek po jmenování ředitele jihlavské nemocnice Alexandra Filipa do čilaté Pelhřimovské. Podle Jiřího Běhounka jsou teď možné všechny varianty.
4: Máme rozpracovanou závažnou analýzu dodavatelským způsobem, která má říct, jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení, co je čeká, nevíme vůbec, co bude z ministerstva. Takže v dané situaci je jmenování pana ředitele Filipa krok, který má sklidnit případnou situaci v nemocnici Pražilo. Možný je, že to bude na dlouho, možná, že to bude na krátko, že bude nové vypsané řízení.
0: V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám. Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny.
1: Počasí.
0: V noci teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přeháňkami. Později večer bude oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S omezením počítejte na dálničním obchvatu Českých Budějovic. U vrata opravují most a provoz je tam převedený do jednoho směru. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
3: Já vás všechny zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenom.
2: Ty taky, ty jsi čím zahobenější.
3: No, to je super.
2: Vyřej, je svalnatější.
3: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
2: Pozorně
3: ale to. Opravdu.
2: Ano.
3: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
2: Tak už je to velký zásah.
3: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
2: ať
3: jo?
2: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
3: no,
2: jistě, budeme dodržovat
3: pravila. No ne, nedodržovat, no
2: dodržovat,
3: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
2: začíná pojďme
3: se spát.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěsíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to by bylo zajímavé. To je hezké cestování, co, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vlítla mě jiskra do oka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držá kalamáře, ty byl, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem seděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice. Můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
5: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil. No, už tehdy. Já jsem zkoušel spoustu věcí.
5: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
5: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže to od 11. hodin 29. Krásný. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je. Nikdo asi netuší, že s námi
3: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den. A dal bych si to ozývat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct. Lipský a Hlostvisihák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne v rodině, já vaši paní neznám.
9: No, tak,
8: ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No to, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Povídá mu, co ti je, že seš bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. On na mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo nejel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane, vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žen se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím
8: to, vás. Počekejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu
3: no,
2: šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro
2: ty
3: vlastně
2: sami,
3: ty samý.
2: Znáš.
3: Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když řekne, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: To úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale
2: když
3: já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle tom pokorní. A můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzor poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to je úžas, to jsou úžasné příběhy.
2: Hmm.
3: A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně. Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarja, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a Železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: dobré o tobě.
2: My jsme spolu, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, dvakrát, on takhle mluví, no, on by takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíhlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nebo mluví, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně.
1: Ano.
2: No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není to. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Jenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3-metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
4: To prostě, to
1: taky dokonal. S tebou něco takového dělal? Ten
4: ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovna dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Nikdo tam je. A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No, to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví, ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela, Manuela, ona si mele svý, prostě televize jde. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě

0: jak ona to dělá. Já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
1: Patriku, veď.
2: Odchody z
3: domu. Měl pravdu, to je to tak jenom.
2: No jo, jo, potvrzuješ to, že
3: no já to potvrdím, my to byste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy neslyšel.
2: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
3: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
2: Jaký byl pak návrat domů?
3: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
2: ano.
3: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel do
2: zase divadla, do divadla.
3: Šel, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
2: Ano, nebo uklízí.
3: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
2: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
3: No, počkej, říkej.
2: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. Přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky tak Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
9: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
9: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ach, to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: Ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
10: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Takže se na příští umoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, schválila to vláda. Čejkovice na Českobudějovicku chystají přestavbu kulturního domu za 40 milionů korun. Chmelaři na Žatecku letos odhadují až o pětinu nižší úrodu. Zítra bude víc oblačnosti, objevit se může přehánka a naměříme maximálně 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
4: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
3: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu čeká Čejkovice u Českých Budějovic. Celá výstavba vyjde minimálně na 40 milionů korun. Zastupitelstvo se teď chystá požádat o dotaci a stavební povolení. Nezávislá starostka Čejkovic Zuzana Plášilová-Koželská upřesnila, že do objektu plánují po jeho rekonstrukci přestěhovat celý obecní úřad. Měla by tam být taky hasičárna, knihovna a tělocvična pro seniory. Obec by chtěla přestavbu kulturního centra dokončit do 2 let. Stále víc Jihočechů využívá bankovní identitu. Ukazují to data společnosti BankID, zajišťující vzdálený přístup k institucím. Obyvatelé kraje se s bankovní identitou začali ve větší míře setkávat s otvíráním prvních automatizovaných prodejen bez obsluhy. Podrobnosti předává výkonný ředitel společnosti BankID Marek Růžička.
5: Z těch asi 200 prodejen, co je po celé České republice dneska, je jich více jak 40 právě v jižních Čechách. Pak bych zmínil Jihočeskou univerzitu, kam se třeba studenti můžou vzdáleně přihlašovat přijímacím zkouškám nebo potom při zápisu do ročníku.
3: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfahořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%. Kvůli nižšímu obsahu kyselin odběratelé snižují výkupní cenu chmele. Menší pěstitelé tak můžou přijít o 100 000 korun, větší až o miliony. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na síti X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem.
2: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na jihu Čech na 14 až 11 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přehánkami. Později večer bude oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka směrem na Strakonice. Upravují tam nestabilní svah a jezdí se jedním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje ředitelství silnic a dálnic na konec letošního září. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Většina budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala letos bez mláďat. Proč? Dozvíte se v této hodině. Také zavítáme na agrosalon Zeměživitelka, kterou dnes navštívil i prezident Petr Pavel. A zaostříme na problematiku sekání trávy v době sucha. U mikrofonu je Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 8,5 minuty po 17. hodině, je tu Lukáš Pelikán a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Obyvatelé Horní Stropnice na Českobudějovicku se potýkají s výpadky dodávek pitné vody. Může za ně vyšší odběr z obecního řadu kvůli zásobování části obce bez vody. Místní navíc po obnově dodávek poukazují na zakalenou vodu, říká obyvatel Horní Stropnice Josef Novák.
3: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky po tom nabírání zhruba hodinka a půl, když začne téct voda, teče nějakou dobu zakalená, není to pitná voda.
2: Podle nezávislého starosty Františka Vaněčka jsou výpadky způsobené odběrem z řadu do cisteren kvůli zavážkám vody do místních částí Hojná voda a Dobrá voda. V Horní Stropnici natáčel náš reportér, víc už za chvíli. 6 cisteren od rána likvidovalo požár skládky Uvrcova nedaleko Borovan na Českobudějovicku. Hořel spodní okraj kompostu na ploše 15x15 metrů do výšky asi 6 metrů. Vodu hasiči dováželi z blízkého rybníka. Na síti X o tom píše jejich mluvčí Vendula Matějů. V noci na dnešek taky hasiči vyskladňovali žhavé uhlí v Modlešovicích na Strakonicku. Ze sklepa na louku museli ručně přemístit víc než 20 tun uhlí, venku ho pak prolévali vodou. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením na silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a křižovatkou Štylec na Českobudějovicku. Důvodem je oprava vozovky poškozené kvůli nadměrnému provozu těžkých aut. Ředitelství silnic a dálnic počítá s rozdělením opravy do 6 etap. Hotovo bude v polovině října. Sovy pálené letos vyvedly mláďata jen v jedné z 50 hnízdních budek na Třeboňsku. Důvodem je nedostatek potravy. Ochranáři podporují návrat těchto kriticky ohrožených ptáků na jihu Čech už 15 let, proto si každého úspěšného hnízdění považují, vysvětluje ornitolog Jakub Mráz.
4: V 50. 40. letech byla sova pálená hnízdič v jižních Čechách, ale taky vzácně. Dneska jsme rádi i za to málo, že se k nám navrátilo a že je tu taková stabilní populace, která se drží, stačí se doplňovat.
2: I k tomuto tématu se vrátíme za několik minut.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Mezinárodní výstava Země živitelka pátým dnem pokračuje v Českých Budějovicích. Dnes ji navštívil i prezident Petr Pavel. Co ho na Agrosalonu nejvíce zajímalo, tak to zjišťovala reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, se kterou jsem si povídal dneska v našem vysílání.
1: Tak nejdřív se zastavil u jednoho z vystavovatelů, který vyrábí a prodává zemědělskou techniku pro dobytek, a hned zatím bylo předvadiště, takže tam jsme strávili poměrně dlouhou dobu, zhruba čtvrt hodiny. Dokonce si pan prezident jednu z jalovic pohladil, takže odvaha mu nechybí. Pavilonu T2, kde u stánku Státního zemědělského intervenčního fondu tady dostal občerstvení, jednak pivo, tmavé, černé pivo, a potom také si odveze domů mimo jiné i cibuli. Jak se dozvěděl, je od dobrého pěstitele a je docela ostrá. Paní Eva řekla, že jí to vůbec nevadí, že to mají rádi.
0: Jitko, co dnes a zítra můžou lidé na živitelce ještě vidět?
1: Tak jak už jsem zmínila, je to samozřejmě nejmodernější technika, některé ty stroje váží i 19 tun, mají hodně vychytávek, nafukují jim sami kola, dokážou rozpoznat nečistoty, a je toho opravdu hodně. Co se týče předvadiště, tak zítra se tam bude například volit sympaťák předvadiště, což je nejhezčí a nejsympatičtější kůň. Budou tam také chovatelé koz, ovcí, a takže ještě máte možnost navštívit tento největší agrosalon v České republice.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: času je věc můj.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Obce po celém Česku vyhlašují kvůli suchu zákaz používání pitné vody na zahradách nebo kmítí aut. Podobná situace je i v Horní Stropnici na Českobudějovicku, kde jsou kvůli vyšší spotřebě v některých částech obce výpady dodávek. Místním po nich navíc teče z kohoutku kalná voda.
2: Pustíte kohoutek, neteče voda. Takže ta situace je vždycky po tom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
3: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
2: Bylo to i v jiných částech obce. Bylo to z většiny v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu z hydrantu tu pitnou vodu. Když začne téct, tak teče prostě nějakou dobu zakalená, není to pitná voda. No.
3: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, vody je pro běžný odběr dostatek. Problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
4: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojný vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
3: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči. Jejich služba má ale podle něho přednost před dodávkami vody do domácností.
4: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pít požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít. Máme novou cisternu, tak tam i od výrobce je doporučený, aby se do toho tankovala pitná voda, aby se tam neporušila ta technologie uvnitř.
3: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
4: On se tam dostane drobátko i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kalný není. Ono to vypadá, že je to kalný, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu. Jo, v té síti, takže opravdu se ty obyvatele nemusí bát, že by ta voda byla kalná.
3: Obyvatelé Stropnice, včetně Josefa Nováka, poukazují i na to, že je vedení obce včas o podobných situacích neinformuje.
2: Bylo to spíš po nějakých apelacích občanů. Potom obec informovala, že celkově ten nedostatek je všude. Víc asi se myslím proto neudělala, byť z mýho pohledu asi mohla.
3: Podle starosty Františka Vaněčka ale není v silách obce včas na výpadky upozornit.
4: Samozřejmě nedokážu těm lidem přesně sdělit, kdy to bude, protože ten Prvok si to naváží podle jeho uvážení a oni to většinou dělají v odpoledních hodinách, takže občas někdo volá, tak jim prostě sdělím tuhle informaci, že chvíli vám nepoteče voda.
3: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
5: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby chlapi nebo Čevak nemusel navážet, ale spotřeba se snížila, což je asi to nejhlavnější.
3: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénu. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Hnízdní budky sovpálených na Třeboňsku letos obsadili jen jeden pár. Důvodem je nedostatek potravy v této oblasti. V Česku podle ornitologů necelých 150 hnízdících párů. Na jihu Čech se jejich populace rozrůstá díky pravidelnému vypouštění mláďat, odchovaných v zoo Hluboká. A právě hnízdním budkám, které jim ochranáři nabízí.
1: Teďka jsme vystoupili nahoru do jednoho ze skladáků v zemědělském areálu v Lomnici nad Lužnicí, kde letos se podařilo, že se vypálen zahnízdili a mají tam mláďata.
2: A já teď s ornitologem Jakubem Mrázem půjdu tahle mláďata zkontrolovat.
1: A tamhle už nám letí sova pálená, to je samec, který hlídal.
2: Ta budka je na takovém kovovém trámu.
1: Zhruba ve výšce 10 metrů.
2: A proto tam s vámi nepůjdu, počkám tady.
3: Ano.
2: Jakub Mráz má na zádech batoh, do kterého dá malé sovy a musím říct, že se pohybuje po trámech jako veverka. Velice lehce je vidět, že to nedělá poprvé.
1: Mláďata jsou stará zhruba 30 dnů, takže optimální stáří i pro kroužkování. Jsou úplně nádherný.
2: Krasavice.
4: Tady to je fakt tak mega všech sov.
1: To byla jako první budka vůbec obsazená na Třeboňsku a na jihu.
2: Poznáme i pohlaví?
1: Ne, pouze v dospělosti, podle zbarvení a podle váhy a mír.
4: Tak, mláďata dostala kroužky a můžeme s nima zpátky do jejich domova, do budky.
2: Tohle místo je jediným místem, kde letos sovy pálené vyvedly mláďata.
1: Ano, letos je to bohužel jediný. Tady u nás kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraži jsou ty sovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají.
2: Hnízdění sov pálených je na jihu Čech opravdovou vzácností, říká Jakub Mráz.
1: Tady u nás to Třeboňsko a blízké okolí je takovou světlou výjimkou, kde evidujeme 1 až 5 párů. A další místo, kde sovy pálené jsou, je Českobudějovicko, kde hnízdí zhruba 3 až 5 párů. Nevíme samozřejmě o všech těch párech, protože můžou hnízdit i přirozeně samozřejmě mimo budky.
2: Zoo Hluboká je do záchranného programu zapojená už 15 let. Doplňuje zooložka Markéta Jariabková.
5: Za těch 15 let jsme předali k vypuštění více jak 80 jedinců. Sova pálená je naším ohroženým druhem sovy. Ty populace ubývají. Důvodem byla hlavně ztráta toho přirozeného prostředí na to hnízdění. Bez podpory lidí by vlastně už ty sovy nebyly.
2: Třeboňskou populaci sov pálených by měla v únoru posílit zhruba 10 mláďat odchovaných v zoo Hluboká. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
6: Den v kraji.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Změna klimatu vyžaduje jiný přístup v mnoha různých ohledech. Týká se to třeba i péče o zeleň ve městech a obcích. Asi každý z nás si teď při současném extrémním suchu všimne, jak vypadají parky a louky uvnitř měst a obcí. Plošné kosení trávníků v době veder například způsobuje jejich vysychání. Dlouhodobě na to upozorňují vědci i ochránci přírody. O tématu si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička s Daliborem Dostálem, ředitelem a zakladatelem ochranářské organizace Česká krajina.
1: Co se týče třeba toho sečení trávníku, tak zrovna tady v Českých Budějovicích, myslím, že už je to pár let docela živé téma. Jsou příklady měst a obcí, kde už k tomu přistupují s ohledem na ta aktuální sucha a klimatické změny nějak správně podle vašeho pohledu?
2: Tak určitě právě ty změny České Budějovice jsou velmi dobrým příkladem. Tady se o to zasloužil pan Jiří Řehounek z organizace Kala a Klára Řehounková z Jihočeské univerzity s tím, že já vlastně se také snažím dávat ty České Budějovice v mnoha dalších městech jako dobrý pozitivní příklad. Snažím se, aby tam se vlastně správci městské zeleně inspirovali. Kromě Českých Budějovic určitě dobré příklady z posledních let jsou třeba v Pardubicích nebo z Klášterce, ale ty České Budějovice i tím, jak my tady hodně spolupracujeme s vědci z Českých Budějovic, tak určitě jsou mezi těmi nejpozitivnějšími příklady.
1: No, napadá mě ještě otázka, co třeba hlavní město, jak je na tom?
2: Hlavní město asi čtvrt od čtvrti a městská část od městské části, ale skutečně ve spoustě českých měst zatím přežívá takový ten schematický přístup, kdy se na začátku roku nasmlouvá určitý počet sečí a ty se prostě musí udělat za každou cenu. A i když vlastně jak odborníci, tak v posledních letech i veřejnost stále častěji upozorňují, že když tam ty pracovníci s těmi křovinořezy tak jako tančí nad tím úplně usušeným trávníkem, kde neroste ani stéblo, takže to není ani příliš ekonomické, ani příliš vlastně efektivní, tak stále v některých městech bohužel tahle ta tradice zatím přežívá.
1: Ano, abychom to posluchačům přiblížili, tedy i těm, kteří nejsou z Českých Budějovic, tak právě třeba v Českých Budějovicích už se před časem objevila takzvaná ta mozaiková seč, kdy vlastně v části toho trávníku vznikne taková plocha, která se nechá rozrůst a ta plocha je potom plná živočichů, brouků a tak dál, kteří prospívají vlastně té samotné trávě. Zároveň je to plocha, která lépe udrží vodu v nějakém, řekněme, delším suchém období. Ale vy jste to sám zmiňoval, že odborníci upozorňují na to, že to plošné kosení trávníků není dobré vlastně pro ty rostliny, ale proč se v něm pokračuje?
2: Často to má bohužel ekonomické důvody, protože ty technické služby bývají často městskými společnostmi a vlastně provedení určitého počtu sečí bývá často vlastně podmíněno převodem těch peněz na tu městskou organizaci, takže pokud by technické služby ten určitý počet sečí neprovedly, tak by v podstatě se dostávaly do ekonomického mínusu. Já jsem třeba z Kutné Hory, kde jsem v Komisi pro životní prostředí, tam zavedení mozaikové seče na městských trávnicích řešíme několik let a právě vždycky nakonec narazíme na to, že by to byl pro technické služby ekonomický problém, pokud by nefakturovali každý rok stejný počet sečí. Takže i když vlastně jsme právě spoustu materiálů z Českých Budějovic Kutnohorské radnici pro inspiraci poskytli, tak jsme se bohužel za 4 roky fungování v té Komisi pro životní prostředí v tomhle nikam neposunuli a vždycky to převálcuje ten ekonomický faktor, to znamená, je to objednáno, musí se to udělat, aby technické služby získaly ten požadovaný a zasmluněný objem peněz.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Brzy ráno a pak opět večer zmenšená oblačnost, během dne ale oblačno až zataženo a místy přehánky, ojediněle bouřky. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 14 stupňů a odpolední do 25. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
1: Bude ve čtvrtek pršet?
0: Ve čtvrtek nebude pršet a bude tepleji. Čeká nás většinou polojasno. Během dne od západu v souvislosti s blížící se zvlněnou studenou frontou přibude další oblačnost. Ranní teplota bude opět kolem 14 stupňů a ta odpolední až do 30. Vítr povane mírně jihovýchodní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak bude v pátek?
0: To už se projeví ta zvlněná studená fronta. Bude tedy oblačno od západu až zataženo. Hlavně ve druhé polovině dne čekáme četné přehánky a místy bouřky, pravděpodobně budou i silné. Teplota ráno bude dost vysoká, kolem 17 stupňů a odpoledne taky, tak 28 až 32. Slabý jihovýchodní vítr se odpoledne změní na mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí. Co uslyšíte zítra? Například reportáž z výstavy s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. A také se dozvíte, že v Českobudějovické galerii nahoře je zítra vernisáž nové výstavy, a sice fotografa Rostislava Košťála, kterému se také říká mistr aktu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Tři desítky let čelila tváří tvář těm nejhorším zločinům a podílala se úzce na jejich objasňování. Jana Špulková patřila k nejzkušenějším operativcům mezi jihočeskými policisty. Nyní se rozhodla své zážitky předávat druhým a otevřeně mluví o případech, které jí profesně i lidsky nejvíce zasáhly. My si s Janou Špulkovou popovídáme v úterý 25. srpna po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů ve veřejné sféře. Při magnetické rezonanci v Českobudějovické nemocnici pomůžou dětem pohádky. Školní jídelny nakupují stále víc potravin přes jihočeské tržiště. Noční teploty klesnou k 11 stupňům, zítra přes den naměříme až 25. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý podvečer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit na 24 900 korun, říká ministr Juchelka.
5: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda, a osobní příplatky a odměny budou sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
4: Vláda chce taky změnit počet platových stupňů z 12 na 8 a stanovit pravidelný posun po 5 letech. Změnu zákoníku práce a měnových tarifů chce kabinet zavést od 1. ledna příštího roku. Odbory i zaměstnavatelé změny vítají. Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiřikovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie zcela uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiřikovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Pohádky nově zpříjemňují dětem magnetickou rezonanci v Českobudějovické nemocnici. Malí pacienti si sami vyberou příběh své oblíbené postavy. Při vyšetření musí děti nehybně ležet, zatímco přístroj vydává hlasité zvuky. Tvůrci proto vytvořili pohádky tak, aby děti udržely pozornost a zvládly vyšetření i bez narkózy. Podrobnosti doplňuje mluvčí Českobudějovické nemocnice Iva Nováková.
6: Děj je záměrně pozvolný a pohyb postav se soustředí do středu obrazovky, takže dítě nemusí zbytečně pohybovat hlavou. Tak snadněji získáme potřebná data a celý proces se nemusí opakovat. Na děti čeká například myšák Mickey, princezna Ariel nebo superhrdinové ze světa Marvel.
4: Jihočeské tržiště za uplynulý školní rok dosáhlo obratu necelých 13 milionů korun. Projekt podporuje školní jídelny a dodavatele potravin. Letos využívalo tržiště 50 školních jídelen na jihu Čech. Detaily přidává mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.
7: Na jihočeském tržišti je teď 2530 produktů, což je meziročně o 179 více. Důležité je také říct, že růst obratu není způsoben zdražováním nebo tím, že by jídelny nakupovaly dražší zboží, ale především vyšším počtem objednávek.
4: Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, taky známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 9 desítek požárů v této oblasti a taky na ostrově Sumatra. Úřady upozorňují na to, že farmáři v Indonésii často úmyslně vypalují lesy kvůli zemědělské půdě. Oheň sežehl u víc než 64 tisíc hektarů a dým se šíří i do okolních zemí. Sousední Malajzii kvůli špatnému ovzduší zavřeli přes 600 škol.
3: Počasí.
4: V noci klesnou teploty na jihu Čech na 14 až 11 stupňů, výjimečně se objeví přehánky. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přehánkami. Později večer bude oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezením a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je pondělí krátce po 18. hodině a nás čeká šestý díl četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. Příjemný poslech.
9: Co tam hledáš? Jan sebou polekaně trhnul a otočil se od skříně. Co? Povídám, co v té skříni hledáš. Jan neodpověděl a koukal se vyhnout rozezlené Marii. Tak já ti povím co. Šel jsi pro peníze, viď? Ale no tak, Mařenko, nevyváděj přece. Vzal jsem si jen 10. Jdeme večer do hospody k dvořákům. Tam chodí jen samý břídilové. Vyhraju ti na nich o 10 navíc zpátky. Uvidíš. Tak to ses pěkně zmejlil, Hošánku. Naval ty peníze zpátky. Jan se narovnal. Tak to ne. Tyhle peníze jsem domů přinesl já. A taky rozhodnu, co s nima udělám. Ty mi poroučet nebudeš. To se ještě ukáže. Marie po Janovi skočila a snažila se ho chytit za ruku, ve které svíral peníze. Jo, ty se chceš prát. Jan držel ruku nahoře, aby na ní Marie nemohla dosáhnout. Chvíli spolu mlčky zápasili, až nakonec mlaskla facka. Marie od Jana odskočila a držela se za tvář. Tu máš, abys věděla, kdo tu nosí kalhoty. Tak teď ses ukázal. Ty mě budeš být? Ty zloděj jeden. Kradeš peníze vlastním dětem. Propíš děvčatům věno. Tohle jsou peníze pro cílu, co jí je dlužíš. Ochlasto jeden, karbaníku, že se nestydíš. Jan vyběhl z domu a zahnul směrem k návsi. Dávno už zmizel z dohledu a doslechu a Marie pořád ještě stála uprostřed světnice. Stála tam a držela se za rozpálenou tvář. Pak šla do kuchyně. Vyndala všechny úspory, které měly s Janem schované ve skříni a uklidila je na místo, o kterém od té chvíle věděla už jenom ona.
10: 1914 až 1918. Draze milovaný muži, lístek od tebe jsem obdržela v pořádku a děkuji Bohu všemohoucímu, že jsi stále zdráv a že se ti neštěstí vyhýbá. Doma jsme také všichni zdraví. Pozdravuje tě tvá dcera Týnka, už se brzy čeká. Pozdravují tě i tvé drahé vnučky Věruška a malá Jarmilka. Josef je také, chvála Bohu, zdráv. Opět nebyl odveden pro své nemocné srdce. Je nám všem velkou oporou. Stará se o celou rodinu, o mne i o Marušku. Zaplať pánbu za něho v těchto těžkých časech. Bohužel náš František byl odveden. Odjíždí již tento týden. Všichni pláčeme a Boha prosíme, aby ta nešťastná vojna brzy skončila a všichni jste se vrátili v pořádku a zdrávi domů. Tvá manželka Marie. Drahý muži, oznamuje ti, že tvá dcera Týnka ve zdraví na svět přivedla třetí dcerušku Martičku. Tak máš 3 vnučky. Křest byl slavný ve svatém Jáně. Přijela i Cecilka. Také se již chystá k porodu. Její muž byl odveden již před Vánoci. Nic nebylo platno, že zde zanechá ženu nezaopatřenou s dítkem. S Cecilkou jsem se, milý muži, již vyrovnala. Odevzdala jsem jí její věno, neboť ona bude mít nyní zlé časy. Aspoň takto jsem jí tedy vypomohla. Jen mne trápí, že pro naši Marušku již nezbylo žádné věno. Nemám již nic na zbyt. Ona má také hocha. Však znáš Lojzíka Nedomů. Byl odveden s naším Františkem, ale snad ta vojna již brzy vezme konec a pak budou i lepší časy a ona se také dočká štěstí. Líbá tě tvá žena Marie. Drahý synu, srdečně tě zdravím a líbám a doufám, že tě tyto řádky ve zdraví naleznou. Jest mi to divné, že mne tak málo píšeš. Nestačuje ti čas? Neb já vše nedostávám. Peníze jsem ti poslala hned, jak jsem lístek přečetla. Svátky jsme měli smutný. Loni tady byl aspoň tatínek a letos tak sami. Vzpomínali jsme stále na vás, jak tam svátky trávíte a kde jste v kterou stranu. Až nám budeš psát, vypiš mě, s kterýma jsi tam známýma a dej mi nějaký znamení, kde jsi. Utíkej se k Bohu a pros panu Marii, ona žádného neopustí. Třeba jen krátkou modlitbu, když nemáš navíc čas. Byla u nás Kristýna Rojdlová. Vyřizují od ní tobě mnoho pozdravení a vzpomínek, to je hodné děvče. Dá Bůh, že se brzy setkáte a snad budete jednou šťastní. Líbám tě ustavičně tvá starostlivá a o tebe se strachující matka. Milí muži, přijmi ode mne mnoho pozdravů a políbení. Jsme zde všichni, chvála Bohu, zdraví. Také mám vyřídit tobě mnoho pozdravů od mámy Johany, kteráž nyní bydlí opět v Ločenicích u syna Šimona. Z Dubičného i ona musela nakonec odejít, nebylo pro ní u Vojtěcha již místo k životu. Počasí je nyní u nás krásné. Pomáháme s Maruškou na statku u Šimona, dělají se sena. Také Týnka pomáhá, jak může, když muži ve vsi nyní skoro žádní nejsou. Věruška s Jarmilkou hlídají malou Martičku. Jak jest to možné? Po neděli začneme již chodit z rána na borůvky. Ve městě dobře se dají prodat a tak budu moci tobě i Františkovi zase nějaký balíček poslati. S prodejem nám pomůže Josef naší Týnky. Musil pro malý zájem zavřít truhlárnu a pracuje nyní v továrně ve městě. Domů se dostane jen občas, ale peníze přinese. To jsou zprávy od nás. Jak tobě se daří? Denně se za zdraví tvoje i zdraví Františkovo všichni modlíme. Líbá tě tvoje žena Marie. Drahý muži, oznamuji ti s přetěžkým srdcem, že 22.8. nás navždy opustila naše milovaná dcera Týnka. Ani ti nedovedu vypovědět, jaký žal tu všichni máme. Odešla k pánu po krátké zlé nemoci. Stále se nemůžeme z té rány nikdo vzpamatovat. Pán Bůh si ji k sobě vzal uprostřed jejího rozkvetlého života. Tři maličké sirotky po ní pláčou. Jsme nešťastní. Naše milovaná Týnka se zle nachladila, když se koncem července vracela z Podhory, kde byla sbírat borůvky. Byla zde strašná bouře, jakou jsme snad ještě nezažili. Ulehla za několik dnů. I doktora jsme museli zavolat pro její zlý stav, ale už bylo pozdě. Zemřela na zápal plic. Jaké neštěstí nás to jen potkalo. Tolik jsme se celou tu zlou válečnou dobu báli o tebe a Františka, že jsme zapomněli, že i zde mohou lidé mřít. Děvčátka pláčou a po mamince se ptají. Pánbu tě potěš, drahý muži v bolesti. Modlíme se za tebe, aby se schránil před zlem a neštěstím. Tvá žena Marie. Drahý manželi, přijmi mou stálou vzpomínku na tebe. Také Maruška a děvčátka se již ptají, kdyže přijedeš. Velmi se zde trápím. Hledím na ty tři malá děvčátka, ty naše malé sirotky, a říkám si, co s nimi jen bude. Josef zde není, přijíždí domů jen v pátek a o děvčátka se starám, já a Maruška. Jejich otec je velmi skleslý. Znal jsi přece jeho poměr k naší Tince. Větší lásku mezi manželi jsem nikde jinde neviděla. Co však bude s děvčátky? Vždyť starostlivé matky je jim třeba. Až Josefa jeho hoře nejhlubší přebolí, bude muset pro své dítky matku najít. Bojím se toho velice. Nebudeš se na mne zlobit, když ti vypíši, co mne poslední dny napadá? Myslím, že Josef by neměl pro sebe hledat i nějakou cizí ženu. Nemusel by hledat dlouho, je hodně nyní mladých vdov, které chtěli by přijít k rodině. Nepřála bych to ale těm našim třem sirotkům ubohým. Vím, co je to mít macechu, poznala jsem to sama. Myslela jsem tedy, kdybych promluvila s naší Maruškou. Snad by pochopila, že je třeba postavit i štěstí malých dítek nad štěstí vlastní. Doufám, že vážně tuto moji myšlenku promyslíš a že se brzy již setkáme, abychom mohli o tomto promluvit. Buď s Bohem a doufám v brzké naše setkání. Líbá tě tvá žena Marie. Milý můj muži, posílám ti mnoho políbení a stálou vzpomínku na tebe. Chystáme již se na svátky vánoční a vzpomínáme na tebe a na Františka, na naše setkání v našem domově a tu velkou radost, že jste stále živi a zdraví. Jest mi velmi líto, že v bedničce, kterou ti na tyto svátky posílám, je toho tak málo, ale máme teď hubené časy a chtěla jsem poslat ti stejný balíček i Františkovi. Drahý muži, chci ti napsat, že v jednání s Maruškou učinila jsem určité pokroky. Pláče sice a není divu. Vždyť těšila se svým hochem na svatbu a jiný život, ale je to poslušná dcera a chápe mé důvody, proč to chci, aby přemýšlela o Josefovi. Josef ale zatím o tom nechce ani slyšet. On je stále v duchu s naší nebohou Týnkou a jinou ženu ve své blízkosti nechce vidět. On však jezdí domů za svými děvčátky jen o sobotě a děti potřebují při sobě dobrou matku stále. Buď s Bohem, drahý muži. Myslím na tebe stále, líbám tě, tvá žena Marie. Draze milovaný muži, srdečně tě všichni pozdravujeme a líbáme tě. Jsem plná naděje, že ta hrozná válka vezme už brzo svůj konec. Všude po vsi se o tom povídá a všichni se radují, že zase bude klid a mír ve světě. Svatba naší drahé Marušky a Josefa byla malá a skromná. Když jen si vzpomenu na svatbu naší Týnky, jak jí nesli bělouši k oltáři za milovaným Josefem, plakala bych. Maruška je hodná dcera. Josef dostal hodnou a poslušnou ženu. Vím, že mu naši Týnku nikdo nemůže již nahradit, ale naše Maruška poslušně přijala svůj kříž pro štěstí tří dítek a vzdala se své lásky. tak i Josef musí přijmout svůj úděl pro blaho svých dětí. Modlím se za jejich společné štěstí, ať je Pánbu opatruje a ukazuje jim jejich cestu. Josef nakonec byl vyrozuměn s tím, že pro Marušku již nemáme žádného věna. Vždyť vidí, jak skromně tu všichni žijeme. Válka vzala nám všechny možnosti, jak zaopatřit naši nejmladší dceru. Však ona mu to svou pracovitostí a snad i láskou vynahradí. Ty se, drahý muži, také opatruj. Ať se ve zdraví dožiješ té krásy, že bude zase mír ve světě. Líbá tě tvá žena Marie.
11: Tak ty nebudeš poslouchat? Já ti dám. Marie mrskla mokrým hadrem po Věrce. Měla zrovna nádobí, když se zlobila s odmlouvající vnučkou. Věrka nestačila uhnout a teď jí po copech a tváři stékala horká špinavá voda. Seš zlá. Věrka se rozplakala a utíkala ven z kuchyně. Co seš na mě pořád tak zlá? Křičela venku na babičku Marii a upalovala do vsi za sestrami. Marie se pomalu uklidňovala. Možná jsem opravdu na ty holky moc přísná, napadlo jí, ale hned se opravila. Ne, musí na ně být přísnost. A kdo jiný na ně má být přísný než já? Aspoň je v životě nic nezaskočí, když budou připravené na to špatné. Posadila se ke kuchyňskému stolu a utírala umyté nádobí. Plechové talířky, taková bída. A přece byly doby, kdy měla v kredenci krásné talíře, ty keramické s modrými květy. Na poličce k nim visely za ouška 4 květované hrnečky. Na stole modře kvítečkovaný džbán. Všechno je rozbité. Když se Jan vrátil z války, tolik se radovala. Vrátil se jí muž i syn. Takové štěstí. Kolik chlapců a chlapů se jenom zločenic nevrátilo. Tolik rodin plakalo, ale ona ne. Ona je měla zpátky doma a zdravé. Jenže domů z fronty se jí vrátili 2 cizí lidé. Jakoby je někdo za ty 4 roky uvnitř nenapravitelně porouchal. Mluvila s nimi, starala se o ně, ale už jim ani trochu nerozuměla. František, ten se po návratu z fronty doma ani neohřál. Pobyl po válce v Ločenicích jen chvilinku. Když zjistil, že jeho Kristina si našla službu v Praze jako služebná v židovské rodině u Ledererů, nic ho ve vsi nedrželo. Kývl na nabídku vojenské policie a šel k ním do služby na Kladno. Marie mu to přála. Měl před sebou vidinu státní služby někde v kanceláři, jednou výsluhu a penzi. Ale i jeho doběhla rodinná kletba. Jednoho dne se František nečekaně objevil v Ločenicích. Marie byla překvapená. Kde se tu bereš, ty naše stará vojno? Radostně ho vítala. Ty jsi dostal dovolenou? Tak brzy? Dovolenou na věčný časy, mračil se František. Dřepl si stěžka za stůl a ukrojil si z bochníku pořádný krajíc. Co se stalo? Vylekala se Marie. Ty jsi dostal vyhazov? Pro boha a proč? Co jsi provedl? František vyskočil jako čert z krabičky. Tváře mu zrudly. Vy se ptáte, co jsem provedl? Tak já vám povím, co jsem provedl, mámo. Provedl jsem to, že jsem se narodil do takový proklatý rodiny, jako je ta vaše. Marie byla zmatená. Já ti nerozumím, co se stalo. Co má společného moje rodina s tím, že tě vyhodili z práce, pro boha? František rázoval po kuchyni 3 kroky sem, 3 kroky tam. Nakonec se zastavil. Tak já vám to povím. To ten dědek zatracená. Dědek Novák, ten váš táta hnusnej. Ten vrah, vrah prašivej. Neříkej takový strašný věci. Ne o mým otci. Křičela teď už i Marie. Křičela, poslouchala sama sebe překvapená tím, že svého otce brání před svým synem. A co by ne? Všem nám ten hajzl zničil život. Všem. Bábě Damkový, jejímu Štěpánovi, vám a teď už i mně. Marie ho chytla za ruku. To není možný. Přece tě nevyhodili z práce, protože tvůj dědek kdysi něco provedl. Tomu nevěřím. Je to tak. František vytáhl ze šosu jakési lejstro a hodil ho po Marii. Je to tu černý na bílým. Však si to sama přečtěte. Marie papír popadla do roztřesených prstů a snažila se pochopit smysl poletujících slov. Tady píšou, že tě propouštějí, protože nemáš čistý trestní rejstřík. O mém otci tu není ani slovo. Podávala synovi lejstro nazpět. Snad si byl třeba na vojně, za co si potrestaný. Nebyl. Rozkřičel se znovu František a praštil pěstí do stolu. Nikdy jsem nebyl trestaný. A František se sesul na židli a rozplakal se. Nikdy jsem neudělal nic špatného, mámo. Nikomu jsem neublížil, nic jsem neukradl. Běžel jsem do kanceláře za nadřízeným, abych mu řekl, že to musí být Mílka. No, a vysvětlili jste si to? Určitě šlo o nějaký omyl. Uklidňovala ho Marie. Jo, vysvětlili. Přestal František plakat a praštil znovu do stolu. Prověřovali si mě. Prý to tak dělají se všemi, co pracují ve státní službě. Řekl mi, že je to kvůli otci mé matky, že byl zavřený za vraždu. Takhle mi to řekl. Že prý nejsem bezúhonný. Jako kdybych já mohl za svýho dětka. No, ale to víš, že jsem se rozčílil. Nevydržel jsem to. Taková křivda. Křičel jsem na něj. Řval jsem tou nespravedlností. Musíš se odvolat, Františku. Taková nespravedlnost. Vždyť můj otec umřel, když ti byl sotva rok. Přece nemůžeš za nic, co on udělal. Odvolej se, Františku. To musíš udělat. Víte co, mámo? Hovno. František popadl o šatku s naklíčenými ranými bramborami, které Marie předtím přebírala na sadbu a vší silou s nimi praštil o zem. Hovno. Jan se po návratu z vojny po Týnce neptal. S ostychem a jakýmsi odstupem se tehdy přivítal se svými třemi vnučkami, s osiřelými holčičkami. Děvčátka na něj hleděla jako na cizího. Chápal to, neznali ho. Ani nejstarší Věrka už si nepamatovala svého dědečka. Pohladil ty tři copaté hlavičky, rozdal jim každé po desetníku a oni úlevně vyběhli ven ze dveří. To až po čase, když spolu s Marií jednou povečeřili a seděli jen tak u stolu, se Jan na Marii podíval a z očí mu vytryskly slzy. Hned věděla, na co myslí. Dívala se na něj a pak na své tváři ucítila svůj vlastní pláč. Seděli tam, mlčeli a plakali. Teprve za dlouhou chvíli se Jan zeptal. A trpěla dlouho? Marie zavrtěla hlavou. Bylo to rychlé. Aspoň, že tak. Jen Marie věděla, že to rychlé nebylo. Že to bylo strašné, pomalé. Že umírání její Týnky trvalo celé věky. Byla to tehdy strašná bouře a průtrž mračen. Týnka s nejstarší Věrkou šly zrovna do Podhory na borůvky. Dvě mladší holčičky zůstaly s Marií doma. Okolo poledne se to strhlo. Bylo to jako když oblohou proletí obrovský černý pták. Vichr se opřel do mokrých korun stromů a napnul je jako luky k zemi. Ze všech stran se ozývalo svištění a praskání. Jarmilka s Martičkou pod peřinou kňučili jako dvě raněná zvířátka. Marie se sklopenou hlavou opakovala, už jen drmolila. Bože, zachraň naši Týnku s Věrkou. Bože, nedopusť, ať se jim něco stane. Bože. Když konečně začal vítr ochabovat, otevřeli se dveře a dovnitř se vpotácely dvě postavy. Promrzlá Týnka pak ležela s třesoucí se Věrkou a s oběma holčičkami v posteli pod vysokou pruhovanou duchnou. A venku hotová spoušť. Marie nevěděla, co má dělat. Vyběhla na náves a bezradně se rozhlížela kolem sebe. Všude se válely orvané listy, polámané větve. Z polí se valily přes náves proudy kalné vody. Běžela do truhlárny. Václave, zaplať pánbůh, že jste tady. Josef je ve městě, vy jediný mi můžete pomoct. Týnka leží doma bez sebe, nemůžu ji probrat. Další dny a týdny byly jako na houpačce. Týnka se vyčerpaně usmívala z postele na děti, snaživě polikala vývar z draze sehnané slepice, ale pak přestala odpovídat a nebylo poznat, jestli spí nebo je v mdlobách. Každou chvíli ji trhal na kusy úporný kašel. Ráno si stěžovala na chladné nohy i ruce, ale na večer žhnula vysokou horečkou. Marie seděla vedle ní na pelesti a zaplétala jí spocené vlasy do copu. Děkuju, maminko. Kde pak jsou děti? Běhají někde po návsi. Tam to teď vypadá. Všude se pořád ještě válejí větve. Cesta je celá vymletá a tu lípu nad kovárnou rozčísl blesk vejpůl. Padlo to těsně vedle kovárny. Měli štěstí, že to tam přežili. Věrka by ještě moc venku běhat neměla. Ale ne, o tu se neboj. Ta už je na tom dobře. Na sebe teď musíš myslet. Víš, co říkal doktor? Ono to nebude tak zlý, maminko. Sama vidíte, že je mi už líp. Ale Týnce líp nebylo. Doktor musel znovu přijet a pak znovu. A když naposled odcházel, úvrat si vzal Marii stranou. Dobře, že šel třetina za ženou. Díval se na vzdalujícího se Josefa. Když se za ním zavřely dveře, otočil se k Marii. Není to dobré, paní mámo. Není. Marii se zastavilo srdce. Jak to, pane doktore? Sám jste přece viděl, že dcera už vypadá lépe. Má už ve tváři hezkou barvu. Jen ta hrozná slabost a ten kašel. A taky ty horečky. Marii se třásl hlas. Vypadá přece už lépe. Prosila ho očima. Vám to můžu říct, paní mámo. Vy jste silná ženská. Ta hezká barva ve tvářích, ta právě se mi nelíbí. A nelíbí se mi ani to chrastění na plicích, které jsem slyšel. Ani ta vysoká horečka, která jí tak z nenadání přichází. Vaše dcera překonala zápal plic. Byl zázrak, že to přežila. Ale tohle, co jí trápí dál, obávám se, že jsou to rychlé souchotě, paní mámo. Abych věděl víc, museli byste ji odvést do Budějic, do nemocnice, na podrobná vyšetření. Ale už samotný převoz by v tomhle stavu mohl uspíšit její konec. Vidíte sama, že není schopna vstát z postele. Stejně by jí tam o moc víc nepomohli, než když zůstane do posledka tady, doma. Dopověděl tu hroznou pravdu doktor. Marie šla za doktorem až k bryčce. Když nastoupil, zmohla se na otázku. Co pro ní můžeme udělat? Co máme ještě dělat? Ty vývary, ty jí dávejte, můžete-li. Posilní jí to. Sama potom zvažte, jestli jí řeknete, co jí čeká. Vy budete nejlíp vědět, má-li znát pravdu. Aby se mohla srovnat s Pánem Bohem. Také jestli bude potřebovat udělat nějaké pořízení. A ještě něco. Nepouštějte k ní už příliš děti. Přece jen souchotě. A co třetina, co její muž? On by měl tohle také vědět? Doktor se poškrábal ve vousech. O něj se bojím skoro stejně jako o vaši dceru, paní mámo. Víte přece, že ho znám od dětství dobře. Sám není zdráv a viděl jsem, jak se trápí pro svou ženu. Jiný by s nás ustál to hoře, tu pravdu. Ale on? Nevím, jestli by to všechno měl vědět. Aby nakonec děti nebyly úplné siroty.

0: Tak to byla šestá část četby na pokračování z románu Zlá babička. Jehož autorkou je jihočeská spisovatelka Dita Kůtová. V režii Martiny Šlégelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře četbu načetly dvě herečky jihočeského divadla. Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Pokud vás příběh, který autorka sepsala inspirovaná prababičkou svého muže, baví, tak nezapomeňte poslouchat i zítra krátce po 18. hodině.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Hezký večer, přátelé, na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice můžete na půl hodiny vstoupit do hájemství vlídných tónů, nebo jinak řečeno, hudby beze slov. Jsou alba, která jsou malými klenoty a která vyšla na vinilu. Ovšem vydání na CD nosiči se jako mnoho jiných nedočkala a zřejmě se už tak ani nestane. To je případ velmi zajímavé desky, kterou natočila studiová formace Harry Robinson Crew, tedy posádka Harryho Robinsona. A ta spatřila světlo světa v roce 1962. O 3 roky později se dočkala ještě vinilové reedice. S potěšením bych vás dnes s ní seznámil. Ten Harry Robinson byl vlastně Henry MacLeod Robertson. V jednu dobu byl tento skotský kapelník, hudební režisér, aranžér, muzikant i skladatel ve službách nahrávací společnosti Decca Records. Pseudonym Robinson byl výsledek bizarního omylu, kdy mu tato firma vypsala šek na jméno Robinson a ne Robertson a Henry, respektive Harry, kvůli tomu, aby nespůsobil bance nějaký malér, už to tak nechal a otevřel si bankovní účet na jméno Robinson a přijal to také jako umělecké jméno. Harry Robinson se narodil ve skotském historickém městě Elgin. Naučil se hrát velmi dobře na klavír, ovšem jeho láska byla archeologie a studoval tento obor také na univerzitě, ale ze zdravotních důvodů musel studia ukončit a živil se jako učitel hudby. Nakonec se uplatnil v britském hudebním zábavním průmyslu. Pod svým jménem natočil Harry Robinson se studiovými hudebníky právě to jediné album i s jeho filmovou melodií Race to Midnight, závod s půlnocí, a ta otevře dnešní vlídné tóny. Jiříka se vám přeje klidný poslech.

Říčkou už je jeho název. With mallets aforethought, tedy s úmyslem použít paličky. Tato věta vychází z anglické právnické formulace with malice aforethought, což znamená se zlým úmyslem a předem promyšleně. Odkaz v oné slovní hříčce odkazuje na aranže postavené hojně na perkusích a nástrojích s paličkami jako marimba nebo xylofon, s důrazem na tehdy módní stereofonní zvuk. Je zajímavé, že reedice z roku 1965 tohoto alba na tu vtipnou hříčku rezignovala a deska dostala název podle jedné z jejich skladeb, podle známého standardu I want to be happy, chci být šťastný, ve vlíných tónech na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

Mail in Spain, pošta do Španělska, to byla vlastní skladba Harryho Robinsona, který se na tomto svém albu snažil zapojit do hry různé hudební vlivy, včetně těch přicházejících z jižních směrů, jako v té poslední dnešní nahrávce. Ještě předtím si řekněme, že těch výrazných aktivit měl za sebou více Harry Robinson, který zemřel v lednu roku 1996 ve věku 63 let. Asi ten největší úspěch mu přinesl Lord Rockingham XI., což bylo jméno pro sestavu studiových muzikantů, kterou vedl a která se mohla pochlubit velkým instrumentálním hitem v 50. letech Hoots Moan. A na to upřeme pozornost zase někdy jindy. Na závěr to bude od Harry Robinson Crew zvláštní úprava více než 100 let staré mexické písničky o neopětované lásce Adios Mariquita Linda, s Bohem krásná Mariquito, kterou zpívali Nat King Cole nebo Marty Robbins. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a naděje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hydrologické sucho v Česku i po víkendových deštích trvá dál. Většina hnízdních budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala v letošním roce bez mláďat kvůli nedostatku hrabošů. Počasí zítra se může vyskytnout přeháňka. Příjemný večer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání ústřední komise pro sucho to řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle 90 mm, což ale pomohlo jen na chvíli.
2: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
0: Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. Betonové základy větrníků zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání. Předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček řekl, že po jejich rozdrcení by se granulát mohl použít pro výrobu cementu jako palivo. Při pádu elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havárii v Česku vyšetřuje policie. Vedení kraje Vysočina nevylučuje budoucí slučování nemocnic, připustil to radní pro oblast zdravotnictví sociální demokrat Jiří Běhounek po jmenování ředitele jihlavské nemocnice Alexandra Filipa do té dočelaté Pelhřimovské. Podle Jiřího Běhounka jsou teď možné všechny varianty.
3: Máme rozpracovanou závažnou analýzu dodavatelským způsobem, která má říct, jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení, co je čeká, nevíme vůbec, co bude z ministerstva. Takže v dané situaci je jmenování pana ředitele Filipa krok, který má sklidnit případnou situaci v nemocnici Pelhřimov. Možný je, že to bude na dlouho, možná, že to bude na krátko, že bude nové vypsané řízení.
0: Sovy pálené letos vyvedly mláďata jen v jedné z 50 hnízdních budek na Třeboňsku. Důvodem je nedostatek potravy. Ochranáři podporují návrat těchto kriticky ohrožených ptáků na jihu Čech už 15 let, proto si každého úspěšného hnízdění považují, vysvětluje ornitolog Jakub Mráz.
4: V 50. 40. letech byla sova pálená hnízdič v jižních Čechách, ale taky vzácně. Dneska jsme rádi i za to málo, že se k nám navrátilo a že je tu taková stabilní populace, která se drží, stačí se doplňovat a my samozřejmě se snažíme podpořit i těma vypuštěnýma ptákama. Sport.
0: České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále.
1: Počasí.
0: V noci teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, zítřek bude oblačný až zatažený, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách budou kolem 20. Mírný vítr východních směrů bude večer slábnout a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bouralo se na trase z Tábora do Pelhřimova na silnici 19 v Obratani. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovo rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: Mm-hmm. No a to by jeden neřekl, kolik různých handlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu, nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hemizožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hemizem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hemizožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Jarmila Krojerová vyštudovala zoologii na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2002 pôsobí v Ústave biológie obratlovcov, po slovensky stavovcov, Akadémie vied Českej republiky a od roku 2017 aj na Mendelovej univerzite v Brne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na mačkovité šelmy. Hovoril s ňou Janis Moras.
1: Jarmila Krojerová prožila dětství v rodném Ružomberku ve středním Slovensku. Na úvod mě zajímalo, co v ní vzbudilo zájem o zoologii ještě před vysokoškolským studiem v Bratislavě.
2: Bol to asi hlavně můj otec, který miluje přírodu a vždycky nás do té přírody bral od malička. A potom som nějak aj ja sama, prostě sa mi to páčilo, zaujímali ma rastliny, živočichy. Od strednej školy som sa tomu nejakým spôsobom venovala, robila som si herbár, chodila som do tej prírody, najskôr s rodičmi, potom s kamarátkou. A tak nějak vždycky od malička som chcela byť zoologom nebo biologom.
1: Magisterský titul získala Jarmila Krojerová na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě. Proč se pak rozhodla pokračovat ve studiu v Brně?
2: To je dobrá otázka, protože mala jsem na výber, mohla jsem zostať aj v Bratislave, tam jsem se na doktorské

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příští roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v Povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumbersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, já jsem na to nějakým způsobem musel reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No, jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekerník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiný okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na
2: připomínku. Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací hercí a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z roušku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako se měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je, je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak, to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Tam se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení Střelce, čili Ritz-Pitz, ascendent rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak, jako abych se nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93, 4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to
1: si?
2: Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Blížší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obřízství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
5: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
6: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
5: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
6: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je od celý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolení u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No,
4: co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, ne, jak to dopadne, si říkal.
4: Ty kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59 a půl.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a pak chytal.
4: No, to bylo, no, kdybychom jezdili jen tak, na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký a bylo to od té doby už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím, no.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný, bylo to moc fajn, vždycky jsem se těšil, to bylo těšení, jo, a těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdeme a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka, jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: Myslím, že může o něm říct celý okolí, že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo? Domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné. To říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo,
4: ale potom to, jo, vzadu to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli. Ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezky, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě, určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krátce. Teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ze Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak ona poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky, no. Museli jsme říct, že děkujeme za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no. Tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě. Jako, to dostali, ale tak to tak nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo. No.
4: No povězte, jak vám to slušelo. Nebo jak to slušelo Jarošce?
5: Mně se líbila. Jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili, no a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Tato sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slínil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem, ministrant už byl opocený, jak ta krava, a já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezký, jako, když to můžu zhrnout, hezký, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě, netřásla jste se třeba nervozitou, nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Já jsem to odhanul a hlup a hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Já jsem měla, jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi, No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam byl Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom, potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli domů, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus, ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčeni, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla. To byla babka. Fajn. Nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Tím vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád.
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z Javoriny cigán. Chodí za mnou z Javoriny cigán. A cigán samý prevelice lubí. A cigán samý a prevelice lubí. Protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo, každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli. U Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, no. Že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit, ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl, teďka byly broskve, tak tam byla halus a seděl jsem na prdeli najednou, tak a jo, a je starostlivá holka, je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let, jo, zapomněl, mu říkám, nelez tam, sletíš z toho, jo, nedá si říct a potom sedí na zemi, se dívá, že na zemi.
5: Největší.
3: Ale i mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle, tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje, tady toto by bylo jako, že se něco může stát a je po všem. Jako, stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představit. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydrželo. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou. Kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no.
3: Já si myslím, že ani nejde tak jako ona, asi já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti, že je to všechno jako, jak má být. A nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného. A jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako... Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Jiřiny, dívej se, ona už chodí. No a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži, teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty toto a to bylo, ale to jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, Ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbý den, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. No. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. Zaplať mámu, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Takový špatný chvíli, jako z toho, jo. Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no. Už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla ta Milečka a potom za 10 let ju. Takže to bylo všichni kolem ní a, a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, s toho musím... To je
4: tak. Snídat.
5: Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kečáte.
6: No nekeca. To je od Petra z Carmen.
7: A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
7: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
7: Jo.
5: A proč to nám to dáváte?
7: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
7: Užijete to?
4: Určitě.
5: No. Vezmeme na zahrádku. No. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
7: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No, fotku určitě. Fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
7: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No, přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
7: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
7: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
7: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamka.
7: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u Křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch Křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
7: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
7: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
7: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
7: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
7: Tak Na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
4: No, aby to bylo tak, jak chci já.
7: Jak dlouho si

0: rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
1: Čeho? Na televize.
2: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
0: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
2: Chodí teď?
1: Ne. My si dáme spolu pivo, každé půl.
2: Raději večer nebo ráno?
1: Večer, v klidu.
0: Ráno.
3: Jo.
0: Ráno.
1: Ráno ne.
0: Ráno.
2: Kdo vyžadoval více něžností?
1: Tak asi já. Asi já.
0: No, mamka trochu, no.
1: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
2: Jak vám romanticky říká?
1: Jari mě řekne jedině, jak.
0: Jari.
2: Co děláte s rukama, když se líbáte?
0: Ježišmarja. No, ruky šmatrálky.
1: Já ani nevím, kde je má.
0: No, všude, no. Jak se dá, no.
2: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
1: No, hezky, hezky. Hezky je to, no.
0: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
6: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat, nebo se naučit?
1: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli. Ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
0: No, já...
2: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
0: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá, zdravá, zdravá.
2: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
1: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
2: A jak to máte vy?
1: Jak vám říkám, no. Děláme, co může.
0: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
1: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný.
0: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, tak já rád nejradši rozdávám.
2: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
0: Jo.
1: Mám už zaplať za to, co bylo.
0: No ne, já bych šel do toho znovu, ty ne?
1: Ale jo, no ale ty to není možný.
0: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
1: No tak jo, no ale tak jo, no.
2: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako jak já říkám, otlapkáváte. Se držíte za ty ruce.
0: Je fajn baba, no.
2: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete převinout, přitisknout, přitulit?
1: Jo. Určitě, jo.
2: Je podle vás život krásný?
1: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
2: Za co byste mu poděkovala?
1: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
0: Já jí děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
2: Je v tom pořád touha?
0: Jo, touha je, no, jo.
2: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází.

0: vychází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
1: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsou ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
0: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
1: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty. No.
0: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
1: Denně, denně.
2: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
0: Milujete jí?
2: Jo, určitě.
0: Milujete Jirku?
1: Určitě. Moc. No moc, no.
0: Kdyby vám ostudo přála prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
2: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
1: Děkuju. Děkuju za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henčlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
1: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektivky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. Porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si ani vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Broní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek zrovna, když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Číslice. Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píščitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Nestačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver. Říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere. A kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. Kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim! No, hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den!
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát!
0: A kdo ho hledá?
5: Baron!
0: To je legrace, vidíme. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne.
7: Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
8: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
7: Trelóny. Prosím, kapitáne.
8: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
7: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
8: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
8: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
7: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
8: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
8: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
8: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
7: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
8: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladů a za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
8: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
8: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
7: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
7: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
7: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
7: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
7: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
7: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
7: Děkuji, děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
7: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
10: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
11: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný? To živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na gricarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si dobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
11: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
11: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
11: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
11: Ale ne, my si nerozumíme, vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
11: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny. A to jsem rád. A
12: Adame, že jsi ke mně zašel.
13: Ale já se nemenuju Adam.
12: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
13: Pojď, Adame, pojď. Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel.
12: Náhodou,
13: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
12: A co teta kází?
13: Je to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se porad něco děje. No.
12: Tak tudy, Adame.
13: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
12: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
13: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
12: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
13: No, co pak?
12: No, to nemusí pána zajímat. Pána, si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
13: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
12: Pán si nepřišel pro zboží?
13: Ale jo, samozřejmě.
12: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
13: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
12: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
13: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný. Proč zrovna hodiny?
12: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
13: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, že ten kufr já neschovám.
12: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tu gumovou vestičku.
13: Gumovou vestičku?
12: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
13: Dobrý.
12: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
13: Je šikovný.
12: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
13: To jaké aušus?
12: No ty hodiny, myslím.
13: A pozor, řekl jste aušus.
12: No to, co jsem řekl? No
13: podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
12: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
13: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
12: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
13: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
12: Já pánovi nerozumím.
13: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám, zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo, tak mě musí něco napadnout, ne?
12: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
13: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
12: Sakra.
13: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
12: No, proč by nešli? No, co já vím?
13: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
12: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
13: Jo.
12: Pán dostal vestičku,
13: jo.
12: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
13: Jo.
12: Já mám práci.
13: Jo.
12: Hodinky
13: jo.
12: Jdou,
13: jo.
12: Hodinky vždycky jdou.
13: Jo.
12: Tak co se pán bojí?
13: Jo.
12: Já to s pánem myslím dobře.
13: Jo.
12: Já v rozumný věci vyhovím.
13: Jo.
12: No?
13: Jo.
12: Nechce pán například tranzistor?
13: Jo.
12: Je pěkný, japonský, jo. Pán se může přesvědčit. Jo. Mám ho od jednoho mariňáka.

0: Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
1: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazů, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky. Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Псина, Турельман. А пить уж не реку. Пси.
2: Добрый, добрый, добрый. А не мляте těma hodinami. Что в том пенье?
1: Але. Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No proč? No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio. Protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo,
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. No pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už přes 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovčce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No, ale řekněte, on
1: se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak?
1: Ano, jako profi
0: ochotnicky.
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže.
0: No a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní, co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo, to je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tímto to předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho?
1: Já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On si tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem teď po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no.
0: Takže opravdu, Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný.
0: To věřím.
1: Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hrála, hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy a šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám risky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí, už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako
0: hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když vlastně nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál pak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když se představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak no, věřím, že bych to také pak nedokázala obsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaroško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojená a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, to byl límec takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom hřišti, jevišti. Takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory, že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá Noční linku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá na.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála jsem. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A co bylo? My jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a které píl. Začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka, a já jsem byla nejmenší. No do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem vlastně nežíve ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, ale já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. Já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že tak Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spáclem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. A měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak se nosili ty bílí. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a já jsem čuchla k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni mi holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a o půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a tak a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co se bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelny Tuš, Hello Dolly, já si to všechno nesmím. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála tu Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nemá, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda a potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tady...
1: Jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak ne, nepřijali.
1: Nepřijali.
2: Představte si o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. To se mi říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ní, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu. A ještě se prvě přihlásí do Ostravy. Že nejde ji vezmou. Ona se zkamarádila ze Šporclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Za 10 minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neslebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince,

0: Byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioniera nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemmer, pan Sommer, se jmenovalo?
1: Sommer?
0: Jo, ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličovu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká, jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
1: Možná myslíte dokonce, ta fantastika?
0: Myslím, aha, že to byla ta fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se hovala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, kde nějaký kolega říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže prostě, a ještě si ho počívali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval, no prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla, no samozřejmě člověk hraje divadlo celý život, že jo, když potřebuje někde něco.
1: Ano, to říkáte tím dobře. Jsem čekala, jestli na to nějaké někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších 5, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou. S cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála. A měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovský odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlynáře doprovázet jako vrchnost od mlynáře vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce a podobné tyto. A já už nejsou nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a v tom vidách, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál, řekněte.
1: To je všechno, co jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie, ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení Pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili Pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno kino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom ústřiže, takže mě vlastně nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Out.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let. Když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam se pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by byla paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry. A potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě. A nebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zaspomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Dochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No, dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval, nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: Ano.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch na Loučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod, říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papír, machaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, až jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takový zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. Když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady to účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 1:30 a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám a chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilové. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola a... Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, jo. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch, bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam aj, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chralic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ní peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to není,
0: říkal...
1: jak kdyby se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme si to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí tak toho 68. roku.
0: Tak opravdu, víte, tak, že... v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme
1: se. Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

Kouzelník, co má dlouhé hebité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici od

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. A ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Skrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubováno, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a já si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani ne 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marléto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, už se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, no, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích a to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někou ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu, to tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to z mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fridontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan. Na Simonu Stašovou taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli. Takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu. A tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš čas v dnešní
1: nočnice. A přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě. Pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne. Jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Večer.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic, netento.
8: Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: Co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
11: Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
6: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
7: O myších a kravách.
6: Snad o myších a lidech.
7: Nevocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
6: Ale
7: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
6: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
7: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
6: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je odštu běží.
7: Já vám nerozumím, nač narážíte?
6: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
7: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
6: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
7: A policie je samozřejmě bezradná.
6: Samozřejmě.
7: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
6: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
7: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
6: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
7: Ne. Vy, Watsone?
6: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
7: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v Lenošce sám.
6: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popolední. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
7: Druhý případ?
6: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
7: Oho, to je hodno pozoru.
6: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
8: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
7: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
8: Oh.
7: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
8: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
6: Usmrtit nebo naopak pomoci?
8: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
6: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
7: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
8: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
7: Ale mají také společného holiče.
8: Co?
7: Totiž chci říci řezníka.
8: Prosím.
6: Jakéhosi Higginse.
7: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
6: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
7: Higgins je ovšem neobsluhoval.
6: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
7: A tak se to stalo.
8: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
7: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
6: A neznalost.
7: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
8: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
6: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
8: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
7: Nad ledvinky obsahují...
6: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
7: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
6: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
7: Vy si nečtete v Tesařovi?
8: V komže?
6: No, v Tesařovi.
8: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
7: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
6: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
8: Protože mistra boleli zuby.
6: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
7: Jak říkal už Deskár.
6: Nebo i někdo jiný. Viďte, Holmesi.
8: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
7: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
8: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
7: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
6: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
7: Oh, také neznalý učedník?
6: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
7: Ah.
6: Omlem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
7: Ale.
6: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
7: A to je možné?
6: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
7: Strašné. Kolik bylo obětí?
6: U těch nadledvinek? 7.
7: Strašné. Z toho plyne poučení...
6: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík, mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí pade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože, pachatel se zřítil?
6: Pouze psi, více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se kříži, pokračují dál snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí nasenou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je luftcukem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmesi.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo, jo, no. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, no a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdy jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorint, že to je.
2: Lavorint?
7: Jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikomta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milý Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu Trip du Comte de Foix, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený pane doktor?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žuranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
8: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
8: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
8: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milý kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
2: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
2: To mi připomíná, milý Watson, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
2: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obálkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithy, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithy, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Slaughter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slaughter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To se zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome, již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje, to jest proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák, on mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithy. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slaughter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano, Slaughter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithy.
3: Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
4: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje. Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
6: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
6: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
6: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.